0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Rony Marta.

Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helek.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity hříšné Bolero, Jezebel nebo promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpívá jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásný pátek všem.
1: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Kalo Baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: ze mě
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: Mm-hmm, to bylo podle bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo, jo, jo.
0: Několik herců tam bylo.
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklova.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej ještě taky.
1: No tak ten
0: času
1: tam byl no v celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano, ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt devíti ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo to z kůže, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to. No a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovaný, teď jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha. Přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině, ty kolem, a teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi šlo mlátit, říkáme, to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou on říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty davidku. A on sténal svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako, co se dozvěděla
1: o filmu? Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takový to výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik und Patrik und Patrik, já říkám, počkej, to vy máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. A on říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře, dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
3: Ale bez vady.
2: Marie.

0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
0: No, to neunese tolik.
2: V rádiu můžu být za nejkrásnější, no, v televizi by to nešlo.
1: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
2: Děkuji.
1: Inteligentní humor. Moc děkuji.
2: Já vám taky děkuju.
0: Děkujeme. A vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobrý den, Zdeněk.
0: Mm-hmm.
3: Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
0: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
3: Vám taky.
0: Naslyšenou.
3: Vám taky.
0: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
4: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. Máma říkala, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílej, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry. Jo, normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo. Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty. To bylo někde v Rumunsku, hnal člověk nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl, říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyt, aby neměl mokrou hlavu. Tak nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, těšu se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje, a tam jsem objevili dvě oči. Ty odskočili, já zařval, on to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal a šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes podle se to zapřehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný, zase se přikryl a oni ty krůty šli za 2 hodiny zpátky domů.
5: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza, či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A sice jistý, jako já připomenu, si všichni vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Slunců dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo. Ještě,
0: tak bez vás. Tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli. Pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní: Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A Zlatý fanouš, za B Zlatý Amos.
1: Ježišmarja. Já bych řekla fanouš.
0: Ne, Zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má Zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si nem
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu Zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: To je takový Zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou těch medvědů v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky tak, zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, znají celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili
2: chlapákama. A chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o Zlaté Mámosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní Humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza Zrychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. Mm-hmm. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takové vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nové historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: No, jo, jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všecko je zajištěný. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona.
6: A jde střeka. Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová,
6: no?
5: Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Chytím, pánko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, a ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, ta bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředí.
5: Počkej s tím, Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vincl pacu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: Byla nádhrná, všichni
4: to si byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální živel.
4: Tak jsi začala spolupracovat. Tak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali.
4: No? Pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
6: No. To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobré.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných pěti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal, a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. A vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti.
2: To je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka,
0: panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidivajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Zdravím Karvine, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: No takhle, takže k Jirkovi musíte, Maria.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky. I vy, naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Pánko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled ty taky.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak, trošku pomoct.
10: Víc jedu na plnej plyn, pane Mare.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, co tam je lidi?
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: To jasný.
8: Jo? Deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta?
8: Devianta,
9: to
8: říkám,
9: tak
8: no, devianta, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná, no. Na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no, a když on, pozor, no. Kurcová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: no, jako mě.
8: Tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? Nevím, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Marku, co? A ty bys nechtěl. Jde se vesel, ne?
8: Snaživec, co jste mi to
9: já
8: sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezula, koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá, ale major.
8: Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí?
8: No.
9: Jak nepochopí? Hero!
8: Kurucová.
9: Schováš, pojďte si dárom!
8: Kurucová.
9: Víš, kolik je nás doma? Hodně.
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil, pane.
8: Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Ještě pěti,
8: Kurucová.
9: Pěti kábly, pojď.
8: Lavička. Jinak to udělám, jinak.
9: Jak?
8: Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: Hodit bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane
8: Ale
10: majore.
8: Ale Snaživec. Snaživec. To je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane
8: majore.
10: Ne, vy na to máte figuru, pane.
9: Ano, vám to půjde.
8: Já celou akci řídím. Ano. Tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak pozor, názorná akce. Snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak ano. Pozor, připravit. Tak, lavička, Kurucová, Snaživec.
9: Zase akce. Se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
9: Kytičky, ptáci. Kytičky, ptáci.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant.
8: Ale pozor. Jakej deviant? Tím by si se přeci prozradila mu, nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, koupná, vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: No, dobře. Ne, to bylo, Snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, Snaživec?
10: Ano.
8: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru.
8: Ale nech toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie
3: Ježíš,
1: samozřejmě.
3: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
3: Můžu říct stručně, mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní, jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy... A chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Skliněná
1: zavře oči,
2: mísa.
1: Zavře oči, jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Majzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila přece.
3: Dusila, to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry.
5: Jo.
3: No jak se díváš na to ty, Malo to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No tak počkej, Josef, počkej. Nech to okličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To vidím,
4: co? Tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to čteš tu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis.
4: Pač zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní těhlovice?
3: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj, Ivoj.
3: To jedno.
4: Prosím, já tady čtu, jak je libo.
5: Čti. No.
4: V 75. minutě... Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta...
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No jste, tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje... Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti.
4: Tak nevím, kde jsem byl.
3: Čtina.
4: Tak no. od začátku, já nevím, kde
5: jsem byl. Od začátku.
4: Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat.
4: No. Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 70.
5: 75. minutěm.
4: Minutěm, ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je, správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo,
3: někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: Co?
3: Čti.
4: Od začátku?
5: Ne. Ještě tam, kde jsi byl!
1: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
2: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Areálu krajského úřadu v Karlových Varech začne stavba společného operačního střediska záchranného systému. Sokolov vybral firmu, která dodá nový městský mobiliář. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3 %. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Matěj Štech. Společné operační středisko záchranného systému a dalších složek v Karlovarském kraji bude stát téměř 550 milionů korun. Projekt nazvaný SOS 112 připravoval kraj řadu let. Na objekt se nakonec podařilo získat dotace ze dvou zdrojů a stavba tak může začít. Pokračuje krajský radní Erik Klimeš z Hnutí ANO.
2: Předpokládali jsme nejvyšší cenu 575 milionů. Dostali jsme 4 nabídky, u jedné jsme museli si požadovat nějaké doplnění nabídky u zájemce, ten ho nedodal, tudíž musel být vyřazen, ale z těch 3 jsme potom vybrali.
1: Výstavba objektu potrvá necelé 2 roky. Nový objekt bude stát v areálu krajského úřadu. Do jednoho místa se tak soustředí operační střediska policie, záchranky, hasičů a městských strážníků. Sokol vybral dodavatele nového mobiliáře. Nechá osadit nové lavičky, odpadkové koše a taky 10 stojanů na kola. Cyklisté je najdou hlavně u cyklostezek a nových dobíjecích stanic pro elektrokola. Nový mobiliář má zvýšit komfort obyvatel i návštěvníků, říká Lenka Benešová z odboru rozvoje města.
3: Některé budou na Starém náměstí blízkosti dobíjecí elektrostanice pro elektrokola, kde občané opírají kola o nově vysazené stromy, takže bylo snahou ty stromy ochránit, proto tam dodáváme ty cyklostojany.
1: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mezd chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
1: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %. Tisícovky lidí demonstrovali ve švýcarské Ženevě proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7. Účastníci pochodu podle agentury Reuters zapálili automobil značky Tesla a rozbili okna jedné z bank. Obchody a restaurace se před demonstrací zabarikádovaly. Ženevská policie povolala posily z celé země. Summit G7 začíná dnes v nedalekém francouzském Evianu. Sport. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na stříbro z časovky. Počasí. Dnes ráno bude většinou skoro jasno nebo až jasno. Dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno nebo polojasno. K večeru a večer se postupně opět vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Situace na silnicích v regionu je klidná. Nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké dobré ráno, nový týden je tu, pondělí 15. června před námi a od mikrofonu rádia vašeho kraje vás zdraví Jitka Brošková. Naše dnešní ranní vysílání aneb dobré ráno otevřeme s písničkou od kapely Rangers. Od dětí v anketě Ahoj rádio se dozvíme, proč na listnatých stromech nerostou šišky a v prvním ranním příspěvku uslyšíte o tom, že odhadem až 50% hrubého domácího produktu spadá pod rodinu. rodinné firmy. Těch jsou v Česku tisíce a ode dneška můžou žádat o zvýhodněné úvěry na investice do modernizace svého fungování. Detaily přidáme už za čtvrt hodinky v Dobrém ránu, které právě teď začíná. Máme 5 minut po 5. hodině a přeji hezký poslech a dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč na listnatých stromech nerostou šišky?
1: Protože tam jsou listy.
2: Protože už tam není místo na šišky.
3: Protože na nich rostou plody.
4: Protože už tam není místo mezi listama.
5: Protože by se tam větev zlomila.
6: Protože toho by tam bylo moc.
7: Protože jsou, ještě nejsou rozkvetlé.
8: Protože by to pak bylo divný.
9: Protože nad tím list nad tím stromu nerostou ty šišky.
10: Že by tam třeba ty šišky třeba v tom okolí nemusely vůbec být.
11: Kvůli tomu, že jehličnatý stromy, ty mají mít šišky a listnatý mají mít nějaký plody, třeba jablko nebo švestku.
12: Protože by se tomu lidi smáli.

0: Americká rocková skupina R.E.M. na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a vy se spolu s námi probouzíte do pondělního rána, které má většinou oblačnou oblohu a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 6 až 9 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 6:01 minuta a nadále bude chladněji. Dnes ráno čekejme většinou skoro jasnou nebo jasnou oblohu. Během dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno nebo polojasno. K večeru se postupně opět vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Úspěšný začátek nového dne i týdne přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 9 minut bude 17:30 a první příspěvek dobrého rána před námi. Tisíce podniků, které investují ve svých regionech, to jsou rodinné firmy, které můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze. Ten je určený pro malé a střední podniky a rodinné firmy můžou čerpat až 120 milionů korun. Rodinné firmy se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků podílejí zhruba na polovině hrubého domácího produktu. Často ale řeší problém, aby podnik zůstal v rodině i po další generace.
1: Jste čtyřčlenné rodiny, ve firmě pracujeme tři, já, manželka a syn, jakožto zakladatel z roku 1992. Jsem teď ve fázi, kdy firmu vlastně postupně předávám synovi jako nástupníkovi.
2: Jaromír Tomšů je majitelem rodinné firmy Saturn Holešov. Ta má 15 zaměstnanců a zaměřuje se na vývoj moderních technologií v IT nebo třeba v oblasti energetických úspor. Tomšů dodává, že postupný přesun společnosti na syna je jednodušší, protože ve firmě působí dlouhodobě.
1: V době středoškolských studií jsem chodil prostě toho na praxe, toho na brigády a tím, že potom prošel vzdělávání v Praze a poznal se s vrstevníky z jiných rodinných firm, tak došel k tomu závěru, že by to jako není jednoduchá cesta. No, tak prostě chce v tom v každém případě prostě pokračovat.
2: Rodinná firma je podle vládního nařízení definovaná tak, že její členové drží aspoň 10% hlasovacích práv nebo základního kapitálu. Zároveň musí být aspoň jeden z rodiny ve statutárním orgánu. Podle Josefa Jaroše, předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jsou v Česku takových firm tisíce a jejich výhodou je, že jsou odolné vůči krizím.
3: Ty firmy podnikají v Čechách v konkrétním regionu, jsou s ním svázané, je tam jaksi to srdce. V tom podnikání. To znamená něco, co nadnárodní korporace, jakkoliv může být úspěšná a velká, nemůže nabídnout.
2: Zároveň ale rodinné firmy podle ministerstva průmyslu a obchodu potřebují prostředky pro další růst. V programu Expanze tak mají lepší podmínky než ostatní malé a střední firmy. Můžou například čerpat až o 20 milionů korun víc. Úvěry můžou firmy využít třeba na investice do technologií nebo modernizaci provozů. Národní rozvojová banka žádost vyhodnotí a poté poskytne bezúročný úvěr na 50% investice. Zbytek prostředků musí dodat partnerská banka nebo sama firma, říká mluvčí Národní rozvojové banky Petra Vodstrčilová.
4: U klienta posuzujeme, zda splňuje programové podmínky a zda jsou dobře odhadnuté náklady, na které si chce půjčit, i klientovu vlastní finanční situaci a návratnost té investice. Posouzení žádosti může řádově trvat několik týdnů, ale může to být i několik měsíců. Záleží na velikosti projektu a typu investice, kterou má úvěr financovat.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo na podporu 5 miliard a 100 milionů. Korun. Národní rozvojová banka zatím v programu Expanze od začátku února obdržela od malých a středních podniků přes 200 žádostí, a to v celkovém objemu 2 miliardy a 800 milionů korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Kraslicích na Sokolovsku pokračuje oprava bazénu v základní škole v Havlíčkově ulici. Stavební firma v současné době dokončuje sociální zařízení včetně šaten, elektrikářské práce a stěhování vzduchotechniky. Na práci za asi 50 milionů korun získalo město evropské dotace. Obec Stružná na Karlovarsku chystá úpravy prostranství kolem Krautznerova kříže v místní části Nová Víska. Karlovarský Rotary klub nedávno zajistil obnovu této památky. Místo dříve sloužilo jako orientační bod v krajině. Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni se dnes konají přijímací zkoušky. Kvůli velkému zájmu uchazečů je nutné během dne počítat se zvýšeným pohybem lidí a vozidel u areálu fakulty a fakultní nemocnice. Přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat letos v říjnu. Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medů ze zemí EU. Změny přináší evropská směrnice. Veslařky Pavlína Flemíková s Anou Šantrůčkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu. A dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu stavebních prací částečně omezen provoz v Ašské ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: První krátké zprávy s Matějem Štechem skončily v 6:30 a dobré ráno 15. červnové se nám postupně rozjíždí a teď ho vyplní taky hudební vzpomínka na Věru Špinarovou a věřím, že si nenecháte ujít ani výběr očekávaných událostí a ani naše dnešní pozvánky za kulturou a přírodou. Tak ať se vám s námi hezky vstává do pondělního rána.

0: Ranní pohodu a hlavně bezproblémový začátek nového dne přejeme vám, kteří nás tak časně ráno ladíte. Dnes je pondělí 15. června a na programu teď očekávané události. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše z ANO měli dnes také rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření České televize a Českého rozhlasu nejvyšším kontrolním úřadem. Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS. Podle kárného návrhu soudce neoprávněně nahlížel do jiných spisů. Za čtvrt roku si údajně prohlédl neanonymizované dokumenty z 200 spisů 8 různých soudních senátů. Soudce Vrcha považuje kárný návrh za účelově podaný. Ministryně mu navrhovala snížení platu o 30%. O zvýhodněný úvěr můžou ode dneška žádat rodinné firmy. Půjčku ve výši až 120 milionů korun můžou dostat na modernizaci technologií, softwaru anebo budov. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v únoru. Polovinu investice firmám pokryje bezúročná půjčka od Národní rozvojové banky. Celkem na podporu malých podniků půjde 5 miliard a 100 milionů korun. Nasypat někomu drogu do pití bez jeho vědomí by mohlo být nově trestné. Návrh koaličních poslanců dnes projednají ministři. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Z průzkumu organizace Beat Sexism vyplývá, že má s takovým jednáním zkušenost třetina mladých, hlavně ženy. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v našem Karlovarském kraji se nám teď ráno pohybují teploty mezi 6 až 9 stupni Celsia a nadále bude chladněji. Dnes ráno čekejme většinou skoro jasno nebo až jasno. Během dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno nebo polojasno. K večeru se postupně opět vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech se budou pohybovat kolem 13 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: tipy pro volný čas.
1: 6. hodina to bude už za 9 minut a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu. A kam vás dnes pozveme? Městská knihovna ve Františkových Lázních zve od 18 hodin na cestovatelskou přednášku Tomáše Kubeše, na které představí své putování po Indonésii. Na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika aneb putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy dvě písmena, která dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. Příjemnou procházku nabízí naučná stezka Klacká ve Slavkovském lese u stejnojmenné osady. Trasa dlouhá necelé 2 kilometry prochází rašeliništěm a vede kolem Klackého rybníka po okraji Národní přírodní rezervace Klacké rašeliny v části pojmenované Tajga. Po obvodu jsou odpočívadla a vyhlídková místa. Procházce láká i naučná stezka Lubsko. Je zaměřená na historii Lubů a okolí a jeho osídlení, rozvoj průmyslu a zemědělství, geologii a ekologii krajiny. Jde o stezku kruhovou, takže se z výchozího místa na parkovišti u městského úřadu na náměstí 5. května vrátíte zpět. A park Bohemianum v Mariánských Lázních zve k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd, Mariánsko-Lázeňskou kolonádu a nebo zámek Červená Lhota.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Krajští zastupitelé dnes budou hlasovat o převodu mezinárodního letiště na stát. Destinační agentura Postřelí připravila nový turistický okruh kolem vojenského újezdu Hradiště na Karlovarsku. Ministr Klempýř se odpoledne setká se zaměstnanci, kteří přecházejí na kulturu z úřadu vlády. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Krajští zastupitelé dnes budou hlasovat o podmínkách převedení karlovarského letiště na stát. Provoz terminálu by měla následně zajišťovat armáda. Záměr už schválila krajská rada, která dnes záměr předkládá zastupitelům. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO si hejtmanství stanovilo přesné podmínky, za jakých by k bezúplatnému převodu mělo dojít.
5: Podmínky jsou jasné, že budeme požadovat rozšíření prodloužení dráhy. Budeme určitě chtít, aby se jednalo letiště se smíšeným provozem. Součástí toho materiálu je i vlastně zahájení komunikace o letecké záchranné službě. V druhé části jsme schválili pracovní skupinu, kde budeme řešit jednotlivé segmenty, které je potřeba dořešit v rámci převodu letiště.
4: Plánovaný převod karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil počátkem května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Destinační agentura Postřelí připravila novou trasu tzv. Doupovský okruh. Měří zhruba 130 kilometrů a vede po silnicích, lesních cestách i cyklotrasách v okolí Doupovských hor. Agentura tak chce přilákat do oblasti více návštěvníků a podpořit místní turistický ruch. Pokračuje ředitel destinační agentury Postřelí Ondřej Fábera.
6: Navštívíte kromě Bochova také třeba Valeč, Kadaň, Kyselku a další místa. Určitě to není pro nějakého lehkovážného turistu, je to prostě pro dobrodruhy ten okruh. Je to prostě lehce přes 100 kilometrů.
4: Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Po ruském útoku v severní části Kyjeva je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. Zraněných je nejméně 10 lidí. Na Telegramu o tom informoval starosta města Vitalij Kličko. Zároveň vyzval obyvatele, aby vyhledali nejbližší úkryt. V místním klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Hoří i střecha Uspenského chrámu. V plamenech jsou taky další domy a auta hned v několika částech Kyjeva.
7: Sport.
4: Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuchsa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro na 500 metrů a debelkajak Jakuba Špicera a Daniel Havla si dojel pro bronz. Šampionát v Portugalsku hodnotil pozitivně šéftrenér reprezentace Pavel Hotmar.
8: Počet medailí, počet umístění do 6. pozice, počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
4: Další velkou akcí je mistrovství světa, které na konci srpna pořádá polská Poznaň.
3: Počasí.
4: Dnes ráno je většinou skoro jasno nebo až jasno. Dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno nebo polojasno. K večeru a večer se postupně opět vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Vane mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Provoz na silnicích v regionu by měl být plynulý a bez komplikací.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řeky na jihu Čech už se začínají plnit loděmi a rafty, přestože v nich není moc vody. Bez větších problémů se dá sjet pouze hlavní úsek Vltavy. I tam si ale vodáci musí dávat místy pozor. Podrobnosti přineseme v reportáži už za pár minut, jen co se pozdravíme s meteorology a probereme s nimi dnešní předpověď počasí. A taky popřejeme všem dnešním oslavencům, a to hned po písničkách, co nestárnou, od Petra Nováka skupiny Olympic, tak ať se vám pěkně poslouchá. Máme 5 minut po 6. hodině.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Pondělní ráno nám okořenila svou muzikou hudební legenda skupina Olympic a na hodinách 11 minut po 6. hodině. Pěkné ráno 15. červnové přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a máte-li dnes narozeniny, tak vám posíláme velkou gratulaci a blahopřát také budeme bývalému československému skokanovi na lyžích Pavlovi Plocovi, který slaví 62. narozeniny a shodně 62. oslaví také americká herečka Courtney Cox. Připomeňme, že dnes by bývali oslavili narozeniny také francouzský zpěvák Johnny Hallyday, který zemřel v roce 2017 ve věku 74 let, a řecký zpěvák Demi Russo, který zemřel v roce 2015 ve věku 68 let. Na dnešní den připadá Světový den proti násilí na seniorech a jmeniny má Vít, často také Vítek. Je to mužské křestní jméno latinského původu, pochází z výrazu vitus a znamená živoucí anebo veselý.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Vaším ranním společníkem je rádio vašeho kraje a ve čtvrt na sedm vítáme mezi námi meteoroložku Petru Polívkovou. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak s jakým počasím začínáme pondělí?
2: Tak na severozápadě máme více oblačnosti, na jihovýchodě méně, tam je skoro jasno a teploty se nám v tuto chvíli pohybují od 7 do 11 stupňů Celsia.
1: Tak to je aktuální stav a jak bude přes den?
2: Dnes bude ještě stále relativně chladněji, ale postupně se nám budou už během dne ty teploty zvedat. A dnes to bude zejména o oblačnosti a srážky dnes neočekáváme. Dnes bude tedy v těch ranních hodinách ještě méně oblačnosti, většinou nějaké polojasno, ale už během dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a v poledních a odpoledních hodinách bude převažovat většinou oblačno. No a k večeru a večer se nám postupně opět vyjasní, takže tam ty oblačnosti bude opět ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes je 17 až 20 stupni, na horách tam by mělo být někde kolem 13 stupňů, ale bude nám opět foukat a bude foukat mírný západní až severozápadní vítr o rychlostech 3 až 7 metrů za sekundu, který se postupně večer utiší nebo bude slábnout.
1: Dnešní předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Petra Polívková a já vám za to moc děkuji. Přeji hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Naprosto všichni pějí ódy a chválu na její sobotní a nedělní dva koncerty na stadionu v Edenu, které uspořádala na počest oslavy 20 let na hudební scéně. Ano, je to tak, Eva Farná se pyšní titulem první české zpěvačky, která uspořádala koncert v Edenu a ještě nekončí, ještě je před ní poslední třetí koncert naplánovaný na úterý. No a fanoušky určitě potěší i fakt, že právě dnes ji vychází nová deska s názvem ADHD Pop M. Za 8 minut bude 6:30, no a teď vás vezmu k vodě. Jeho českým vodákům komplikuje začátek sezóny nedostatek vody, a to navzdory srážkově bohatšímu uplynulému týdnu. Většina jeho českých řek, včetně Lužnice nebo Otavy, je sízná jen místy a vodáci se nedostanou ani na Teplou, Vltavu mezi Soumarským, Mostem a Pěknou. Bez větších potíží sjedou jen hlavní úsek Vltavy z Vyššího Brodu.
1: Když srovnám stav vody s loňským rokem, letos je opravdu výrazný úbytek. Když tady brodíme řeku, tak loni jsme to měli do půlky stehen.
2: Na vodácký školní výlet na Vltavu vyrazila se třídou učitelka základní školy v Rožmitále na Šumavě na Českokrumlovsku Kateřina Posejpalová. Zastavili se i v kempu Braná.
1: I na raftech jsme to poznali, kdy opravdu háčci měli hodně práce a museli hlásit spousty kamenů a na mnoha úsecích jsme drhli.
2: Všímá si nízkého stavu vody ve Vltavě. A přestože nejsou podmínky zdaleka ideální, vodáků na řeku vyráží v posledních dnech poměrně dost, potvrzuje mluvčí kempu Braná Václav Novák.
3: Zatím nepozorujeme nějaký úbytek vodáků kvůli suchu, spíš naopak, vzhledem k tomu, že jiné řeky jsou hůře sízné nebo i nesízné, tak se na té Vltavě ten zájem trošku kumuluje.
2: Podle něho se to částečně odráží i na množství rezervací ubytování, kterých je přibližně stejně jako v posledních několika letech.
3: Pak do toho vstoupí třeba i víkend, kdy má být trochu chladněji a ty objednávky se ruší, anebo naopak bude předpověď počasí, která je krásná a na poslední chvíli to přibude.
2: O něco horší začátek sezóny měly vodácké kempy například na Lužnici. Jejich střední tok ale můžou lodě stále proplout, říká vedoucí půjčovny lodí a provozovatel kempu Karvánky u Soběslavy na Táborsku David Spousta.
4: Teď koukám na stav vody v Táboře, je to plně sízné i včetně jezů na plastových kánojích. Na raftech je to na hraně. Teďka rafty ještě půjčujeme, pokud to klesne o dalších 5 cm. Tak už rafty třeba na téhle části řeky nepůjčujeme.
2: Podle něho se i přes déšť v uplynulých dnech nepodařilo dohnat deficit z velmi suchého jara.
4: Ale to neznamená, že by voda tady nebyla, vodáci jsou, objednávky máme jak na teď, tak na celé léto. Voda nám stoupá, byť úplně ne všude teče, ne všude je to na rafty.
2: Kromě hlavních úseků Lužnice a Vltavy je na hranici sýznosti také Otava od Sušice na Klatovsku. Nízké stavy řek potvrzuje Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu s tím, že v létě se obecně nedá očekávat větší zlepšení.
5: To, co spadne, tak jde jenom do půdy, vypije to vegetace, ty deště by musely být hodně silné, aby se zvedla nějak výrazněji hladina vody v řekách.
2: Jistotu sýznosti po celé léto má díky regulovanému průtoku pouze zmíněný úsek Vltavy. V případě extrémního sucha by tak zůstala jedinou řekou, na kterou by vodáci mohli vyrazit, říká Václav Novák z kempu Braná.
3: Kdyby k této situaci došlo, tak věřím tomu, že to nejenom my, ale i ostatní kempy a půjčovny na Vltavě kapacitně zvládnou. Pouze bych pak doporučil vodákům, aby jezdili spíš v termínech pracovních dní.
2: Podle předpovědi meteorologů by mělo být počasí až do půlky července srážkově spíš průměrné. Z jihu Čech Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Půl sedmé. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Společné operační středisko záchranného systému a dalších složek v Karlovarském kraji bude stát téměř 550 milionů korun. Výstavba objektu potrvá necelé 2 roky. Nový objekt bude stát v areálu krajského úřadu. Sokol vybral dodavatele nového mobiliáře. Nechá osadit nové lavičky, odpadkové koše a taky 10 stojanů na kola. Cyklisté najdou hlavně u cyklostezek a nových dobíjecích stanic pro elektrokola. Nový mobiliář má zvýšit komfort obyvatel i návštěvníků. Destinační agentura Postřelí připravila novou trasu tzv. Doupovský okruh. Měří zhruba 130 km a vede po silnicích, lesních cestách i cyklotrasách v okolí Doupovských hor. Agentura tak chce přilákat do oblasti více návštěvníků a podpořit místní turistický ruch. Turisté na severní trase stezky České můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Švýcaři včera v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh na omezení obyvatel země. Krajně pravicová švýcarská lidová strana navrhovala stanovit jejich maximální počet na 10 milionů. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa získal na evropském šampionátu v Portugalsku 2. zlato. Po kilometru vyhrál taky závod na poloviční trati. A bude jasno až skoro jasno a teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na svatého Víta ve dne v noci svítá, anebo svatý Vít, když deštěm kropí, na ječmeni škodu tropí, říkají pranostiky pro dnešní den 15. června, kdy svátek slaví Vít. Je 7:30, no a po krátkých zprávách opět otevřeme vrátka muzice, a to s písničkou od Báry Basekové a Kamila Střihavky. Tak tedy přejeme pěkný začátek nového dne i týdne.

Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: přátelé, příjemný poslech přejeme malým i velkým, zkrátka vám všem, kteří jste si zapli rádio, anebo jste si k nám našli cestu třeba přes internet, přes webové stránky variety.rozhlas.cz anebo aplikaci Můj rozhlas. Nový den 15. června začínáte ve společnosti Českého rozhlasu a na dnešek připadá Světový den proti násilí na seniorech. Vyhlásila ho Organizace spojených národů s cílem upozornit na často opomíjený problém násilí páchaného na seniorech a seniorkách, které může mít mnoho podob, od fyzického a psychického týrání přes zanedbávání péče až po ekonomické zneužívání. Často probíhá skrytě v domácím prostředí a pachateli bývají nejen cizí osoby, ale bohužel i blízcí příbuzní či pečovatelé. Podle odhadů se s nějakou formou násilí nebo zneužívání setká až každý čtvrtý senior. Strach, stud anebo závislost na násilné osobě brání mnohým seniorům v tom, aby si o pomoc řekli. Tato situace si zaslouží tedy mnohem větší pozornost veřejnosti, odborníků i institucí. Naše časomíra ve studiu ukazuje skoro už 6:40 za pár sekund, bude za 5 minut, tedy bude 6:45 a po písničce přineseme předpověď počasí. Buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dobré ráno, přejeme všude tam, kde posloucháte náš ranní program. V našem regionu je polojasno, na jeho východě kraje skoro jasno a teploty se aktuálně pohybují mezi 6 až 10 stupni Celsia, na jeho východě kraje dosahují až 12 stupňů a nadále bude chladněji. Dnes ráno většinou polojasno, během dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno. K večeru se postupně opět vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 12 do 15 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré a biometeorologická předpověď přináší první stupeň, tedy stupeň mírné zátěže. Přejeme pěkný den spolu s Českým rozhlasem.
0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 15. června. Svátek má Vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
3: Jak vás mohli vzít policii? Vždyť máte 11 prstů.
2: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
3: 11.
2: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Za rekonstrukci bazénu v Kraslicích zaplatí město asi 50 milionů korun. Pomůže evropská dotace. Na lékařskou vilu v Plzni se letos hlásí 10x víc uchazečů, než je její kapacita. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Kraslicích na Sokolovsku pokračuje oprava bazénu v základní škole v Havlíčkově ulici podle harmonogramu. Práce začaly v lednu a skončí v polovině příštího roku. Město za ně zaplatí asi 50 milionů korun. S financováním pomůže evropská dotace. Jak říká nezávislý místostarosta Filip Beneš, součástí prací je například i modernizace sociálních zařízení.
5: Kromě samotné střechy se práce týkají samozřejmě nové bazénové vany, obkladu, celého zázemí, které bylo naprosto katastrofální, nevyhovující, takže děti budou mít nové sprchy, nové šatny, nová technologie bude v zázemí bazénu. Současně vyvolanou investicí je i ta tělocvičná, jakož se mění vazníky i na tu danou částí, takže budeme muset udělat i novou podlahu v tělocvičně a dalších prostorech okolo.
4: Zájemci o studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni dnes mají přijímací zkoušky. Na všeobecné lékařství fakulta přijme jen 300 uchazečů, na zubařský obor 50 a na navazující magisterský obor zobrazovací a ozařovací technologie 20 studentů. Pokračuje mluvčí univerzity Barbora Černíková.
6: Fakulta obdržela na příští akademický rok více než 3700 přihlášek. Plánujeme přijmout celkově na všechny tři obory 370 studentů. Vedle toho nabízí fakulta také studium všeobecné a zubní medicíny v angličtině, kde má být letos přijato celkem 130 studentů.
4: V souvislosti s přijímacími zkouškami upozorňuje univerzita na zvýšený pohyb lidí a aut, zejména v oblasti Aleje Svobody v Plzni na Lochotíně u kampusu fakulty i u sousedního areálu fakultní nemocnice. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu na místo současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda starostů Vít Rakušan.
7: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
4: Spojené státy a Irán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Iránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
0: Sport.
4: Fotbalisté Švédska v prvním utkání ve skupině F porazili na mistrovství světa Tunisko 4-1 a vedou tabulku. Nizozemsko totiž remizovalo s Japonskem 2-2, Německo ve skupině F přestřílelo Curaçao 7-1 a Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0.
0: Počasí.
4: Dnes ráno bude většinou polojasno, dopoledne se objeví kupovitá oblačnost, převažovat bude většinou oblačno, k večeru a večer se postupně opět vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Krasticích na Sokolovsku je z důvodu práce na silnici uzavřena ulice Palackého.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Na kterou stranu se otáčí země koule? Tak to je další ze zapeklitých otázek, které jsme nachystali pro naše nejmenší posluchače v anketě Ahoj rádio. Hned po písničkách, co nestárnou, od Karla Zicha a Leony Machálkové se dozvíme odpovědi a taky připomeneme jednu z akcí, která se uskutečnila v Citicích u Sokolova. Citice totiž zažili v první polovině června výjimečné setkání pamětníků. Zajímali se především o historické budovy v centru obce. A z jakého důvodu, tak to vysvětlíme už za pár minut v pondělním dobrém ránu. Tak si uvařte kávu nebo čaj, to, co máte rádi, a posnídejte spolu s námi. Je 7 hodin a 5 minut. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Na kterou stranu se otáčí země koule?
1: Na pravou.
2: Na levou.
3: Dopředu.
4: Na sever.
5: Dozadu.
6: Nahoru.
7: Dolů.
8: Okolo svý osy takhle a ještě takhle. Že takhle okolo tý osy, jak je takhle, že se otočí za 24 hodin denně a pak takhle.
9: Na jih.
10: K Africe.
11: Na západ.
12: A

0: Máme Český rozhlas Karlovy Vary, váš společník a průvodce každým ránem, každým dnem. A jaké bude dnešní počasí?
1: Počasí.
0: V našem regionu je polojasno, na jeho východě kraje skoro jasno a teploty se pohybují mezi 6 až 10 stupni Celsia. Na jeho východě kraje dosahují až 12 stupňů a nadále bude chladněji. Dnes ráno tedy většinou polojasno, během dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno. K večeru se postupně opět vyjasní. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 15 stupni. Vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rostylové podmínky budou po celý dnešní den velmi dobré a biozátěž ta je dnes mírná.
1: Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Jau.

Hudební skupina Vanastovy věci se nakrátko zastavila, aby nás pozdravila svou muzikou a za 9 minut bude 7:30. V Citicích u Sokolova se v první polovině června sešly téměř 30 bývalých spolužáků z místní základní školy. Sjeli se z různých částí republiky.

0: na někdejší budovu základní školy. A protože mezi bývalými spolužáky kolují staré fotografie, jednu skupinovou společně organizujeme i teď.
1: Pozor, úsměv!
2: V Třidicích my jsme tady měli Sokol a v tělocvičně jsme hráli fotbal, volejbal, tady byl taky učitel Moravec a ty nás podporoval.
0: Vzpomíná před vchodem do staré školy pan Walter Hoyer. Uvnitř budovy tam už vzpomínají úplně všichni.
3: Vzpomínky, škoda, že tak utekly.
4: Paní Julie, vzpomenete si, kde jste měla lavici?
5: No, asi druhou nalevo.
6: Tady se šlo k Marušce. Musím se ještě zeptat, kdo bydl nad Maruškou.
5: Já jsem psala asi malý písmenka a pak znova trochu větší a pak jsem se naštvala a napsala jsem to přes celou tabuli. Dostala jsem kouli.
7: Tady jsem chodila do první třídy, to si pamatuju.
8: A dokonce jako jsem tak nějak v té třídě, když jsme běhávali, byla pomalu rychlejší jak ty kluci.
9: Ale jak zpívá Valda Matuška, to všechno odnes čas.
0: I to zaznělo v místní restauraci, kde právě končí setkání bývalých třídických spolužáků. Jejich dřívějšímu srazu prý nepřála doba a také ztracené kontakty.
10: Spoustu lidí potom v 68. roce z té třídy se vystěhovalo, jo, kdy teda ty kontakty jako byly zpřetrhaný.
0: Vysvětluje hlavní organizátorka Marie Schneiderová, kterou doplňuje bývalý spolužák Manfred Dietl.
10: Byly někdy ty názory, už je pozdě, měli jsme začít dřív a nikoho nenapadlo, že i prostě v tomhletom našem věku je to krásný se sejít.
6: Vy si neumíte představit, jaký je to zážitek, když jsme tak starý, moc hezky.
10: Manfred mě strašně dojal, když mi řekl, víš Maruško, ať jsem v tom Německu už tak strašně dlouho, já jsem doma pořád v Třidicích.
6: Přesně tak.
5: Tak uvidíme, jak to bude na přes rok, jestli se ještě na přes rok taky setkáme. Vždyť my jsme všichni čupr.
0: Z Třidic u Sokolova, Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Kraslicích pokračuje oprava bazénu v základní škole v Havlíčkově ulici. Stavební firma v současné době dokončuje sociální zařízení, včetně šaten, elektrikářské práce a stěhování vzduchotechniky. Na práce za asi 50 milionů korun získalo město evropské dotace. Obec Stružná na Karlovarsku chystá úpravy prostranství kolem Kaunstnerova kříže v místní části Nová Víska. Karlovarský Rotary klub nedávno zajistil obnovu této památky. Místo dříve sloužilo jako orientační bod v krajině. Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni se dnes konají přijímací zkoušky. Kvůli velkému zájmu uchazečů je nutné během dne počítat se zvýšeným pohybem lidí a vozidel u areálu fakulty a fakultní nemocnice. Rodinné firmy můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky už v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Na Mikulovsku ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Nově se vztahuje na 18 obcí. Lidé tam nesmějí pitnou vodu zalévat zahrady, napouštět bazény ani mít auta. Vodárny opatření zdůvodňují dlouhodobým suchem a slabými podzemními zdroji. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem ve finále playoff NHL prohráli. Karolíně před svými fanoušky podlehli 0-3 a v celé sérii na Hurricanes nestačili 2-4 na utkání. A dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Svatý Vít dává trávě pít, anebo déšť o svatém Vítu škodí ječmeni i žitu. Říkají pranostiky pro dnešní den 15. června, kdy má svátek Vít. Naše časomíra ve studiu ukazuje 7:30, no a pokud vás zajímá dění v našem karlovarském regionu, tak si počkejte na listování regionálními deníky a novinami a nevynechejte ani další z dílů pořadu Osobnosti Česka a taky písničky, které jsme pro vás nachystali od Michala Tučného a Petra Nadě. Tak hezký poslech a dobré ráno.

0: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 4 minuty bude 7:45 a to je čas na přehled tisku. Témata z pondělních regionálních novin pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk. Hezké dobré ráno přeji.
1: Krásné ráno.
0: Tak o čem píše regionální deník?
1: Od druhé poloviny června musí řidiči počítat se zásadním omezením na hlavním tahu z Karlových Varů do Ostrova na komunikaci 1/13. Ředitelství silnic a dálnic začne u Boru s dlouho očekávanou přestavbou jízdních pruhů. Jak píše dnešní regionální deník, je to první z velkých 3 plánovaných akcí silničářů na této komunikaci. V srpnu totiž vedle toho začnou práce na novém napojení u čerpací stanice u Všeborovic a také o pár set metrů dál u čerpací stanice u Hájku. Všechny 3 stavby jsou podmínkou pro to, aby se zde případně mohla navýšit rychlost ze stávajících 90 na 110 km v hodině.
0: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
1: Se 60-tisícovou pokutou a zákazem řízení na 1 rok odešel od Karlovarského soudu někdejší šéf tzv. Mordparty krajského ředitelství policie Rudolf Flaška. Soudkyně Ivana Koprnická ho potrestala za to, že jel pod vlivem alkoholu. Rozsudek není pravomocný, Flaška se na místě odvolal. Jak se můžete dočíst v dnešní Mladé frontě, trestného jednání, kvůli kterému stanul před soudem, se Flaška dopustil 16. března letošního roku. Při silniční kontrole nadýchal 1,39 promile alkoholu. Trest v podobě pokuty 60 000 korun a ročního zákazu řízení považuje soudkyně za přiměřený. A v dalším z regionálních článků dnešní Mladé fronty je informace o tom, že část zájemců o studium na záchranáře nemá fyzičku. Podle informací článku je o nově otevřené bakalářské studium zdravotnický záchranář v Sokolově vyšší zájem, než se očekávalo. Ale část z 59 uchazečů nesplněla fyzické testy. Podmínky splnilo 37. Mezi úspěšnými uchazeči jsou i lidé z praxe, například všeobecné sestry. Obor od roku 2026-27 nabízí Vysoká škola zdravotnická, která v Sokolově už vyučuje i všeobecné ošetřovatelství se zhruba 100 studenty. Kraj má u budoucí záchranáře enormní zájem a chce jim vyplácet stipendia.
0: Tak to byl přehled regionálních novin a Lukáš Staněk. Děkujeme a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 7:45, venku polojasno, během dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno, k večeru se pak postupně opět vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni. Vane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, večer zeslábne. Rostové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.

0: proudu pohodové muziky se zapsala také hudební skupina Krištof a za 9 minut bude 8 hodin. Na tento čas pro vás chystá Matěj Štech čerstvé zprávy z našeho regionu i ze světa, tak si na ně počkejte a odpoledne si nenechte ujít náš nový pořad. Už od začátku tohoto měsíce pro vás totiž nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude horolezec Radek Jaroš. Tady je malá ochutnávka.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
2: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit.
0: Ještě jednou připomínám, že pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát horolezec Radek Jaroš.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarský kraj vybral nového provozovatele tzv. Online pohotovosti. Skauti v Habartově na Sokolovsku dokončují novou základnu. Začíná světový týden kontinence. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Rada Karlovarského kraje vybrala nového provozovatele tzv. Online pohotovosti. Obyvatelům regionu nabízí distanční spojení s atestovaným lékařem pro řešení méně závažných zdravotních problémů. Původní služba fungovala jeden rok a podle zástupců kraje se osvědčila. Zaregistrovalo se v ní 620 tisíc občanů, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
4: My jsme samozřejmě zadali před ukončením smlouvy veřejnou zakázku, kdy se nám přihlásili dva uchazeči s tím, že jsme vybrali nového uchazeče a teď vlastně budeme v očekávání, jestli splní ještě jeden parametr, který jsme si nastavili, a to je vlastně přeposílání lékařských zpráv praktickým lékařům a následně potom bychom do 30 dnů uzavřeli s novým provozovatelem smlouvu.
3: Skautské středisko Dýmka v Habartově na Sokolovsku dokončuje novou víceúčelovou klubovnu. Její areál už převzali od stavbařů. V současné době členové oddílu schánějí finanční prostředky na vnitřní vybavení, kromě jiného za pomoci dárců a veřejné sbírky. Pokračuje vedoucí skautského střediska Lukáš Cupal.
5: Velké představení proběhne 5.9., až bude klubovna plně vybavena. Naším cílem je teď sehnat dostatek finančních prostředků, aby jsme klubovnu mohli vybavit nábytkem a vším potřebným. Seznam toho, co je potřeba dokoupit, je opravdu dlouhý a prostředků nezbývá již mnoho.
3: Až 40% Čechů má podle odhadu lékařů zkušenost s únikem moči nebo stolice. U příležitosti Světového týdne kontinence připomínají, že téma je u nás stále tabu. Mnozí pacienti se o něm stydí mluvit nejen se svým praktikem, ale i s rodinou. Ve vážných případech je řešením miniinvazní zákrok. Pacienty vrací zpět do běžného života.
6: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla.
7: Vypráví 75nice Dagmar, která trpěla úniky stolice. Život se jí změnil poté, co jí lékaři implantovali do podkoží neurostimulátor, ovlivňující nervy v pánevní oblasti. Podle proktologa Petra Šlaufa z fakultní nemocnice Bulovka trápí tyto potíže častěji ženy.
8: Můžou to být poporodní poranění, po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevní.
7: Sakrální neuromodulace hradí zdravotní pojišťovny. Zákrok je dostupný v 8 specializovaných centrech. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Do Benešovy vily v Sezimově Ústí se dnes po 88 letech vrátí vzácná rytina Jeruzalém od Václava Holara. Huzické muzeum v Táboře ji slavnostně převezme od potomku rodiny Bohuše Beneše, synovce prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Emílie Benešové. Dílo bylo v minulosti součástí interiéru vily.
1: Sport.
3: Tenistka Nikola Bartuňková nastoupí v prvním kole turnaje v Berlíně proti Rusce Schneiderové. Sara Bejlek se ve stejné fázi v Nottinghamu utká s Američankou Navarovou. V anglickém městě dojde taky na český souboj Marie Bouskové s Terezou Valentovou.
1: Počasí.
3: Dnes ráno bude většinou polojasno, během dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno. K večeru a večer se postupně opět vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Vane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Ostrově na Karlovarsku na hlavní třídě havarovala 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Zprávy z našeho regionu i ze světa skončily 4 minuty po 8 hodině a dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo bude patřit vzácným alergiím. Už za chvíli dostane slovo Martin Písařík a v dalším příspěvku pak uslyšíte o knize Martina Plevného z Chebského muzea, která popisuje i názorně ukazuje, jak se rozrůstal a měnil Cheb. Zajímavou publikaci připomeneme za chvíli. No a snad vás potěšíme taky našim dalším hudebním proudem a hned na začátek s písničkou od Richarda Millera. Tak ať se máte s námi hezky.
9: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Písničkou od švédské skupiny Roxette jsme se přehoupli v čase přes 8:45 a jaké počasí můžeme čekat dnes a zítra, to nám teď prozradí meteorolog Pavel Kopeček. Vítám vás ve vysílání, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké počasí tedy máme dnes očekávat?
2: Tak určitě z počátku méně oblačnosti, postupně ale se bude tvořit kupovitá oblačnost. Srážky dnes žádné neočekáváme, nebo spíše, že by se mohly přece jenom ojněle vyskytnout na horách ve formě slabých přeháněk, ale to je opravdu, by to byla opravdu hodně výjimečná záležitost. Během večera pak se oblačnost bude protrhávat až do vyjasnění. Teploty, které se nyní pohybují kolem 10-11 stupňů, vyšplhají na 17 až 20 a vítr bude vát jenom mírný, západní, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, večer bude slábnout.
1: Tak to je předpověď pro dnešní den a povíte nám, jak bude zítra?
2: Tak v noci očekáváme, že bude oblačnosti málo, tedy jasno, polojasno. Postupně během dne potom se opět bude tvořit kupovitá oblačnost, a to zejména od západu a odpoledne a na večer potom očekáváme zejména v horských oblastech ojedinělé přehánky, po případě slabý občasný déšť. Teploty po ránu 9 až 6 stupňů, takže bude zase poměrně chladno. Během dne potom 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr bude vát mírný, západní, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a večer opět bude slábnout.
1: Předpověď počasí nám přinesl meteorolog Pavel Kopeček. Moc vám za to děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný den.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 30. letech minulého století i stavbu nových mostů a sídlišť přibližuje zajímavá kniha. Jmenuje se Cheb – stavební vývoj města. A s jejím autorem Martinem Plevným z Chebského muzea si povídal Josef Šorfa.
1: První písemná zmínka o městu Cheb pochází z roku 1061. Počítám, že při přípravě publikace knížky Stavební vývoj města jste měl z čeho vybírat.
2: Knížka vznikla jako publikace Muzea Cheb, která poskytuje čtenářům spoustu informací o vývoji Chebu, ale nezabývá se výlučně rozborem jednotlivých staveb, ale spíše časovým zařazením, které dává přehled o tom, jak se město rozrůstalo nebo jak se rozrůstala vlastní městská zástavba.
1: Historie Chebu je opravdu bohatá. Které z těch prvních období je takové, že stálo za toho zaznamenat, nebo ke kterému už bylo dostatek hodnověrných podkladů?
2: To období je období, kdy v Chebu vzniklo slovanské hradiště. My víme, že tady už bylo kolem Chebu osídlení v době bronzové, ale pro Cheb jako město má největší význam hradiště, od kterého se odvíjí celé město a vlastně od hradiště se postupně vrství ty jednotlivé časové úseky.
1: Cheb je v celé řadě ohledů městem výjimečným, minimálně z historického hlediska, kdy tady byla císařská falc, to znamená sídlo císařů, vedly tady evropsky důležité obchodní cesty.
2: Cheb je vlastně jedinečným městem z hlediska dochovaného jádra. Ten vývoj je nastíněn v té knize chronologicky. Jsou tam samozřejmě zmíněny i kupecké domy, z nich se nám dochoval vlastně špalíček třeba například, ale zabývá se i jinými stavebními druhy. Jsou tam vlastně popisovány mosty, jsou tam popisovány dopravní tepny, výstavba železnice, která měla velký vliv na vývoj města. Když se vezmete třeba železnici kolem Chebu, tak ta strašně ovlivnila a omezila stavební vývoj, protože definovala plochu, kde se může Cheb rozrůstat.
1: Vzpomněl byste na nějaký konkrétní příklad?
2: Třeba hradby. Sevřeli město a až teprve po zrušení pevnosti v Chebu a bouráním hradeb se město mohlo rozvíjet dál.
1: Říká Martin Plevný, autor knížky Cheb – stavební vývoj města. Namátku vybírám třeba hraně barokního města v době válek v 17. století. Vy jste ten vývoj nejenom podrobně popsal, ale přinášíte i celou řadu zajímavých fotografií. Pojďme se u některých zastavit.
2: Kniha obsahuje spoustu zatím nepublikovaných fotografií z našeho archivu muzea a jsou tam převážně fotografie z asanace koncem 50. let a začátkem 60. let.
1: Čtenáři si budou moci prohlédnout třeba zbourané domy kolem Jihlářského náměstí a západní stranu Růžové ulice v roce 1961. Kterým obdobím končíte svoji knihu?
2: Jako jedna z mála knížek nastíně i vývoj po druhé světové válce. Končím až v roce 2020.
1: Kromě historických fotografií jste vybavil knihu i celou řadou mapek.
2: Je tam postupně naznačen pravděpodobně vývoj města, tak jak se postupně rozšiřovalo. Je tady krásně vidět potom vznik i středověkého opevnění. Končím mapou, zatím dosud nepublikovanou, vlastně z roku 1882.
1: Říká Martin Plevný z Chebského muzea.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašená, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.
5: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
6: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
7: Společné operační středisko záchranného systému a dalších složek v Karlovarském kraji bude stát téměř 550 milionů korun. Výstavba objektu potrvá necelé 2 roky. Nový objekt bude stát v areálu krajského úřadu. Sokolov vybral dodavatele nového mobiliáře, nechá osadit nové lavičky, odpadkové koše a taky 10 stojanů na kola. Cyklisté je najdou hlavně u cyklostezek a nových dobíjecích stanic pro elektrokola. Nový mobiliář má zvýšit komfort obyvatel i návštěvníků. Destinační agentura Postřelí připravila novou trasu tzv. Doupovský okruh. Měří zhruba 130 km a vede po silnicích, lesních cestách i cyklotrasách v okolí Doupovských hor. Agentura tak chce přilákat do oblasti více návštěvníků a podpořit místní cestovní ruch. Česká školní inspekce zjistila, že špatná atmosféra v základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Inspekce se školou zabývala poté, co část rodičů žáků upozornila na nevhodné chování ředitelky Dagmary Tobolové. Na Slovensko dorazil indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie ji označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných vztazích za poslední roky. Britský pilot Formule 1 Lewis Hamilton z Ferrari po téměř 2 letech ovládl velkou cenu. Brit byl nejrychlejší na trati v Katalánsku a připsal si tak první triumf v barvách italského týmu. A dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
7: 3 osobní auta havarovala v Ostrově na Karlovarsku na hlavní třídě. Na místě jsou záchranáři.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pondělí 15. června v kalendáři a připomenu, že na dnešek připadá Světový den proti násilí na seniorech. A jmeniny má Vít. Vít, často také Vítek, to je mužské křestní jméno latinského původu a pochází z výrazu vitus a znamená živoucí anebo veselý. Tak pro Víty, Vítky to máme malý hudební dáreček k svátku, písničku od Jaroslava Uhlíře. No a za chvíli otevřeme soutěž. Je 8:30, hezké ráno.
9: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: dnešním dobrém ránu nechyběla ani vzpomínka na zpěvačku Ivone Přenosilovou a teď máte-li chuť a čas, pojďte s námi soutěžit. Naše časomíra ve studiu ukazuje 8:38 a v dnešní soutěži pozveme vás a vaše nejmenší děti nebo vnoučata na novou výstavu o Hurvínkovi do Chebského muzea. Máme pro vás rodinné vstupné, tak už na nic nečekejte a pojďte s námi soutěžit na telefonním čísle 221 55 37 37. V Chebském muzeu probíhá výstava Hurvínek 1926 Forever, která připomíná 100 let od vzniku jedné z nejznámějších českých loutek. Akce také představí jejího tvůrce, loutkáře a řezbáře Gustava Noska, který v Chebu žil a tvořil. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce, anebo uslyší z Pejbla s Hurvínkem v různých jazycích. Na výstavu, která nabídne řadu interaktivních prvků, se můžete vydat kdykoliv až do 11. října a my nabízíme rodinné vstupné. Ještě jednou připomínám, telefonní kontakt do soutěže je to číslo 221 55 37 37. Tak, telefon už je obsazený, já se ptám, kdo pak se dovolal. Dobré ráno. A poprosím, stlumte si rádio. Aj, tak nám to vypadlo, tak bohužel ani rádio jsme nestačili stlumit. Tak vezmeme dalšího pořadí do vysílání. Dobré ráno, slyšíme se?
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak se dovolal?
1: Ingrid, Libavské údolí.
0: Zdravím vás, paní Ingrid. Tak Spejbl, nezbedný syn Hurvínek, vychytralá mánička, paní Kateřina alias Bábinka a mluvící pes Žerik. No kdo by neznal tyto loutky, viďte, paní Ingrid?
1: Ano.
0: Ano, ano. Loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka najdeme v současnosti v Praze Dejvicích, ale původně vzniklo roku 1930 v jiném městě a my se vás, paní Ingrid, ptáme, ve kterém?
1: Já bych řekla, že v Plzni.
0: A říkáte to správně, je to tak?
1: Je, hurá.
0: Ano, je to správná odpověď, ještě fanfára vám zahrála. Je to skutečně tak, divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno v Plzni v roce 1930 Josefem Skupou jako vůbec první profesionální loutkové divadlo v tehdejším Československu. Začátkem roku 1944 bylo nacistickými úřady uzavřeno až do konce druhé světové války. A na podzim roku 1945 divadlo pak přesídlilo právě do Prahy, kde působí. Sobí až dosud. Takže paní Ingrid, rodinná vstupenka je vaše. S kým tam vyrazíte na tu výstavu o Hurvínkovi? Haló, slyšíme se ještě? Haló, haló, paní Ingrid, mám vás na telefonu? Tak nevím, co se stalo, nedá se nic dělat, já se s paní Ingrid spojím posléze.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 8.44 na hodinách, za minutu bude 8:45, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. A jaké nás čeká počasí?
1: Počasí.
0: A v našem regionu je polojasno, během dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno. K večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách na 12 až 15 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který večer bude slábnout. Rostlové podmínky jsou velice dobré a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Britská rocková legenda skupina Catapult nám nabídla malé ohlednutí za svou hudební tvorbou, zahrála nám písničku Někdy příště. No a my jsme se spolu s ní přiblížili k 9. hodině, ale uteklo to ráno, veďte. Už za 10 minut vám nabídneme další zprávy, hlavně z našeho regionu. Chystá je pro vás Matěj Štech. No a po nich otevře dopolední vysílání Stanislav Jurík. Tak zůstaňte i nadále s námi a nenechte si ujít nic z naší nabídky. Mějte se krásně, mějte se fajn, loučí se Jitka Brošková. Zítra ráno opět naslyšenou.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Krajští zastupitelé dnes budou hlasovat o převodu mezinárodního letiště na stát. V Citicích na Sokolovsku se sešli spolužáci po více než 60 letech. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. Krajští zastupitelé dnes budou hlasovat o podmínkách převedení Karlovarského letiště na stát. Provoz terminálu by měla následně zajišťovat armáda. Záměr už schválila krajská rada, která dnes záměr předkládá zastupitelům. Podle hejtmana Petra Kubise z hnutí ANO si hejtmanství stanovilo přesné podmínky, ze jakých by k bezúplatnému převodu mělo dojít.
4: Podmínky jsou jasné, že budeme požadovat rozšíření prodloužení dráhy. Budeme určitě chtít, aby se jednalo letiště se smíšeným provozem. Součástí toho materiálu je i vlastně zahájení komunikace o letecké záchranné službě. V druhé části jsme schválili pracovní skupinu, kde budeme řešit jednotlivé segmenty, které je potřeba dořešit v rámci převodu letiště.
3: Plánovaný převod Karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil počátkem května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do Citic na Sokolovsku se sjeli žáci 9. třídy základní školy z roku 1963. Setkání zorganizovali poprvé, protože po absolvování 9. třídy se velká část spolužáků odstěhovala do jiných měst, na Slovensko a do Německa. Příprava společného programu trvala téměř půl roku, říká hlavní organizátorka Marie Schneiderová.
5: Myslím, že největší soustředění je 4 spolužáků nebo 5 spolužáků v Sokolově. Jo? Jinak je to prostě různě po různých obcích a městečkách. A byly někdy ty názory, už je pozdě, měli jsme začít dřív a nikoho nenapadlo, že i prostě v tomhletom našem věku je to krásný se sejít.
3: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit. Jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše také z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí. Obávají se politického vlivu. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc spožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, k večeru se postupně opět vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. Vane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na hlavní třídě v Ostrově na Karlovarsku bourala 3 osobní auta. Zasahují tam záchranáři. A na silnici 64 u Hazlova na Chebsku havarovalo nákladní auto. Také tam jsou záchranáři.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeju vám hezké pondělní dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině a to dnešní dopoledne v našem vysílání bude tak trochu trolejbusové. S plzeňskými zajímavostmi se před 11:30 svezeme nejstarším historickým trolejbusem ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků, tedy Škodou 9TR. No a už za chvilku, tedy teď po 9. hodině, si připomeneme začátky trolejbusové dopravy ve městě. No a o trolejbusech budeme mluvit i s našimi dopoledními hosty. To protože se chystá na víkend velká trolejbusová sláva.
2: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Plzeň si letos připomíná 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů ve městě. Oslavy, ze kterých budeme živě vysílat, se uskuteční tuto sobotu. První trolejbus vyjel na svoji pravidelnou trasu v Plzni 9. dubna 1941.
1: První trolejbusová linka jezdila od městských lázní na Doubravku a ještě v témže roce byla doprava rozšířena o druhou linku, která jezdila potom od městských lázní na Ústřední hřbitov.
2: Ony trolejbusy bývaly u městských lázní, u Jána i k vidění. V té době vlastně nebyla vozovna a oni tam parkovali.
1: Je to tak, na té spodní konečné vozy nocovali a byla tam prováděna i ta základní údržba až do doby, než byla otevřená vozovna pro trolejbusy.
2: Což se stalo kdy?
1: My jsme v roce 1943 slavnostně otvírali tramvajovou vozovnu na Slovanech, která teda mimochodem byla v dočasném období přizpůsobená i pro parkování až 12 trolejbusů, takže se tam dalo pomocí přivěšeného minusového drátu vedle tramvajových kolejí a trolejí zajet trolejbusem i ze Slovan. Ale po rekonstrukci stará tramvajová vozovna v Cukrovarské ulici, která vlastně sloužila následně pro trolejbusy, byla otevřená až v roce 1949.
2: A kteréže trolejbusy tady v Plzni jezdily jako úplně první?
1: Na těch prvních linkách se objevovaly trolejbusy řady 3TR. Konkrétně na té první lince byly tři vozidla, na druhou linku, kterou jsem zmínil, která následně jezdila na Ústřední hřbitov, byly další tři vozidla, takže ten vozový park nebyl příliš velký, ale byl to obrovský moderní posun od těch smradlavých autobusů, který do toho kopce jezdili předtím.
2: Z historií trolejbusové dopravy v Plzni nás seznamuje Jiří Trnka, technik plzeňských městských dopravních podniků. Kolik historických trolejbusů má firma ve sbírce?
1: Aktuálně můžeme nabídnout 5 vozidel. My se teď nacházíme v nejstarším z nich, to je trolejbus typ 9R. A když se rozhlédneme kolem sebe, protože se nacházíme v depu na Karlově, tak můžeme vidět vedle i trolejbus 14R. Máme vlastně od letošního roku druhého zástupce, ono je to provedení 14R, je to modernizovaná verze té 14. Pak tu máme trolejbus 15R, to je ten kloubák dlouhý. A pak máme ještě trolejbus 21TR ACI, což je vlastně už moderní nízkopodlažní vozidlo, leč už také historické, protože v běžném provozu se s ním nesetkáme.
2: Jsou to prostě trolejbusy, kterými se běžně nesvezeme.
1: Je to tak, jsou to vozidla, která jsou určená ke vzpomínkovým jízdám, ať už teda pro komerční účely, nebo se s nimi můžete své při nějakých městských slavnostech a pořádaných akcích dopravním podnikem.
2: A kolik je v Plzni trolejbusů, kterými se běžně svezeme?
1: Ke dnešnímu dni jich je 111 a jsou to teda už modernější typy a jich celá řada.
2: V čem jsou výhody a nevýhody trolejbusů v porovnání s autobusy a s tramvajemi?
1: Objektivně řečeno, trolejbus je taková modernější varianta autobusu, kdy vlastně dokážeme ekologicky přepravovat obdobné množství cestujících. V dnešní době je velice moderní trend parciální trolejbus, který nám umožní právě obsloužit i části mimo tu závislou trakci, to znamená mimo trolejový vedení, a díky tomu dokážeme právě i nahrazovat autobusové linky trolejbusovými.
2: Trolejbusy jsou důležitou součástí hromadné dopravy ve velkých městech. Jejich význam v poslední době stoupá i proto, že odpovídají požadavkům na ekologický provoz. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Nejstaršímu z historických trolejbusů ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků Škodě 9TR věnujeme plzeňské zajímavosti před 11:30. A už po 10. hodině vás naši dopolední hosté René Vávro a Kateřina Morová seznámí s programem sobotních trolejbusových oslav.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Proč se v Čechách krade? Otázka pro Pavla Landovského.
2: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak si říkáme, že... Ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást. A hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
3: Byl takový ty kdo to neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
2: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukrádá, že byl hrdina, že jo. A ten zvyk, je tak hrůzně, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Ze svého vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavé je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... Tím svým nábojem a tím svým vztekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe, a pro pobavení všech takhle chodí, on takhle chodí jako trošku, takhle chodí jako podle mě, v tom někdo přijde, říká, Rejšo, kolik je hodně? On říká, 5:30, polejem se kapel. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
3: Ne, tak, Jiří Krejčík.
2: Ten nám dal ze Sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky,
3: speciálně dovezený z Holandska,
2: které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla čtvrtě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sová, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Slováka jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.

0: poslouchali jsme Paula Simona a už máme 9:30.
1: Tipy pro volný čas.
0: Festival Pojď sem na divadlo láká do divadla Jekátela v Plzni, kde se ve velkém divadle od 19 hodin uskuteční taneční příběh podle Tennesseeho Williamse Tramvaj do stanice Touha. V galerii na radnici města Kašperské Hory uvidíte výstavu obrazů Šumava objektivem Pavla Semeráda. Výstava je přístupná do 28. června. Centrum baroka, muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na přednášku Mezi Maashausem a komorou. Obraz měšťanského bydlení v ráně novověkých písemných pramenech. Přednáška začíná v 17 hodin. Na zámku Štěnovice začíná kulturní léto, dnes nabídne od 7:30 představení Návštěva na zabití. Festival potrvá do středy 17. června. Městská knihovna ve Františkových Lázních zve od 18 hodin na cestovatelskou přednášku Tomáše Kubeše, na které představí své putování po Indonésii. A na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika a ne putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. V neděli začala jezdit nová pravidelná přeshraniční autobusová linka z Tachova do Bavorska. Jaký je o ní zájem, uslyšíte už za chvíli.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tachovsko s Bavorskem nově spojuje přes hraniční autobusová linka. Jezdit bude několikrát denně z Tachova do Bernau a zpět, o víkendech až do Tiršenreutu a zpět. Na spuštění linky se představitelé Tachova dohodli s plzeňským krajem a bavorskými partnery. První jízdu si v neděli vyzkoušeli desítky zájemců.
2: Žijeme Bernau.
3: První cestující si u řidiče kupují jízdenky.
2: Jsem senior.
3: A v jaké měně můžou platit?
4: Koruna. Jedeme se tam podívat. Má první jízda, tak to jdem zkusit.
3: Paní Marie, a vy třeba využijete to?
4: Určitě, když budeme vědět, jak to pojede. Podívat se a tak udělat si výlet.
3: A první obnovený autobusový spoj do Bernau a Tiršenreutu se právě teď rozjíždí.
5: Přeshraniční doprava tady zanikla v roce 1938.
3: Historii připomíná archivář Josef Ryš. Chyběla tady vlastně ta linka?
6: Ja, natürlich, natürlich.
3: A jak tedy vítáte teď to obnovení?
5: Dnes je úspěšný den. Naše propojení trvalo stovky let a tady to je velký krok k opětovnému zblížení.
3: Na cestu se vydala i ředitelka destinační společnosti Český les Lenka Křížková.
7: Samozřejmě význam je to zásadní, protože pro nás je velmi důležitý, aby nám do krajiny lidé byli schopni i jezdit veřejnou dopravou. To na jedné straně převeze německé turisty přímo do Tachova, k zámku a ke Svědcům, a na druhé straně český turisté se zase jednoduše dostanou na německou stranu.
3: Obnovené spojení je důležité i pro okres Tiršenreuth, říká místopředseda okresního úřadu Matthias Grundler.
8: Má to symbolickou hodnotu. Usilovali jsme o spojení několik let a jsem rád, že se to konečně povedlo. My se vnímáme jako turistický region, Tachovsko také, takže je to pozitivní.
9: Das erweitert das Angebot enorm.
3: Vy sám využijete tu linku?
9: Selbstverständlich.
8: Samozřejmě už teď plánují výlet se svými rodiči a se svojí rodinou do Tachova.
9: Dann sehen wir uns das mal an Tachov.
3: Na cestu autobusem i s malou dcerkou se vydala paní Lenka.
10: Je to super spoj mezi Tachovem a Německem a těším se na to, že vlastně nemusíme využívat jenom auto a že můžeme jet i autobusem.
3: A budete to využívat spíš třeba na nákupy nebo na výlety s rodinou?
10: Obojí, určitě obojí, a těším se, až bude i cyklovůz, na kterým dáme kola a pojedeme s rodinkou na výlety.
11: Linka bude jezdit každý den, bude jezdit třikrát denně, takže pracovní dny i svátky. Je tam trošku rozdíl v těch jízdních řádech o víkendu, protože o víkendu se jezdí až do Tiršenreutu, ve všední dny jenom do Bernau. A ještě je důležitý zmínit, že vlastně o víkendech a svátcích jezdí ta linka jako cyklobus.
3: Vysvětluje tachovský radní Matouš Horáček, zvolený za Volím Tachov.
11: Velkou přidanou hodnotu to má třeba pro školní zájezdy, protože doteďka byl vlastně problém třeba do toho Bernau se do toho historického parku dostat, protože je to samozřejmě zařizování autobusové dopravy do zahraničí a tady tím umožníme těm školám mnohem snáze to bernauského historického parku dosáhnout.
3: Autobusy budou jezdit do konce příštího roku. Plzeňský kraj spoje vyhodnotí a pak rozhodne, co dál. Z Tachova Martina Klímová, Český rozhlas.
12: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Celine Dion a dneska je 15. června, Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Představte si to. Gratulujeme Vítkům k svátku a další údaje z kalendária už za chvilku od Petra Jungmana.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 15. června. Svátek má vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové v roce 1363, dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
2: Jak vás mohli vzít policii? Vždyť máte 11 prstů.
1: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: U Hazlova na Chebsku havarovala cisterna. V Aši připravují prostory pro ambulanci plicní lékařky. Stružná na Karlovarsku upraví okolí Kautznerova kříže u Nové Výsky. Bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. U Hazlova na Chebsku havarovala cisterna a skončila mimo vozovku. Jak informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka, silnice 1/64 mezi Chebem a Aší je zcela uzavřena kvůli zásahu záchranných složek. Cisterna byla v době nehody bez nákladu a žádné nebezpečné látky tedy neunikly. Na místě je také záchranná služba. Povolán byl i vrtulník. V Aši budou mít ordinaci plicní lékařky. Sídlit bude v Klostermanově ulici ve vile, kterou radnice odkoupila od soukromého vlastníka. Za objekt město zaplatilo přes 7 milionů korun. Jak říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO, v plánu je teď úprava prostor.
2: Tam připravujeme prostory a samozřejmě tam jsou programy Karlovarského kraje a programy Aše pro zdravotníky, pro vybavení ordinací. Úplně přesně o tom vybavení jsme nemluvili, kdo co bude platit, ale počítám, že něco samozřejmě bude na náklady paní doktorky a něco bude mít město.
1: Obec Stružná na Karlovarsku chystá úpravy prostranství kolem Kautznerova kříže v místní části Nová Výska. Karlovarský Rotary klub nedávno zajistil obnovu této památky. Místo dříve sloužilo jako orientační bod v krajině. Nově má připomínat popravu 4 německých sedláků z Nové Výsky, které došlo 9. června 1945. Obec teď připravuje úpravy okolí, aby pietní místo bylo důstojnější, říká nezávislá starostka Zuzana Večerková.
3: Tohle je role obce, která se teď o to bude starat. Už jsme si povídali o tom, že tady vznikne lavička. Obec zaplatí lavičku, že tady uděláme nějaký okrasný zeleně a tak dále, aby to nějak vypadalo. No a máme zase další hezký kousek.
1: Nejméně 4 lidé zemřeli a 23 je zraněných po mohutném ruském úderu na Kyjev. Oznámili to ukrajinští záchranáři. Útoky ruské armády poškodily mimo jiné i památky ze seznamu světového dědictví UNESCO.
4: Rusko podle předběžných zpráv zasáhlo ukrajinskou metropoli několika raketami Zircon, které mohou dosáhnout až osminásobné rychlosti zvuku, a vyslalo také desítky dronů. Zasáhli areál Kyjevsko-Pečerské lávry, kde začala hořet střecha Uspenského chrámu a požár se doteď nepodařilo uhasit. V plamenech se ocitly také Dovženkovy filmové ateliéry a vysokopodlažní bytové domy v různých městských částech. Masivnímu vzdušnému útoku čelili také Dnipro a Charkov, kde podle tamních úřadů zahynulo 5 záchranářů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté poprvé v letošním ročníku Evropské ligy prohráli. Po 3 výhrách padli v Jihlavě s Dánskem 2-3 na sety.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Na silnici 64 u Hazlova na Chebsku havarovalo nákladní auto a skončilo v příkopu. Provoz je v místě nehody omezen, zasahuje tam vrtulník.
5: Deset hodin a 4 minuty v Plzni se chystá oslava dvou velkých výročí, 85 let provozu trolejbusů a 90 let od začátku jejich výroby ve Škodovce. O historickém vývoji i o nadcházejícím dnu trolejbusů přijdou do našeho dnešního dopoledního vysílání povídat dva hosté, kteří to budou. To se dozvíte už za malou chvilku. Přejeme hezké dopoledne.
0: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: Trolejbusové oslavy v Plzni 2026. To je téma pro naše dnešní dopolední hosty. Kateřinu Morovou ze školy Elektrik. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vítám také Reného Vávra za plzeňské městské dopravní podniky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Aby lidé vůbec věděli, s kým mají tu čest, než začneme mluvit o trolejbusech, oslavách, programu, historii a tak dále. Co konkrétně děláte ve svých společnostech, Kateřina?
1: Já ve společnosti Škoda Elektrik, která je součástí Škoda Group, se starám o marketing, o to, aby naše trolejbusy a jiné produkty, které vyrábíme, což jsou pohony a motory pro tramvaje, vlaky, byly vidět a aby jsme o nich věděli. Pořádáme akce pro lidi, pro zaměstnance, to je moje úloha a úkol.
0: Mm-hmm.
1: Z rozhlasu jsem před 5 lety přešla do Škody Elektrik.
0: Ano, ano. Kateřina je naše bývalá zaměstnankyně, vlastně přes PR a promotion. René Vávro také vlastně dělá něco jako promotion, ale je to oficiálně tiskový mluvčí, nebo jak je to?
2: Ne, oficiálně jsem vedoucí marketingového oddělení, ale krom toho mám i na starosti komunikaci s médií. A v podstatě nebudu tady povídat moc dlouho, co všechno jako na marketingu děláme, je to opravdu hodně, ale krom jiného právě máme na starosti i organizace akcí pro veřejnost.
0: Mm-hmm. To znamená, že vy jste ti dva hlavní, kteří připravují trolejbusové oslavy v Plzni. Pochopil jsem to dobře.
1: Ano.
2: Dalo by se to tak říct, ale těch lidí, kteří je do toho zakomponovaných, je opravdu hodně.
0: Mm-hmm. Aby bylo co slavit, musí ta výročí samozřejmě být zveřejněna. To znamená, o jaká čísla, o jaké výročí jsou vlastně dvě? O jaká výročí jde?
1: Jde o 90 let výroby trolejbusu a 85 let provozu trolejbusu Škoda v Plzni.
0: Mm-hmm. Kdybychom měli zavzpomínat, někdo z nás to nepamatuje samozřejmě, jak to tehdy bylo před těmi, řekněme, 85 nebo 90 lety. Nejdřív bych začal tedy u těch 90 let, to znamená výroba trolejbusu jako taková.
1: Před 90 lety vzniknul první historický trolejbus Škoda TR1, který se vyrobil a je to první trolejbus, který potom následně jezdil v Československu na lince v Praze.
0: Aha, to byla první trolejbusová linka vůbec v republice.
1: Škoda 1 TR.
0: Škoda 1 TR před 90 lety byl vyroben a vyráběl se tady v Plzni už nebo někde?
1: Škoda 1 TR se vyráběl v Plzni, ale neměl tady možnost testovacích jízd, protože nebyla tady trolejbusová trať, takže ten se testoval tak, že se testoval na tramvajové trati. Byl připojený jedním sběračem nebo tykadlem, jak tomu chceme říkat, k trolejovému drátu
0: tramvaje.
1: A potom měl za sebou vozík, který měl připojený ten druhý sběrač jako uzemnění kabelem k tomu sběracímu vozíku a ten byl vlastně připojený ke kolejnici tramvaje.
0: To mě napadá, jak na to museli tehdy Plzeňané reagovat, už to viděli tu první zkušení.
1: Přiznám se, že před 90 lety nemám ponětí.
0: Myslím, že už tehdy docela zírali na tramvaje, když to tak řeknu v uvozovkách, ale ten první trolejbus to muselo tady být trochu pozdvižení. První výroba tedy 90 let zpátky a provoz v Plzni před 85 lety. Jaká byla ta první linka? Co to bylo za stroje, které na ní jezdily?
2: Je to tak, to jsou spíš otázky na kolegy z dopravního oddělení, kteří by tady o tom dokázali povídat možná hodiny. A jak jste říkal, před 85 lety, teda v roce 1941, byl zahájen trolejbusový provoz v Plzni. A my jsme si připravili právě na oslavách speciální výstavní panely, kde se právě návštěvníci dozví nejen o tom, které vozy ten provoz zahajovaly, na jakých linkách, ale také, jak postupně se rozvíjela trolejbusová síť v Plzni, nebo jaké typy trolejbusů vůbec tady v Plzni jezdily. Na oslavách u vystavených i historických, i provozních vozů budou naši kolegové, kteří určitě o tom budou povídat hodně, hodně dlouhou dobu, každého, koho to bude zajímat. Ale jeden rok jsem se tady poznamenal, je to rok 1957 až teda 1994, kdy v Plzni jezdily historické trolejbusy, nebo v té době ne, historické trolejbusy typu Škoda 9 TR. A jezdily v počtu 153 vozů a byl to vlastně nejpočetnější typ vozů, který v Plzni jezdil. A právě i proto jsme se rozhodli, že vlastně Škoda 9 TR bude hlavním symbolem oslav.
0: Aha, a bude možnost se tím starým vozem také projet, nebo podívat se do něj a tak dále, zavzpomínat, když to tak řeknu?
2: Nejenom to, my jsme vlastně připravili pro návštěvníky i porovnání díky spolupráci se Škodobus klubem. Ty nám tam vlastně poskytnou trolejbus 9R, jak vypadá před rekonstrukcí. A vedle toho bude vystaven náš plzeňský trolejbus 9R. Takže si budou moci návštěvníci krásně porovnat, jak to vypadá, když je trolejbus před rekonstrukcí a po rekonstrukci. A zároveň díky spolupráci s ostatními dopravními podniky se nám podařilo, že se do Plzně podívají 4 trolejbusy typu 9R, kterýma se budou moci návštěvníci svést během dne. A myslím si, že je to opravdu unikátní, protože tolik trolejbusů 9R v jednom městě na jedné akci snad ještě nebyl.
0: Mm-hmm. No na oslavě jako takové budeme zvát v těch dalších vstupech po písničce. Já jsem se tady poznamenal, že ta první linka byla Městské lázně Doubravka, že se jezdil na téhleté trase a že vlastně ty trolejbusy neměly tehdy žádné pořádné depo a že nocovali na křižovatce u Jána, kde byla točna, kde byla konečna. Což tady si dneska asi těžko můžeme představit, jak to tehdy tady v ulicích města vypadalo. No trolejbusové výročí, respektive trolejbusová výročí 2 budeme probírat s našimi dnešními dopoledními hosty zase za chvilku.

0: Kateřina Morová a René Vávro jsou našimi dnešními dopoledními hosty. Povídáme si o trolejbusových oslavách v Plzni, které nadejdou teď v sobotu 20. června. Všechno se už chystá a připravuje. Budeme odkazovat i na webové stránky a další podrobnosti ohledně téhle akce. Já bych se ještě vrátil krátce k té historii, protože nejvíc bylo vyrobeno těch vozů 9TR, jestli jsem to dobře pochopil, ve Škodě Electric.
1: Za éru Škodovky bylo vyrobeno téměř 7500 vozů 9TR.
0: 7500 vozů. A Plzeň jich tedy využívala v té zlaté éře, vy jste říkala 153?
2: Je to tak.
0: A dneska jich má, nemyslím tedy teď 9TR, ale kolik má trolejbusů, jak si v provozu, abychom měli porovnání?
2: Tak aktuálně máme v provozu celkem 111 trolejbusů.
0: To je horká současnost.
2: Je to horká současnost.
0: Dobrá. Pojďme tedy k té současnosti jako takové, řekli jsme 20. června, od 10 do 17 hodin. Kde se ty oslavy budou konat?
2: Tak oslavy se budou konat v areálu depo 2015, což je vlastně bývalé depo našich autobusů a trolejbusů. A ten hlavní program bude od 10 do 17 hodin.
0: Je to tak, že mohou lidé přijít kdykoliv během dne a o nic nepřijdou?

0: jak se jim říká, šatouši?
1: Šatouši.
0: Pro šatouše. Tak mluvil jste o výstavách, začněme třeba s nimi. Co tam bude k vidění?
2: Tak samozřejmě pro, jak říkáte, šatouše, bude určitě nejzajímavější program, který se bude odehrávat na velkém parkovišti v areálu Depo 2015, protože tam proběhne výstava nejen historických a provozních trolejbusů plzeňských městských dopravních podniků, ale budou tam vystavené i historické trolejbusy ze Škoda Bus Klubu. A zároveň tam máme pro návštěvníky takové překvapení, které úplně tak jako nesouvisí s trolejbusy. Bude tam vystavený autobus Škoda 706 RTO. A k němu bude připojený historický vlek Jelč, který se nám nedávno podařilo zrekonstruovat a vlastně poprvé bude k vidění právě na oslavách výročí. A ještě určitě Katka doplní, protože tam máme jedno hodně velké překvapení.
1: Já bych asi doplnila, že k té historii se nám podařilo ve spolupráci s dopravním podnikem Praha se domluvit a přivezeme nejdelší trolejbus vlastně v Evropě, který jsme vyrobili ve spolupráci se společností Solaris, a ten trolejbus má 24,7 metrů na dílku.
0: Skoro 25 metrů.
1: Ten si budou moci návštěvníci prohlídnout po celý den a získat o něm všechny důležité informace.
0: Mě zajímá ta přeprava toho trolejbusu. To taky víte, jak to přepravíte.
1: Víme, jak to přepravíme. Přeprava trolejbusu je na tahačích jako na dnozměrné vozidlo, takže trolejbus nedojede po své vlastní ose sem, ač je na baterky a na ty baterky, ale on dojede necelých, nebo kolem 11 až 15 kilometrů. Takže na ty sem opravdu nedojede. Bude přetažen tahačem.
0: Dobrá, to je jenom pro ty, kteří by třeba přemýšleli nad tím, jak se sem ten trolejbus vlastně do Plzně z Prahy dostane. Tak už to víme. René mluvil o velkém parkovišti, jakože výstava a tak dále, ale něco bude i uvnitř depa.
2: Určitě využijeme vlastně i bývalou autobusovou halu v depo 2015, kde budou vystaveny právě, respektive bude vystavena trolejbusová výzbroj ze Škoda Electric. A určitě bych tam návštěvníky pozval na jízdu trolejbusového modelu 15TR, který je v měřítku 1:13. A mám tady od pána, který vlastně s ním bude jezdit, za takovou zajímavost. Tento model měl první zkušební jízdu v září roku 2021 a za necelých těch 5 let už má na to neuvěřitelný 450 kilometrů, což si myslím, že jako na model trolejbusu je opravdu hodně.
0: A to je jako na dálkové ovládání, nebo jak?
2: Je to tak a určitě viděl jsem pár videí a musím říct, že to má opravdu vymakaný a určitě se na to sám půjdu podívat.
0: 1:13, to je docela velký model. Ne?
2: Není to úplně malý a má tam i funkční dveře, osvětlení a je to opravdu povedený model. A jak jsem říkal, určitě si najdu chvilku a půjdu se na něj podívat.
0: Dobře, tak už víme, velké parkoviště, víme něco málo zevnitř depa 2015. Mluvil jste o těch jízdách, které budou probíhat. Na to je potřeba se nějak registrovat, nebo?
2: Registrace není nutná, v podstatě ty jízdy budou probíhat po celý den a startovat se bude v Černické ulici, což je kousíček od vstupu do areálu depo 2015, a na ty denní jízdy není potřeba žádná registrace, přeprava na této lince bude zdarma a ty vozy budou jezdit v intervalu 10 minut a v podstatě na ně budou nasazeny nejen ty zapůjčené vozy 9TR, 4 vozy, ale další 2 ze Škoda Bus Klubu, konkrétně 15TRK a 21TRK.
0: Mm-hmm. Tak srdečně zveme a zvát ještě budeme. Náhoda tomu chtěla, tomu neuvěříte. Normálně v playlistu teď máme písničku, která se jmenuje Ten vůz už jel. Našimi hosty zůstávají Kateřina Morová a René Vávro.

0: Ještě chvilku si s našimi dnešními dopoledními hosty budeme povídat o trolejbusových oslavách v Plzni, které jsou naplánovány na tuto sobotu 20. června. Bude to velká sláva. Ještě jsme nemluvili o programu pro děti nebo rodiny s dětmi. To asi taky patří trochu na to nádvoří plzeňského depa, je to tak?
1: Jo, na nádvoří plzeňského depa bude velká dětská zóna, kde najdou spousty soutěžních stanovišť pro děti, můžou soutěžit o medaile, jiný další výhry. Bude tam skákací hra, klasické věci jako malování na obličej, dílničky, dostanou balónek s logem oslav. Můžou se tam samozřejmě celé rodiny občerstvit, po celý den je tam zajištění občerstvení pro lidi. Taky můžou zakoupit si upomínkové předměty. Vytvořili jsme speciální edici upomínkových předmětů s oslavami z trolejbusy. Můžou jmenovat tričko, hrneček, ponožky a spousty dalšího zajímavého.
0: Dobrá, tak to bude tedy program pro rodiny s dětmi. My jsme ještě nezmínili další jaksi dopravní záležitosti, které jsou spojeny s tou oslavou. Už jsme mluvili o těch denních linkách, ale neřekli jsme ještě, kudy budou jezdit. To znamená, kde ty trolejbusy budou vidět ve městě.
2: V podstatě se bude jednat o okružní jízdu. A začne se, jak jsem říkal, v té Černické ulici u areálu depo 2015. A zajímavostí je, že ty vozy pojedou i přes vozovnu na Karlově, takže projedou naší vozovnou a potom budou pokračovat přes Gétovu ulici k hlavnímu nádraží a potom se stočí zpátky k tomu areálu depo 2015.
0: Mm-hmm. Chystá se i večerní konvoj, co to bude za konvoj, co v něm bude a v kolik jede?
2: A tak ten večerní konvoj, to je takové speciální zakončení celých těch oslav. A v podstatě v tom konvoji budou jenom vozy Škoda 9 TR, jak už jsem zmiňoval, ty čtyři zapůjčené plus teda naše devítka. Mm-hmm. A ten večerní konvoj vyjede z Černické ulice ve 21.30 a pojede vlastně do Doubravku a do Božkova, kde budou i fotopauzy. A vzhledem k tomu, že je omezená kapacita těchto vozů, tak jenom na ten večerní konvoj je zapotřebí si pořídit vstupenku, která bude za 100 korun a od dnešního rána si lidé mohou pořídit na portálu Plzeňské vstupenky.
0: Ještě se k internetu vrátíme. Vím, že jsme během písničky mluvili o jakýchsi svozových autobusech ještě, že svážíte návštěvníky do depa. To bude probíhat odkud a jak, prosím?
2: Ono v podstatě, jak jsem říkal, že ta denní linka bude jezdit po celou dobu akce, tak ono poprvé vyjede od depa 2015 v 10.15, ale předpokládáme, že spoustu těch návštěvníků dorazí vlakem a aby měli jednodušší cestu právě do toho areálu depo 2015, tak už tam některé ty spoje budou výjíždět před tou 10. hodinou na trase vlastně hlavní nádraží depo 2015.
0: To znamená, že se lidé mohou přiblížit jaksi rychleji přímo k těm oslavám jako takovým. Od 10 do 17 hodin, ještě tady vidím, a to se teda musím zeptat úplně nakonec, jakou spojitost s tím má Jakub Kohák? On nějaký bývalý ředitel trolejbusu.
2: My jsme hodně dlouho přemýšleli, protože jsme na naše oslavy chtěli pozvat taky někoho známého. A v podstatě tu spojitost, myslím si, že zrovna Jakub Kohák, což je známý režisér, herec, bavič, a vzhledem k tomu, že už jsem ho na pár akcích viděl, tak jsme se nějak rozhodli, že by to nebylo špatné ho pozvat na naší akci, protože si myslím, že on dokáže udělat show, a ať už má nějaký vztah k trolejbusům nebo ne, ale myslím si, že to se právě dovíme na těch oslavách, jestli opravdu nějaký vztah k těm trolejbusům má, a já si myslím, že ano.
0: On si nějaký ten vztah určitě vytvoří během dne, jak ho znám. Dvě akce jsem s ním moderoval a nezapomenu to do smrti. Takže jen ať si Jakub Kohák oslavy užije stejně jako ostatní návštěvníci.
2: A já si myslím, že jestli doteď neměl rád trolejbusy, tak doufám, že po našich oslavách se je zamiluje.
0: Výborně. Odkažme ještě posluchače na webové stránky úplně nakonec toho našeho povídání, ať vědí, kam se mají podívat, než třeba na oslavy vyrazí.
2: Tak podrobný program a zajímavosti naleznou posluchači na našem webu pmdp.cz i na webu Škodovky škodagroup.com a k této akci byla vytvořena i událost na facebookových stránkách PMDP, kde nenajdu jenom program, ale právě ty zajímavosti, na které se mohou těšit na našich oslavách.
0: Říká René Vávro, spolu s ním přišla do studia i Kateřina Morová za Škodu Electric. Moc děkuju za vaše vyprávění a ať se všechno povede, včetně počasí. Máte ho zařízené mimochodem?
1: Máme, počasí jsme objednali, bude svítit sluníčko, bude krásně.
0: Výborně, ať se všechno povede. Děkuju za rozhovor a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Já také děkuji za pozvání, nashledanou.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou, chtěl bych na mou věru.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Skupina Činasky, 10 hodin 48 minut, narodila se během války, vyrůstala bez otce a jako malá zažila poválečné vysídlování Němců. Přesto celý život zůstala v Krajkové na Sokolovsku. Paní Gerda Vojířová je dnes jednou z posledních původních německých rodaček v obci. Místní ji říkají chodící kronika. A právě jí věnujeme dnešní odpolední rubriku Náš příběh. Pozvánku uslyšíte v našem dopoledním vysílání už za chvilku.

0: Paní Garda Vojířová se narodila během druhé světové války v Krajkové na Sokolovsku a v obci žije dodnes. Jedna z posledních původních německých rodaček si pamatuje poválečné změny i dobu, kdy byla Krajková plná obchodů, hospod a krajkářských dílen.
1: Tohle to dělala moje maminka. Ona pořád říká, já ti musím udělat na památku, Motýlka, ale to má i tykadla, koukejte.
2: Paní Gerda v rukou drží Krajkového Motýla. Jemnou ruční práci, kterou se v Krajkové na Sokolovsku živily celé generace žen. Dnes 85-letá Gerda Vojířová ale není jen poslední pamětnicí zdejší krajkářské tradice. Je také jednou z posledních rodaček, které si pamatují německou Krajkovou před válkou i dramatické změny po ní.
1: Moje prapra se přímo taky narodila v Krajkovi, moje babička taky v Krajkovi, moje maminka taky v Krajkovi a já taky. Já jsem Němka. Já mám národnost německou a českou státní příslušnost.
2: Narodila se v roce 1941. Po válce přišlo vysídlování Němců a většina příbuzných musela odejít. Maminka paní Gerdy i s rodiči ale zůstala.
1: Neodsunul nás jenom proto, protože děda byl obuvník a nebyl tady žádný Švéd, žádný obuvník, tak dědu nepustili. Tak díky dědečkovi jsme tady zůstali.
2: Přesto nebylo jednoduché vyrůstat jako německé dítě v českém pohraničí.
1: V první třídě jsem zůstala sedět, protože jsem jenom rozuměla moje jméno. Když řekl Lorencová, tak jsem stala, on tam něco říkal, já jsem poslouchala a pak udělala sedni. No, tak jsem si sedla a pak byla pětka. No.
2: Němčina ale z jejího života nikdy nezmizela. Doma se totiž jinak nemluvilo.
1: Manžel se naučil německy. Moje dvě babičky, maminka a babičky, kvůli němu mluvili spisovnou němčinu, aby on se naučil německy, protože ty tady bydleli s náma. Jo? Takže můj manžel si nevzal jenom jednu Němku, on si vzal čtyři Němky. Já mluvím egrančtinou, když jsme jezdili do Selbu po revoluci, tak tam si ty myslel, že jsem tam odsaď. Jo, a ta babička jedna říká, ježi, přijďte zítra, dneska je tady tolik Čechů, to je všude fronta, říkala. A já povídám, ich pinár Čech, jsem říkala, ich pinár Čechaj. Jo, no ty se je makavonět, jeho no, vali arky, násu tač pin vysí.
2: Více ze vzpomínek paní Gerdy Vojířové z Krajkové na Sokolovsku si můžete poslechnout v rubrice Náš příběh a to dnes, krátce po 14:30 odpoledne. Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: No a do 11. hodiny už příliš nezbývá, přesně 4,5 minuty. Budou tu další naše chystané zprávy. Přejeme hezké dopoledne.

Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: U Hazlova na Chebsku havarovala cisterna a silnice na Aši je uzavřena. Průzkum prodlouží opravu Mořičovského zámečku u ostrova na Karlovarsku. Česká advokátní komora zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o ekonomické ochraně státu podaným ministerstvem financí. Bude polojasno až oblačno a teploty do 20 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Silnice mezi Chebem a Aší je uzavřena kvůli nehodě cisterny u Hazlova. Vozidlo sjelo mimo komunikaci. Řidič při nehodě zemřel. Nádrž cisterny byla prázdná, takže do okolí neunikly žádné nebezpečné látky. Příčinu nehody vyšetřují policisté, říká jejich mluvčí Jakub Kopřiva.
3: U Hazlova došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla, které vyjelo mimo pozemní komunikaci a narazilo do stromu. Řidič nákladního automobilu svým zraněním na místě bohužel podlehl. Silnice je v místě dopravní nehody zcela uzavřena.
2: U ostrova na Karlovarsku pokračuje záchrana zříceniny Mořičovského zámečku. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana, zvoleného za hnutí místní, měla původně skončit v červnu. Kvůli archeologickému průzkumu ale potrvá do podzimu. Zabezpečení zdí památky a úprava místa na odpočinkový prostor pro turisty bude stát zhruba 13 milionů korun. Částkou 8 milionů korun opravu zámečku podpoří dotace. Součástí projektu je i obnova zeleně v okolí. Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k zákonu o ekonomické ochraně státu. Jím a souvisejícími novelami má Česko splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátů ale dává nepřiměřeně velkou pravomoc dohledu finančnímu a analytickému úřadu. Ten by mohl sám třeba zakázat advokátovi vykonávat jeho práci. Zásadně s tím nesouhlasí Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
4: Pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci a jakým způsobem by se to mohlo otočit.
2: Podle advokátů by museli úřadu předávat taky třeba informace o svých klientech a mít zakázáno jim to říct. Ministerstvo financí tvrdí, že se po připomínkovém řízení chce s advokáty o zákonu dohodnout. Spojené státy a Irán se dohodli na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to taky Irán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
5: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír. Ex-prezident Barack Obama, který vyjednal první iránskou dohodu, je skeptičtější.
6: It is doubtful that any agreement that arises.
5: Obama podle svých slov pochybuje, že nová dohoda bude výrazně lepší než ta, kterou sjednal v roce 2015 a která podle něj fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. Podpis memoranda je naplánovaný na pátek ve Švýcarsku, kde začnou i 60-denní jednání o iránském jaderném programu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno, teploty až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Silnice 64 je u Hazlova uzavřena, objížďka přes Polnou je ucpána kamiony.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posluchačku z Domažlic tahá za uši slovní obrat, který dneska můžete slyšet na každém rohu. Jazykovědkyně soudí, že ho výrazně zpopularizoval bavič Milan Pitkin. Tipnete si, o čem bude za chvilku řeč? Počkejte si na nový jazykový koutek.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Jazykový koutek.
1: A o tom to je, chce se říct ve stylu Milana Pitkina k tématu, které teď s jazykovědkyní probere Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na dotaz, kdy je náležité užít vazbu je to o tom. Tazatelka píše, tuto vazbu je správné užít v případech, kdy se jedná například o film, knihu, příběh, píseň a podobně. Dle mého mínění tato vazba ve větách, kdy se jedná o abstraktní vyjádření, není správná. Například politika je o, ekonomika je o, vztahy mezi lidmi jsou o. Konec citace. Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych nejprve za dotaz poděkovala. Je vidět, že si posluchačka všímá dění v současném jazyce. Má pravdu v tom, že v posledních letech slyšíme čím dál častěji obrat je to o tom. A to ve všech kontextech. Výraz vznikl jako doslovný překlad anglické fráze it is about it, jedná se vlastně o latentní, skrytý anglicismus. Vladimír Jost dokonce při hodnocení této fráze užívá slovo otomismus, kterým dobře vystihuje její nadužívání. Domnívám se, že k popularitě a rozšíření vyjádření je to o tom, výrazně přispěl také bavič Milan Pitkin. Dnes se s frází bohužel setkáváme také v jazyce politiků. Slouží zde často jako určité mlhavé vyjádření a velice mírné.
2: Teď taková otázka do pranice. Můžeme tedy říct, že by neměla být užívána u abstraktního vyjádření, jak píše posluchačka?
3: No, nemůžeme. Tato vazba není vyloženě chybná, ale je nadužívaná. Hodí se hlavně do neformálního projevu, měli bychom vždy zvážit její patřičné užití. Problémem této vazby je její vhodnost či nevhodnost v daném typu komunikátu. Pro její významovou šíři není vhodné ji užívat při přesném, výstižném vyjadřování v kultivovaném jazykovém projevu.
2: Dodává v závěru Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Díky za vaše náměty. Další posluchačskou poptávku přijímáme na adrese info@pl.rozhlas.cz. Po jazykovém koutku teď Lionel Richie a písnička Hello a přání hezkého dopoledne.

0: Za okamžik nás čeká rubrika Plzeňské zajímavosti a v té se za chvilku seznámíme s nejstarším historickým trolejbusem ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků. Jak jsme slyšeli od našich dnešních dopoledních hostů, je to Škoda 9TR. Reportáž od Soni Weizenbacherové už za pár minut. Teď Marek Ztracený a písnička Stále věřím.
1: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Jak už jsme vás informovali, na tuhle sobotu 20. června se chystají oslavy 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Jejich součástí budou i jízdy historických trolejbusů a výstava trolejbusů v depo 2015. Tím nejstarším ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků je Škoda 9TR, škodovácký výrobek ze závodu Ostrov.
2: Tento trolejbus konkrétně je z roku 1979 a jak můžete vidět, je to vlastně takový ten typický kulatý trolejbus, jak já říkám, z dopravní značky, protože na každém zastávkovém označníku je namalovaná 9TR, nikdo mi to nevymluví. A v interiéru vidíte krásné červené koženkové sedačky.
3: Pohodlné.
2: Pohodlné, čelovněné, ve srovnání s dnešními, řekl bych, že možná i trošku vzpomínáme na staré časy.
3: Ve kterých letech jezdívaly trolejbusy Škoda 9TR přímo tady v Plzni?
2: V Plzni jezdili od roku 1961 a poslední z nich dojezdil v roce 1994.
3: A během té doby kolik se jich tady vystřídalo?
2: Mnoho kusů. Tehdy nebyl tak rozvinutý systém údržby vozidel, takže ta vozidla jezdila ve stavu tak, jak byly dodány a v podstatě po 9 až 12 letech už dosluhovaly a díky té obnově v Plzni prošlo 153 kusů trolejbusu.
3: Když se cestující svezl v roce 1961 tímto typem trolejbusu a potom znovu v roce 1994, jel technicky totožným vozem?
2: No tak to rozhodně ne, protože tady zrovna je vidět velký progres v tom vývoji té Škodovky. Bylo mnoho a mnoho sérií s různými odlišnostmi. Třeba ty první vozidla měly jenom 3 brzdové stupně, od roku 69 už měly 7 brzdových stupňů, ale později teprve v 70. letech začaly být dodávány trolejbusy s pulzním měničem a vlastně už 400-ovou plynulou regulací, což byl teda ten obrovský luxus potom už i pro ty cestující a veliká změna.
3: Trolejbusy Škoda 9TR popisuje Jiří Trnka, technik plzeňských městských dopravních podniků. Když porovnáte devítky s trolejbusy, které převážejí cestující v Plzni v současné době, je to velký skok kupředu?
2: Obrovský skok minimálně z pohledu nízkopodlažnosti, protože dneska je velký důraz kladen právě na to, aby se do vozidla dalo nastupovat bezbariérově. Elektrická výzbroj doznala velkých změn. Dneska jsou cestující zvyklí už na samozřejmost takové klimatizační jednotka, poptávkové otvírání dveří, abychom v zimním období zbytečně neplýtvali teplem vo vozidle. Samozřejmě i ten komfort pro toho řidiče je úplně jiný, takže řekl bych, že tam ten vývoj je opravdu velice znát.
3: Ještě máte ve firmě řidiče, kteří umí tenhle typ trolejbusu řídit?
2: Stále tu několik řidičů naštěstí máme, ale ubývá jich, takže i my relativně mladí se musíme už učit obsluhovat tyto historické stroje, abychom mohli do budoucna předávat zkušenosti našim nástupcům.
3: Dveře jsou zavřené, můžeme vyrazit. A jaká je kapacita tohoto trolejbusu, pokud jde o cestující?
2: Tento konkrétně má 28 míst k sezení, uvádí se 42 míst k stání, ale byly to různé série, různá provedení. Vzhledem k tomu, že ta vozidla byla vyvážena i mimo Českou republiku, zejména do území bývalého Sovětského svazu, ale i jinde po světě, tak velmi často byly požadavky na ty trolejbusy třeba i pro dálkovou dopravu. Zajímavostí byla třeba taková Jalta, se jednalo o nejdelší trolejbusovou trať na světě, která měřila až 70

0: kilometrů a některé ty dálkové spoje právě byly využívány s vyšším počtem sedaček v interiéru, vozidla byla vybavena záclonkami, aby na cestující nesvítilo v letním období sluníčko. Takže těch provedení bylo skutečně celá řada, lišily se počty dveří a od toho se odvíjí ta přepravní kapacita. Máme nafoukaný vzduch, kompresor na snížil táčky.
1: A ten klíč?
0: Nasadili jsme klíč takzvaný bošák, to je vlastně klíč, který slouží k ovládání osvětlení na tomto voze. Mnozí ho znají z mopedů, z motorek, je to takový ten klíč s tou kuličkou na konci, univerzální, ale každý trolejbusák ho tehdy musel mít.
1: Tak a kupředu vpřed.
0: Tak se parkujeme na takovém místečku a teď se poměrně komplikovaně vyjíždí, takže si tady trošku zamanipulujeme s volantem. A je taky zajímavost, u těch prvních devítek to řízení bylo vzduchové a šlo velice stuhé. To je důvod, proč jsme měli velmi málo žen v řadách řidičů. Později bylo nahrazeno řízení vlastně hydraulickým, což je mnohem komfortnější a vidíte, že poměrně snadno už tady ten volant utočím. Kdyby jsme seděli u jednoho z těch prototypů, tak by to bylo řádově horší. Jsme vymanévrovali z odstavného stání a teď určitě všichni slyšíte krásně ten zpívající trolejbus. To je prostě nádhera.
1: Škoda 9TR je trolejbus, který cestující vozil po desítky let a mnozí pamětníci na něj dodnes s nostalgií vzpomínají a oceňují jeho charakteristický design. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Na trolejbusových oslavách v Plzni bude i Český rozhlas Plzeň. V sobotu po 11. hodině se vám živě přihlásíme přímo z místa jejich konání z areálu Depo 2015 a nabídneme hodinku zajímavostí a rozhovorů k výročí výroby trolejbusů a trolejbusové dopravy v Plzni.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům, jako já, jo, jako já.

0: kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já. Jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo.
1: Už máme 8 minut po půl 12, přejeme hezké dopoledne. Na stavbu varhan nestačí být jen hudebníkem, musíte být trochu i architektem, technikem a možná tak trochu hodinářem. Právě někoho takového se hledalo pro nový nástroj do katedrály svatého Víta. Člověka, který dokáže propojit zvuk, prostor i naprostou přesnost tisíců detailů. Nástroj 21. století, který ale zní jako ze století 18., se dnes poprvé rozezní v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Dnes odpoledne v 17 hodin také varhanám požehná pražský arcibiskup.
2: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovítské varhany v národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
3: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce vlasti Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
2: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
4: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
2: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
5: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
2: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovítské varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
6: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
2: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství pražského Štěpán Svoboda.
6: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
2: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
7: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
2: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary.

to byla Mňága až Džor, no a naše dnešní babské rady prozradí, proč by ve vašem letním jídelníčku neměl chybět na první pohled docela nenápadný polníček. Teď ale docela nápadně bude zpívat Petra Janu.

0: Babské rady.
1: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Nosím černý

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj vybral nového provozovatele tzv. Online pohotovosti. V Citicích na Sokolovsku se sešli spolužáci po více než 60 letech. V Česku se začne během týdne oteplovat, o víkendu budou tropy a dnes bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková. Rada Karlovarského kraje vybrala nového provozovatele tzv. Online pohotovosti. Obyvatelům regionu nabízí distanční spojení s atestovaným lékařem pro řešení méně závažných zdravotních problémů. Původní služba fungovala jeden rok a podle zástupců kraje se osvědčila. Zaregistrovalo se v ní 26 000 občanů, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
2: My jsme samozřejmě zadali před ukončením smlouvy veřejnou zakázku, kdy se nám přihlásili dva uchazeči s tím, že jsme vybrali nového uchazeče a teď vlastně budeme v očekávání, jestli splní ještě jeden parametr, který jsme si nastavili, a to je vlastně přeposílání lékařských zpráv praktickým lékařům a následně potom bychom do 30 dnů uzavřeli s novým provozovatelem smlouvu.
0: Do Citic na Sokolovsku se sjeli žáci 9. třídy základní školy z roku 1963. Setkání zorganizovali poprvé, protože po absolvování 9. třídy se velká část spolužáků odstěhovala do jiných měst na Slovensko a do Německa. Příprava společného programu trvala téměř půl roku, říká hlavní organizátorka Marie Schneiderová.
3: Myslím, že největší soustředění je 4 spolužáků nebo 5 spolužáků v Sokolově. Jo? Jinak je to prostě různě po různě. Na jejich obcích a městečkách a byly někdy ty názory, už je pozdě, měli jsme začít dřív a nikoho nenapadlo, že i prostě v tomhletom našem věku je to krásný se sejít.
0: Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přehánky a někde i bouřky. Chorvatští policejní potapěči našli čtvrtou oběť z plachytnice s českou posádkou, která se v neděli srazila s katamaránem. Loď se v neděli potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Nález těla potvrdil chorvatské televizi N1 šéf přístavu ve Splitu Željko Kuštera. 4 další Češi, kteří byli na palubě plachetnice, vyvázli z kolize s linkovým katamaránem se zraněními. Jejich stav není vážný.
1: Sport.
0: Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a postup do dalších 8 finálových závodů. Martin Fuchsa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro na 500 metrů a debelkajak Jakuba Špicara a Daniela Havla si dojel pro bronz. Šampionát v Portugalsku hodnotil pozitivně šéf trenér reprezentace Pavel Hotmar.
4: Počet medailí, počet umístění do 6. pozice, počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
0: Další velkou akcí je mistrovství světa, které na konci srpna pořádá polská Poznaň.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, k večeru a večer se postupně opět vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 64 u Hazlova na Chebsku havarovalo nákladní vozidlo. Místo je uzavřené, objížďka přes Polnou je ucpaná kamiony. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Hezký dobrý den, teď je 12 hodin 4,5 minuty, čas, kdy v pondělním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary začneme plnit vaše písemná a telefonická přání. Je to tak, jsme na začátku nového pracovního týdne a v pondělí 15. června je čas na to, abyste pogratulovali ke jmeninám Vítům a Vítězslavům, takže ti mají dnes svátek, ale pokud máte někoho, komu chcete udělat jen tak radost písničkou na začátku nového týdne, neváhejte, telefonujte na linku 221 55 37 37 anebo nám pište na naší e-mailovou adresu a tam ty vaše vzkazy přijímáme prakticky kdykoliv. Ten e-mail má tvar studio.vary@rozhlas.cz. Tak jsme rádi, že jste ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. U mikrofonu pondělního vysílání je Petr Čimpra. Přeju vám příjemný poslech.

0: Tak úvodní písnička pondělního vydání pořadu Písničky pro vás už je minulostí. Teď je aktuální čas 9,5 minuty popoledni. No a nám do našeho vysílání z Dolců telefonuje stálý posluchač Standa, kterého zdravím na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Petře. Já vás taky zdravím. Celý Český rozhlas Karlovy Vary, posluchače Pepu, Jaromíra, všechny ty, co poslouchají. Dneska jsem vybral krásnou písničku od Turba a mám jí moc rád a doufám, že budou i posluchači spokojení. Jmenuje se Přestávaj snít a opravdu je to moc pěkná muzika. Mějte se všichni hezky a zase někdy.
0: Tak Stando, děkujeme za zavolání, písnička už zní na frekvencích našeho rádia. Zdravíme vás do Dolců, tak příjemný poslech.
1: Já taky vás zdravím všechny.
0: A někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak to byla kapela Turbo, kterou vybral Standa z Dolců. Teď nám z Karlovarska nebo od Karlových Varů telefonuje Karel. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den, Karle, dobrý den. Tak vy jste měl přání zahrát písničku od Luboše Pospíšila, říkám to správně.
1: Ano,
0: tak a...
1: protože by mělo být výročí, stoletý výročí, co se narodila Marilyn Monroe, tak jenom takovou vzpomínku.
0: No tak dobře, ta písnička se jmenuje Marilyn Goodbye, my jsme ji společně našli, takže Karle, já vám udělám radost, Luboš Pospíšil je připraven a Marilyn Monroe, herečka světového formátu, je dobře, že ji tedy připomeneme a díky vám, takže já vám chci moc poděkovat, že jste zatelefonoval do našeho vysílání, no a písničku hrajeme pro vás a předpokládám, že pro všechny naše posluchače.
1: Já taky děkuju.
0: Karle, mějte se fajn, naslyšenou.

0: Ve 12 hodin a 19 minut posloucháte pondělní písničky pro vás. Tak to byla písnička Marilyn Goodbye od Luboše Pospíšila. Tu další písničku vybere paní Anna z Ostrova. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, Pece. Za písničce jsme se domluvili, že to bude Pece Spálí opět. A chtěla bych to pro Míru ze Sokolova, pro jeho mámu, pro jeho přítelkyni, pak pro Sandu z Dolcu, pro Vaška kamaráda, pro Frontu, Alici, no Holičku, Kadeříci, Lucku, no.
0: Dobře. Tak děkujeme pěkně, vybrala jste Petra Spáleného, Motel Nonstop už zní na frekvenci Českého rozhlasu. Dobře.
1: Pro tu,
0: ano. Tak jo, mějte se, naslyšenou, pěkný den, naschle.
1: Naschle.

0: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: No a ty pondělní 15. červnové posloucháte teď ve 12 hodin a 23 minut a už je připravená jako hudební dárek skupina Poletíme. No poletíme na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary do Útviny, kde právě dnes slaví svůj svátek Vítě Červenka. Sympatický chlapík, veliký kamarád, sportovec, srdcem i duší, stejně tak muzikant. No Vítě Červenka nás teď aktuálně poslouchá ze své kanceláře magistrátu města Teplá, takže Vítě, my tě všichni zdravíme, celý tým Českého rozhlasu Karlovy Vary, všichni tví kamarádi ti teď posílají hudební dárek, tvojí oblíbenou skupinu Poletíme, je to tak, užij si dnešní sváteční den a těšíme se někdy na setkání třeba v srpnu na velké akci, kde seš takovým režisérem, dramaturgem a už řadu let a děláš to výborně. Máme tě rádi, tady je písnička Pojď se mnou, lásko má, hrajeme pro Vítu Červenku.

0: Tak takhle hezky jsme zahráli k dnešnímu svátku Víťovi Červenkovi z Útviny, no a jeho velkou láskou je samozřejmě jeho manželka Jíťa a celá jeho rodina. Tak Víťo, ještě jednou všechno nejlepší, ať se daří. Teď je 12 hodin a 28 minut a je tady následující telefonát od Josefa z Horního Slavkova. Také vás vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Čimpera. Dneska se máme taky poslední počasí, tak si dáme Vabyho Daňka a Radužu a jmenuje se to Lochmon. No a bylo by to pro Standu z Dolců a Jardu do Hranic a pro mé sestry a pro vás do rádia a ať se vám daří a zase někdy naslyšeno.
0: Tak skvělá dvojice Vaby Daněk a Radůza na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary a zdravíme do Horního Slavkova, pěkné odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: to byl Vaby Daněk, Raduza, Loch Lomond. Písnička dozněla minutu a půl po půl jedné. U mikrofonu pondělního vysílání je Petr Čimpera a moc vám děkujeme za to, že telefonujete, píšete, jsme rádi, protože to je pořad pro vás, do kterého nám teď aktuálně telefonuje paní Jarka ze Sokolova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Hezký den všem posluchačům, i když takový větrnej, studenej, ale to je jedno. A dneska bychom si dali písničku od Michaela Jacksona, Billie Jean. Jsme se shodli na tom, že se nám obom líbí.
0: Dobře. A protože jsem vám slíbil, že to bude i se znělkou, tak tu dáme teď a hned na to Michael Jackson. Zdravím vás do Sokola, trošku nám zlobí telefon, píská mi to ve sluchátkách, je tam nějaký zmatek. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.

Tak to byl Michael Jackson na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary, zpěváka a písničku vybrala Jarka ze Sokolova. Teď máme 12 hodin 37 minut, náš pořad písničky pro vás naladíte ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Každý den vždy od pondělí do neděle v pravidelném čase mezi 12 a 13 hodinou. Tak je tady následující písemný vzkaz, je od Sylvie z Prahy. Hezké pondělí s datem 15. června. Na koncertech Evy Farné v Edenu jsem nebyla a ani na ten zítřejší se zřejmě nedostanu. Nicméně Evu Farnou mám velmi ráda a respektuji jako skvělou zpěvačku. Dnes zabrousím do jejich starších písniček, které vznikly také pro televizní seriály. Je to písnička Buď to, jaký to je, ze seriálu Ošklivka Katka, nebo Eva Farna a František Segrádo, Víno je grunt, ze seriálu Vinaři. Vyberte nějakou písničku od Evy, která udělá radost všem našim posluchačům. Je to na vašem zvážení, připravená je písnička Jaký to je. No a Sylvie přeje vše nejlepší k svátku Víťům a mají si užít ten dnešní hezký den. No a také blahopřeje svému bratranci Martinu z Horní Dobrouče k jeho narozeninám. Zdraví nás do rádia, děkujeme a tady Eva Farna.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Ty pondělní jsou s vámi ve 15:45, no a kterou další písničku uslyšíme v našem vysílání, to nám řekne Vilma, která telefonuje z Karlových Varů. Přeji vám dobrý den, vítejte na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Ano, dobrý den. Já bych si přála, mám dnes tak trochu smutek na duši, tak bych si přála zahrát písničku s Hanou Hegerovou, Bože můj, já chci zpět. Děkuji.
1: Dobře, připravená je Hana Hegerová, Bože můj, já chci zpět. Hrajeme pro Vilmu z Karlových Varů. Naslyšenou a pěkné odpoledne.
2: Vám též, děkuji.
3: Stařičký autobus

mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouřích,

dušičkou malinkou kouká, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Tak to byla Hana Hegerová na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Hráli jsme pro Vilmu z Karlových Varů. Další písničku do našeho pořadu vybere Olga, kterou zdravím. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den, pak se přeju vám, hlavně také vašim kolegům a všem posluchačům. Já teď odpočívám a tak bych chtěla potěšit všechny písničkou od Rangers. Jmenuje se to Vina vína. Kliničku vína bych si dala, ale musím počkat, až dorazím domů.
1: Dobře, tak třeba v tom pozdním odpoledním čase pod večer. Tak děkujeme, Olgo, za zavolání. Skupina Rangers, Vina vína. Naslyšenou, hezký den.
2: Naslyšenou, mějte se moc krásně, děkuju.

Za 4 minuty bude 13 hodin čas pro aktuální zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary, připravuje kolegyně Lenka Poláková. No a po nich začíná pondělní pořad Osobnosti Česka. Těmi dalšími minutami našeho vysílání vás provede kolega Oskar Hess. Já vám přeji hezké odpoledne, těšit se budu naslyšenou chvilku po 14. hodině v pondělním dobrém odpoledni.

Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Za stavbu společného operačního střediska záchranářů zaplatí Karlovarský kraj téměř 550 milionů korun. Na zámku Kinčvart budou nové výstavní prostory. Premiér Babiš přivítal dohodu mezi Spojenými státy a Iránem. Doufá, že povede k definitivnímu ukončení konfliktu. A dnes bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. V areálu krajského úřadu v Karlových Varech začne stavba společného operačního střediska záchranného systému. Práce potrvají asi 2 roky. Záměr spočívá zejména v tom, že se do jednoho místa soustředí operační střediska Policie České republiky, zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru a městské policie Karlovy Vary. Za stavbu zaplatí kraj 549 milionů korun, říká krajský radní Erik Klimeš z Hnutí ANO.
2: To financování je kombinované, máme vícezdrojové financování, 350 milionů z Fondu pro spravedlivou transformaci a 100 milionů z IROPu, zbytek platí Karlovarský kraj.
0: Zámek Kinčvart připravuje prostory pro novou expozici. Výstava se bude týkat historických fotografií, takzvaných daguerotypií, ale taky dalších vzácných předmětů kancléře Metternicha, říká kastelán Ondřej Cink.
3: Budou tam prezentovány některé velmi cenné exponáty, které se nám dochovaly a většina z nich nebyla dosud veřejnosti prezentována. Příkladem je asijská sbírka, numismatická sbírka, ale také antická sbírka a sbírka plastik a soch.
0: Výstava by měla být návštěvníkům otevřená na konci letošního roku a bude součástí prohlídkových okruhů. Premiér Andrej Babiš z ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Iránem. Zároveň upozornil, že země zatím dokumenty nepodepsaly. Doufá ale, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Irán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Tato předběžná dohoda je prvním krokem k vyjednání konečné mírové smlouvy. Její podpis by měl znovu otevřít Hormuzský průliv. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Oznámil to britský premiér Keir Starmer. Přiblížil také plánované omezení platform přenášející živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo X. Nebude se vztahovat na komunikační služby jako je WhatsApp nebo Signál.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, k večeru a večer se postupně opět vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 64 u Hazlova na Chebsku havarovalo nákladní vozidlo. Místo je uzavřené. Objížďka přes Polnou je ucpaná kamiony. Počítejte tam se zdržením. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste se musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Northern Couloir. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbein Couloir, takže se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt. No. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, které člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojené s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásné.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být Liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Předtím já jsem začal na průmyslovce. Jo. A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mě to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samej, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmový spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš. Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje, jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? To nejde tak, že byste se
2: jo,
1: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
2: Jo, jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo, protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
1: Je to takový optimistický odhad.
2: Jo.
1: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
2: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví, jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví, jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakoli, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
1: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
2: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků

0: ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádnej vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
1: To je neuvěřitelný.
0: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: ČSM.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám. No a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
3: manželka. A tak teď už jsou starý a
2: jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
3: jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládní se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
2: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy, ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
3: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo, a já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala. Jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
2: Úplně poslední otázka na vás je, nebo ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
3: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
3: Díky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V areálu chebské nemocnice dnes složky integrovaného záchranného systému nacvičují zásah při útoku aktivního střelce. Dalo by se u Karlových Varů letos zpevní svah v ulici Nad Řekou. A zítra bude zataženo se slabým deštěm, teploty až 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V chebské nemocnici dnes policisté nacvičují koordinaci zásahu při útoku aktivního střelce. Do cvičení se zapojili také hasiči, záchranáři a zdravotníci. Nácvik prověří spolupráci všech složek při mimořádné události s větším počtem zraněných. Cvičení může krátkodobě omezit dopravu v okolí nemocnice nebo pohyb v části areálu. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Peškové potrvá cvičení přibližně do 15 hodin.
2: Žádáme občany, aby zachovali klid a řídili se pokyny přítomných složek v místě cvičení. Zároveň doporučujeme v uvedené lokalitě počítat s dočasným omezením dopravy a zvýšenou koncentrací vozidel složek IZS.
0: Dalovice u Karlových Varů připravují výběrové řízení na opravu ulice Nad Řekou. Obec chce zrekonstruovat zhruba 200-metrový úsek ještě během letošního roku. Silničáři položí nový povrch vozovky a zajistí taky nestabilní svah v blízkosti komunikace, říká nezávislý starosta Lukáš Kolovrátek.
3: V části, kde je to nějakým způsobem poškozeno, budeme zpevňovat krajnici komunikace s tím, abychom byli schopni tam plnohodnotně využívat co už šířit i vozovky, bez toho ani bychom měli mít obavy z toho, že tam dojde k nějakému fatálnímu poškození a sesu.
0: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu, pokračuje Klempíř.
4: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
0: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos. Český rozhlas o 350 milionů méně. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. 20letý český tenista Jakub Menšík se stejně loni jako dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Týmovou soutěž bude v září hostit Londýn. Menšík bude v týmu společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, zítra pak čekejte zataženo se slabším deštěm, výjimečně i bouřku. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda nákladního auta na silnici 64 u Hazlova na Chebsku by měla být už v této chvíli došetřená a odstraněná a místo zcela průjezdné.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezký dobrý den, posloucháte pondělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je 14 hodin 4,5 minuty, začíná dobré odpoledne. My jsme rádi, že jste v naší společnosti. V této hodině jste v pondělí zvyklí na rubriku Náš příběh. 85-letá Gerda Vojířová patří k nejstarším pamětníkům Krajkové na Sokolovsku. Narodila se za války a jako malá zažila poválečné vysidlování Němců. Krajkové zůstala věrná po celý svůj život a místní ní nazývají chodící kronikou. Více se o ní dozvíte v našem vysílání v této hodině, chvilku po půl třetí v rubrice, jak už jsem předeslal, Náš příběh. Tak teď máme 14 hodin a 5 minut, přeju dobré odpoledne, klidný poslech.
6: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: A pondělní pozvánky v odpoledním vysílání teď ve 14 hodin 24 minuty. Městská knihovna ve Františkových Lázních zve od 18 hodin na cestovatelskou přednášku Tomáše Kubeše, na které představí své putování po Indonésii. Na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika a ne putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově. Třeba v ostrovském klášterním areálu, na Staré radnici nebo v Letohrádku v Zámeckém parku jsou připraveny pohlednice s otázkami. Správné odpovědi vám odhalí vždy dvě písmena, ta dohromady vytvoří heslo k otevření pokladnice. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. Příjemnou procházku nabízí naučná stezka Kladská ve Slavkovském lese u stejnojmenné osady. Trasa dlouhá necelé 2 kilometry prochází rašeliništěm a vede kolem Kladského rybníka po okraji Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny v části pojmenované Tajga. Po obvodu jsou odpočívadla a vyhlídková místa. Procházce láká i naučná stezka Lubsko, je zaměřená na historii Lubů a okolí a jeho osídlení, rozvoj průmyslu a zemědělství, geologii a ekologii krajiny. Jde o stezku kruhovou, takže se z výchozího místa na parkovišti u městského úřadu na náměstí 5. května vrátíte zpět. No a park Bohemianum v Mariánských Lázních zve k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd, Mariánsko-Lázeňskou kolonádu nebo zámek Červená Lhota. Takové byly pondělní tipy pro volný čas z

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Narodila se během války, vyrůstala bez otce a jako malá zažila poválečné vysidlování Němců. Přesto celý život zůstala v Krajkové na Sokolovsku. Paní Gerda Vojířová je dnes poslední původní německá rodačka v obci a místní ji říkají chodící kronika.
2: Tohle to dělala moje maminka. Ona pořád říká, já ti musím udělat na památku motýlka, ale to jsou nítě jako vlasy. Tak tenký nítě to jsou. Nejdřív, co je vzorek, to máte potom takovou jehličku a to se dá na papír a takhle se všechno vyťukává tím malým jako špendlíkem, ten vzorek. Potom se veme látka, na to se dá ten papír, jak se to naťukalo, ten vzorek, to se kolem takhle přistehuje a na tom papíru se to vyšívá. To má i tykadla, koukejte.
3: Paní Gerda v rukou drží krajkového motýla. Jemnou ruční práci, kterou se v Krajkové na Sokolovsku živily celé generace žen. Dnes 85-letá Gerda Vojířová ale není jen poslední pamětnicí zdejší krajkářské tradice. Je také jednou z posledních rodaček, které si pamatují německou Krajkovou před válkou i dramatické změny po ní.
2: Moje prapra se přímo taky narodila v Krajkovi, moje babička taky v Krajkovi, moje maminka taky v Krajkovi a já taky. Já jsem Němka. Já mám národnost německou a českou státní příslušnost.
3: Narodila se v roce 1941 a svého otce nikdy nepoznala.
2: Tatínek padl ve válce. Nevíme, do dneška nevíme, jestli padl, prostě nezvěstnej. Takže já jsem vyrůstala bez otce a proto jsme žili s babičkou a s dědou.
3: Po válce přišlo vysídlování Němců a většina příbuzných musela odejít. Maminka paní Gerdy i s rodiči ale zůstala.
2: Neodsunul nás jenom proto, protože děda byl obuvník a nebyl tady žádný Švéd, žádný obuvník, tak dědu nepustili. Tak díky dědečkovi jsme tady zůstali.
3: Přesto nebylo jednoduché vyrůstat jako německé dítě v českém pohraničí.
2: První třídě jsem zůstala sedět, protože jsem jenom rozuměla moje jméno. Když řekl Lorencová, tak jsem vstala, on tam něco říkal, já jsem poslouchala a pak udělala sedni. No, tak jsem si sedla a pak byla pětka. No.
3: Němčina ale z jejího života nikdy nezmizela. Doma se totiž jinak nemluvilo.
2: Manžel se naučil německy. Moje dvě babičky, maminka a babičky, kvůli němu mluvili spisovnou němčinu, aby on se naučil německy, protože ty tady bydleli s náma, jo? Takže můj manžel si nevzal jenom jednu Němku, on si vzal čtyři Němky. Já mluvím egrančtinou, když jsme jezdili do Selbu po revoluci, tak tam si ty myslel, že jsem tam odsaď. Jo, a ta babička jen říká, ježi, přijďte zítra, dneska je tady tolik Čechů, to je všude fronta, říkala. A já povídám, ich bin ára Čech, jsem říkala, ich bin ára Čechaj. Jo, no ty sajet makavony, jet. Jeho jsou, no, vali árky, nám jsou tajč bin vysí.
3: Řeč, kterou slýchala od rodičů a prarodičů, si uchovala dodnes. Stejně jako vzpomínky na dobu, kdy byla Krajková převážně německým městečkem s pekaři, hospodami a krajkářskými dílnami.
2: 12 pekařů a všechno to skončilo válkou. Když jdu po Krajkově a vidím ty mezery, kde všude stály baráky.
3: Paní Gerda si pamatuje, kde stál který dům, kdo v něm bydlel i jak kdysi vypadala Krajková. Na rozdíl od kronik, ale umí své vzpomínky vyprávět s humorem. A právě proto stojí za to jim naslouchat. Z Krajkové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Je pondělí 15. června, ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary otevíráme první rozhlasové tržiště nového pracovního týdne. Znamená to tedy, že teď je vám k dispozici telefonní linka k nám do studia 221 55 37 37. Je tady první inzerát, dobrý den.
3: Dobrý den, prosím, koupila bych takovou tu porcelánovou madonku, je to takový přívěšek. Na krk je to tak jako retro spíš. Tak bych si dojela kamkoliv a koupila bych buď zlomkové zlato nebo stříbro, abych to mohla vsadit do toho. A je to na plzeňském čísle 721, 761, 834. Znovu opakuji kontakt 721, 761, 834.
2: Tak, děkujeme za inzerát, vše zaznělo, koupíte porcelánovou madonku a také ano. Zlomkové zlato, to vše na telefonu 721 761 834.
3: Jo, a zlomkové i stříbro, to je jedno. Já jsem byla požádána o kmotrství, víte? A
2: dobře,
3: to je nejvhodnější dárek.
2: Není to potřeba komentovat, prostě. Není to potřeba komentovat. Děkuju. Zásadní informace zazněly. Kontakt na vás. Děkujeme, naslyšenou, pěkné odpoledne. Tak dáme prostor dalšímu volajícímu do našeho pondělního rozhlasového tržiště. I vy jste ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den. Můžu?
2: Ano, povídejte, jste ve vysílání.
4: Prodám letní pneu 185 55 R16 83V. Jsou to čtyři dáteny nové.
2: Dobře, takže čtyřletní pneumatiky 185 55 R16 83V a ještě kontakt na vás, prosím.
4: 602.
2: Ano.
4: 582 417.
2: A odkud nám telefonujete?
4: Je to kousíček od Karlových Varů.
2: Takže nedaleko Karlových Varů. Máte představu o ceně nebo cena dohodou?
4: Okolo pěti tisíc.
2: Okolo pěti tisíc a ještě jednou tedy kontakt na vás 602 582 417.
4: Ano.
2: Děkujeme za inzerát, naslyšenou. Tak to byl druhý volající do pondělního rozhlasového tržiště. Máme tady další telefonát. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych chtěla prodat elektrickou sekačku Makita LM4121. Haló?
2: Ano, já vás poslouchám. Já dávám prostor vašemu inzerátu, takže prodáte elektrickou sekačku.
5: Elektrickou sekačku Makita LM4121.
2: Ano,
5: a je to skoro nová, akorát jednou použitá.
2: Takže téměř nová, jedenkrát použitá elektrická sekačka. Cena, požadovaná cena?
5: 4500 korun. Dala 6300.
2: Takže původní cena 6300, požadovaná částka je 4500 korun, je to elektrická ano. Sekačka, vy jste ji popsala. A ještě odkud nám telefonujete a jaké je na vás spojení?
5: Jo, tak já vám řeknu číslo 7 3 7 1 1 1 0 8 7 a je to Chomutovsko.
2: Takže Chomutovsko 737 111 087.
5: Ano.
2: Tak děkujeme za inzerát, naslyšenou, hezký den.
5: Naslyšenou.
2: Takové bylo pondělní rozhlasové tržiště Českého rozhlasu Karlovy Vary. Další inzeráty zítra.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.
6: Jsem

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Karlovarský kraj vybral nového provozovatele takzvané online pohotovosti. Průzkum prodlouží opravu Mořičovského zámečku u Ostrova na Karlovarsku. O kompenzaci škod po jarních mrazech požádalo zatím 411 zemědělců. Lhůta končí zítra. A zítra bude zataženo se slabým deštěm, teploty až 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Rada Karlovarského kraje vybrala nového provozovatele tzv. Online pohotovosti. Obyvatelům regionu nabízí distanční spojení s atestovaným lékařem pro řešení méně závažných zdravotních problémů. Původní služba fungovala jeden rok a podle zástupců kraje se osvědčila. Zaregistrovalo se v ní 26 000 občanů, říká hitman Petr Kubis z hnutí ANO.
7: My jsme samozřejmě zadali před ukončením smlouvy veřejnou zakázku, kdy se nám přihlásili dva uchazeči s tím, že jsme vybrali nového uchazeče a teď vlastně budeme v očekávání, jestli splní ještě jeden parametr, který jsme si nastavili, a to je vlastně přeposílání lékařských zpráv praktickým lékařům, a následně potom bychom do 30 dnů uzavřeli s novým provozovatelem smlouvu.
6: U Ostrova na Karlovarsku pokračuje záchrana zříceniny Mořičovského zámečku. Podle nezávislého starosty Pavla Čekana, zvoleného za hnutí místní, měla původně skončit v červnu. Kvůli archeologickému průzkumu ale potrvá do podzimu. Zabezpečení zdí památky a úprava místa na odpočinkový prostor pro turisty bude stát zhruba 13 milionů korun. Částkou 8 milionů korun opravu zámečku podpoří dotace. Součástí projektu je i obnova zeleně v okolí. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce, informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Ve srovnání s doteď rekordním rokem 2024 je zatím hlášených škod míň. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě dnes a v úterý. Francie, Velká Británie, Německo a Itálie jsou připravené se podílet na odminování Hormuzského průlivu. Uvedli to ve společném prohlášení v reakci na memorandum mezi Spojenými státy a Iránem. Státníci chtějí o válkách na Blízkém východě a na Ukrajině jednat na začínajícím summitu 7 největších ekonomik ve francouzském Evianu.
8: Chceme jednat o podpoře Libanonu, o dlouhodobém otevření Hormuzského průlivu i o jaderném a balistickém programu Iránu.
9: Francouzský prezident Emmanuel Macron se chce na summitu G7 zaměřit i na dopady války na Blízkém východě, jednat o dalších námořních trasách a omezit závislost na fosilních palivech. Britský premiér Keir Starmer označil dohodu s Iránem za významnou. Americký prezident Donald Trump dorazí do Evianu v podvečer. Zítra se zúčastní pracovního jednání o Ukrajině i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Prezident Emmanuel Macron chce podpořit Ukrajinu, tamní energetickou soustavu a připravit co nejlepší podmínky pro jednání o míru. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Sport.
6: Tenistka Marie Bousková porazila v českém souboji na úvod turnaje v Nottinghamu Terezu Valentovou 2x6-3. Ve stejné fázi se utkají taky Sára Bejlek s Karolínou Plíškovou. Nikolu Bartuňkovou čeká první zápas turnaje v Berlíně proti Rusce Schneiderové.
5: Počasí.
6: V noci bude jasno až polojasno, zítra pak čekejte během dne zataženo se slabým deštěm, výjimečně i bouřku. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů, nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: V Aši v hlavní ulici se srazila dvě osobní auta.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary a začneme informací o čase 15 hodin a 5 minut. Je pondělí a tak se za malou chvíli v našem vysílání vypravíme do světa sportu. Skončila čtvrtá fotbalová liga, šermíř Martin Rubeš už se ve Francii chystá na evropský šampionát a volejbalisté Karlovarska po mistrovské sezóně výrazně obměňují kádr. A více už za chvíli v pořadu sportovní minuty. Tak pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary a dobrý poslech.
5: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hezký den, jsou tady další sportovní minuty ze západu Čech. Tentokrát se budeme věnovat volejbalu nebo fotbalu, začneme ale šermem. Už v úterý začne ve Francii šermířský šampionát starého kontinentu a v českém týmu nebude chybět ani úřadující mistr republiky, karlovarský kordista Martin Rubeš.
2: Je jako na každý velký šampionát, mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak určitě co největší ambice tam jsou. V individuální soutěži bych rád navázal před 2 rokama na výsledek, kde jsem skončil 10. Takže bych se rád dostal do top 10, případně do 16. A uvidíme. A v týmové soutěži bychom rádi prolomili 8. Určitě si myslím, že top 8 na mistrovství Evropy, která je nejtěžší soutěž v roce, tak by byl parádní výsledek.
1: Volejbalisté Karlovarska po mistrovské sezóně výrazně obměňují kádr. Na západě Čech nebude pokračovat 7 opor, jak potvrdil pro sportovní minuty sportovní manažer Daniel Pfeffer.
3: Odcházejí Pastrňák, odchází Špulák, Klimeš, odchází Perez, Jansons i Georgiev a v poslední řadě odchází i Červíňo. Tyhle všichni hráči dostali velice lukrativní nabídky z velice kvalitních lig, které se těžko odmítají, a pro nás je to akorát vizitka síly našeho klubu Karlovarska jako takového, kde vlastně náš klub už dlouhý léta funguje pro ty světové kluby jako taková přestupní stanice, že vlastně hráči, kteří se dokázali prosadit v Karlovarsku, mají kvality topových lig.
1: Skončila 4. fotbalová liga. Nejlepší tým Karlovarského kraje v tabulce 3. Ostrov zdolal vítěze skupiny B Újezd Praha 1-0. Mariánské Lázně v Derniéře v této soutěži remizovali s celkem Psár 1-1. Loučící se Březová schytala na svém hřišti debakl 0-6 od pražského Tempa. Karlovy Vary naopak v Praze rozdrtili přední Kopaninu 6-0. Pokračuje hrající trenér Slávie Marián Geňo.
4: Ten zápas na Kopanině my jsme měli de facto od začátku až do konce pod kontrolou. Byl to podobný zápas jako ten poslední s Březovou, kdy jsme tak nějak postupem času pořád navyšovali svůj náskok. 6-0 venku je prostě skvělý výsledek, toho si moc vážíme, že jsme jako zakončili tu sezónu.
1: Sokolov remizoval s Chomutovem 2-2, když se dvakrát trefil Daniel Karlička.
5: Strašně těžký zase proti fotbalovému týmu, my jsme chtěli vycházet jako dobře z obrany, z dobrýho bloku, což si myslím, že se nám třeba prvních půl hodiny strašně dobře dařilo, pak jsme najednou z ničeho nic vypadli a Chomutov nás za to potrestal. No. Druhý poločas si myslím, že úplně stejný obrázek jako ten první, dali jsme na 2-1, zbytečně jsme zalezli, udělali jsme takovou mini chybu, bych řekl, nevím, rozhodčí písnou offside nemusel, vybral si, že to nepít, stane se, no, ale já jsem strašně rád, že jsme ten zápas odbojovali, že nikdo nic nevypustil a zakončili jsme sezonu dobrým výkonem.
1: Nohejbalisté Karlových Varů v přímém souboji o druhou příčku tabulky prohráli extraligový zápas ve Vsetíně 2-5. Poslední utkání před letní pauzou se hraje Liapor o víkendu na půdě vedoucích Modřic. Tolik sportovní minuty s datem 15. června. Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek dne přeje Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.
1: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: měsíců, protože bývalí školáci se sešli poprvé po více než 60 letech.
1: Ne, oni mě přivezli, takže moc děkuju, že jste ji nám sem dopravili.
2: Nedaleko vlakových kolejí na kraji Citic se začíná schůzka bývalých spolužáků. Dnes už lidé zralého věku se naposledy viděli po ukončení 9. třídy v roce 1963.
3: Jak to pro Boha dala dohromady všechno?
1: To je na román.
2: Hned na začátku setkání se jdou bývalí školáci podívat na někdejší budovu základní školy. A protože mezi bývalými spolužáky kolují staré fotografie, jednu skupinovou společně organizujeme i teď.
4: Pozor, úsměv!
5: V Třidicích my jsme tady měli Sokol a v té tělocvičně jsme hráli fotbal, volejbal, tady byl taky učitel Moravec a ty nás podporoval.
2: Vzpomíná před vchodem do staré školy pan Walter Hoyer. Uvnitř budovy tam už vzpomínají úplně všichni.
6: Paní Kornélie, tady jste prý chodila do třídy, je to tak?
7: Ano, vzpomínky, škoda, že tak utekly.
6: Paní Julie, vzpomenete si, kde jste měla lavici?
8: No, asi druhou nalevo.
9: Tady se šlo k Marušce. Musím se ještě zeptat, kdo bydl nad Maruškou.
6: Pan Manfred také vzpomíná nad fotografiemi.
9: Já to mám v památce, jak jsme v 67. se vystěhovali. Všechno poznávám, každou uličku.
6: Paní Miluška s paní Helenou, co se vám vybaví? Zkoušení u tabule nebo nějaký kluci třeba?
10: Já jsem psala asi malý písmenka a pak znova trochu větší. A pak jsem se naštvala a napsala jsem to přes celou tabuli. Dostala jsem kouli.
11: Tady jsem chodila do první třídy, to si pamatuju.
6: Paní Táňa Šeděvcová prý byla sportovkyně třídy.
12: A dokonce jako jsem tak nějak v té třídě, když jsme běhávali, byla pomalu rychlejší jak ty kluci.
13: Ale jak zpívá Valda Matuška, to všechno odnes čas.
2: I to zaznělo v místní restauraci, kde právě končí setkání bývalých citických spolužáků. Jejich dřívějšímu srazu prý nepřála doba a také ztracené kontakty.
14: Spoustu lidí po tom 68. roce z té třídy se vystěhovalo, jo, kdy teda ty kontakty jako byly zpřetrhaný.
2: Vysvětluje hlavní organizátorka Marie Schneiderová, kterou doplňuje bývalý spolužák Manfred Dietl.
14: Byly někdy ty názory, už je pozdě, měli jsme začít dřív a nikoho nenapadlo, že i prostě v tomhletom našem věku je to krásný se sejít.
9: Vy si neumíte představit, jaký je to zážitek pro nás, když jsme tak starý, moc hezky.
14: Manfred mě strašně dojal, když mi řekl, víš Maruško, ať jsem v tom Německu už tak strašně dlouho, já jsem doma pořád v Citicích.
9: Přesně tak.
14: Tak uvidíme, jak to bude na přes rok, jestli se ještě na přes rok taky setkáme. Vždyť my jsme všichni čupr.
2: Z Citic u Sokolova, Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
15: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Je 15:34, čas na soutěž v pondělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Karlovy Vary. K dispozici je telefonní číslo do studia, tedy studiová linka 221 55 37 37. A o co dnes budete soutěžit? Jsou to dvě vstupenky do Karlovarského městského divadla, kde je v sobotu 20. června od 7:30 večer na programu představení Milena. V příběhu české novinářky, spisovatelky a překladatelky Mileny Jesenské a její dcery básnířky Jany Krejcarové se v jedné z rolí představí operní pěvkyně Dagmar Pecková. A právě Dagmar Peckové se týká moje dnešní soutěžní otázka. Pokud správně odpovíte, čeká na vás tedy cena v podobě dvou vstupenek do městského divadla v Karlových Varech. Tak teď jsem bral telefon, posluchačka nebo posluchač zavěsili. Ještě jednou tedy studiová linka 221 55 37 37. Na vítěze dnešní soutěže čekají dvě vstupenky do Karlovarského městského divadla. Kdo pak je na telefonu, přejeme dobré odpoledne, dobrý den. Kdo je s námi ve vysílání?
1: Tady je Marie.
0: Paní Marie, vítám vás ve vysílání, dobrý den.
1: Děkuju.
0: Tak, říkal jsem, že moje otázka se týká operní pěvkyně Dagmar Peckové, která stvárňuje jednu z rolí v tom příběhu Milena, příběh, který můžete vidět v Karlovarském městském divadle. A moje otázka se týká právě pěvkyně, operní pěvkyně, mezzosopranistky Dagmar Peckové. Ona kromě řady hudebních a pěveckých aktivit je také zakladatelkou festivalu, je dramaturgyní toho festivalu, který v rodné Chrudimi pořádá od roku 2017. Je to pěvecký festival klasické hudby a mě by zajímalo, jak se ten festival jmenuje. Víte to, paní Marie, nebo chcete raději nějaké možnosti?
1: No, možnosti.
0: Tak dobře, poslouchejte, ten festival se jmenuje za A Zlatý tón, za B Zlatý hlas, za C Zlatá nota, nebo za D Zlatá pecka. Zlatý tón, zlatý hlas, zlatá nota, zlatá pecka. Jedna z těch variant je správnou odpovědí na dnešní soutěžní otázku.
1: Tak ta zlatá pecka si typnu.
0: Vy si typujete zlatá pecka, je to varianta D. A paní Marie, je to správně? Je to správně, od roku 2017 se tento festival koná v rodné Chrudimi Dagmar Peckové, která je autorkou, zakladatelkou toho festivalu, také řekněme dramaturgyní. Vyhrála jste dvě vstupenky do Karlovarského městského divadla, gratuluji, zůstaňte ještě na telefonu.
1: Děkuju a těším se.
0: Ano, naslyšenou, tak paní Marie dnes vyhrála a vy posloucháte stále pondělní dobré odpoledne. I teď 7 minut po 15:30 je čas na písničku. Michal Penk, dobré odpoledne, klidný poslech.

tajemství technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: Posloucháte pondělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. V 16 hodin uslyšíte aktuální zprávy. Kolegyně Lenka Poláková dnes sleduje aktuální dění v pondělí 15. června. No a po zprávách začíná humoriáda na frekvencích rádia vašeho kraje. No a my v pondělním dobrém odpolední Českého rozhlasu Karlovy Vary stihneme ještě další díl s naší rubriky, chcete-li seriálu Ahoj rádio. Tentokrát se chlapců a děvčat zeptáme na to, o kom říkáme, že je to syčák a proč. Tak ode mě je to pro dnešek vše. S přáním hezkého odpoledne se od mikrofonu loučí Petr Čimpera. Naslyšenou příště a mějte se fajn.
1: Ahoj, rádio! O kom říkáme, že je to syčák a proč?
2: Že hodně syčí,
3: protože nás zlobí.
4: Protože se vytahuje.
5: Protože dělá bordel.
6: Protože hodně nahlas křičí.
7: Protože je drzý.
8: Že je zlý.
9: Že je zlobivý.
10: Že krade.
11: Že se nechová podle pravidel slušného chování.
12: Že neposlouchá mámu.
13: Že něco provádí.
14: Že ubližuje dětem a velkým dospělákům nějakým.
15: Že furt mluví hodně.
16: Že ve všech... Nové říká s,
17: protože

stjärvesna musíbýt multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Krajští zastupitelé schválili záměr převodu mezinárodního letiště v Karlových Varech na českou armádu. O studium na Vysoké škole zdravotnické v Sokolově v oboru zdravotnický záchranář je velký zájem. Část uchazečů neprošla testy. Vhození drogy jinému člověku do pití by nově mohlo být trestné. A zítra bude zataženo se slabým deštěm, teploty až 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Zastupitelé Karlovarského kraje dnes schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by se měl ale zachovat civilní provoz. Podle hejtmana Petra Kuby se znutí ANO zatím představitelé kraje se zástupci státu podrobnosti převodu a následného provozu zatím neřešili. Schůzka s ministrem obrany by se podle něj měla odehrát ve čtvrtek 18. června.
2: My čekáme na usnesení vlády, abychom tu měli vlastně i nějaký mandát, abychom si tady nevytvářeli nějaké aktivity a pak vláda řekne, ne, my to nechcem. Takže teď to běží ve zkráceném připomínkovém řízení v rámci všech ministerstev, takže jsme fakt na začátku.
1: Plánovaný převod Karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O nově otevřené bakalářské studium na Vysoké škole zdravotnické v Sokolově v oboru zdravotnický záchranář je vysoký zájem. Podle hejtmana Petra Kuby se znutí ANO, ale část uchazečů nesplnila nutné fyzické testy. Z přihlášených 59 zájemců o studium splnilo podmínky 37 z nich. Karlovarský kraj tak nakonec nebude muset řešit zvýšení kapacity a je schopen zajistit výukové prostory i praxe vlastními silami. Kvůli vysokému zájmu totiž hejtman původně plánovalo jednat o praktické výuce na území Ústeckého a Plzeňského kraje. Do budoucna chce také studentům vyplácet stipendia. Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude nově nejspíš trestné. Rozhodla o tom vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhé osobě do pití uspávací látku. Pachatelé to dělají třeba proto, aby omámeného člověka okradli nebo sexuálně napadli. Jak uvedl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů, za takové podání omamných látek má nově hrozit až 10leté vězení. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korun a 51 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte zataženo se slabým deštěm, výjimečně i bouřku. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Aši v hlavní ulici se srazila dvě osobní auta, nehoda se došetřuje. A v Chodově na Karlovarsku je uzavřený most na silnici třetí třídy číslo 1812. Český rozhlas přeje všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
4: Krásné odpoledne.
3: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
0: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdne mám dojem. Ano, to tropy, no tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bezva, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak se to...
0: Prodavač... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: No,
1: určitě. Tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat, dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem, víte, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu. A ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že? To se možná takovou pamatujete, že to bylo takový...
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju, já si to pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko? No tak to takový blbý slovo, tohleto, ale dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černocha.
3: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsihonem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
6: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte Vimra.
5: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte Vimra.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přesto...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete. Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!
5: Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
7: A co, přijel jsem ze Skotska.
5: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
7: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský? Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo? Budeme tančit.
5: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
7: Ale ze Skotkama jo, snad.
5: Tak si nějak dohodněte.
6: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
7: Počkejte, to jsou vaše garde dámy.
5: Ne, garderoběři.
6: Nenapadat.
8: Nebo padat.
7: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
5: Jo.
7: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
4: Ano, já jsem Karel.
7: Jiřina, takhle. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
5: No tak to už vůbec ne teda.
7: No tak děvče, no.
5: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
7: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
4: Ano.
7: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten pod... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
5: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Vimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, počkej, Oldo, veřejnopravní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem tak nemyslel, přece co nám... Hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal. No, tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, tohle. Já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte. Ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, ale já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, to je Kaiser Lambus, nám no. Zůstává na Ačku dvojice. Mě by to
1: asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homo. A dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte no. A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc. Já jsem poměrně dost velký dřevo. Jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě, no.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloučí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo.
4: No.
3: Děláte moonwalk, tu chůzi po spátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky, ano.
3: Dobře.
4: No tak to ať si posluchači nechají jako překvapení, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak, lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: Já samozřejmě, já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, poledne vole a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: Já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem si to. Tak jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, tady Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně, to by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nasledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si přál Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz, kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio. Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak to
9: vlastně?
3: To jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte, jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník Zdenka Taneční.
4: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
10: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka.
11: Ano.
10: A teďka jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
11: Jo.
10: Jo? Čili já jako sedím, jo?
11: Jo. Smím prosit.
10: Cože, co?
11: Smím prosit.
10: Co jsem?
11: Smím prosit.
10: No kdyby to šlo něžněji, jsem dáma, která se
11: má. Aha, jo, zahle. Smím prosit?
10: Ano. No, už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo?
11: No a taková ta konverzace, že jo, ano. S dámou.
12: Ano, dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
10: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
12: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
10: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Tak, ale pokračujte, jo?
12: No jak pokračujte, já už dál nevím.
10: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
12: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
10: No ale dál třeba něco.
12: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
10: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
12: Máte nádherný dudy.
10: Teď jste mě teda přimrazil.
12: To jsou pravé skotské?
10: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo, to není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená. Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Je Luděk, je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno, náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Gratulujeme. Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny, takže 15. října 99. To se prostě
0: mladý
2: to se nezapomene
0: a samozřejmě.
2: Já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou jako k tělu, jo, a dělal jsem jako, že všechno dobrý, všechno super, a dobrý večer, přátelé, tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
0: No, byl to úspěch.
2: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů, to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
0: To je
2: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to, uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo a je to celý. Je to dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, je to, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
0: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
5: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval, jak si ty další, že, jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů,
0: celé spektrum.
2: Takže, no, opravdu, ani, abych někoho na někoho nezapomněl, no vaše Klauzu, tam samozřejmě byl.
0: Tak dobře.
2: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
0: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
2: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mě se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
0: Ne, vzpomenu si to.
2: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
6: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky. On tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický a ty to všecko sní. My mu vždycky říkáme,

0: Prosím tě, na co to je? Jako, na jakou? On říká, to je jedno. A on to takhle s ním, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Ználovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho malem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Doma takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no, to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít a začalo to, tatínku, prosím tě, no, tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky, tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak, no. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusnou toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no. To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
4: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
4: A tak dobře, tak hlasujte, no.
2: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka. Další na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda a pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr a Pavel. Jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesní kmen Petra a Pavel.
1: Děkujeme. Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zdokavý. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
3: Dobrý den.
4: A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale on, i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
5: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
5: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky,
3: ano,
1: že?
3: Ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
5: Takový. Ano, takový tato, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zeměk vás, pánové, oba dva zdraví.
1: Nazdárek, dobrý den.
6: A? Paule a pane Jablonský, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, jo, je to na vás. No. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
7: a
3: den.
7: Já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
5: No, Lida má taky vkus.
7: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
5: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
5: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
8: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
8: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
5: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
5: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
5: On je taky docela vtipný. Vytaťuldo.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak, pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
5: Jo.
9: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumějí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nima já jsem projížděl a ve tmě, je to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni by se to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nej, taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, to by moc nevěřili, pač to, na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunety, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovídá na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší. Jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já tři dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete třikrát hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svini, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, nuž to, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no, dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A Urvínkem
1: souboj.
3: Taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spibl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník, zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prima, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové. Jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych přála Ačko.
1: Děkujeme. Váš hlas. Mějte se hezky.
4: Nashledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táhnou.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bude pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Lustvisiák je taky dobrý.
1: Že jo? Tak no, si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
7: tak.
6: Ale taky je důležitá střídmost
7: tak.
6: Ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: Tak. O čem máte ten červený nos?
6: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Ne, nemocná?
6: Ne, lína.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne. Pak už se musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, tolár. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem tolár.
8: Já jsem... Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem
8: se
7: přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: A co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porad jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No,
8: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi, já nejsem si...
8: Já
7: mám syna v písku. On je...
1: A to je finále a tečka za dnešní humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, čeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši připravují prostory pro ambulanci plicní lékařky. Fungovat bude od příštího roku. Provoz na hlavním tahu v Plané na Tachovsku omezí oprava křižovatek. Vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Ze státního rozpočtu jim dá dohromady o 1,4 miliardy míň. A zítra bude zataženo se slabým deštěm, teploty až 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Aši budou mít ordinaci plicní lékařky. Sídlit bude v Klostermanově ulici ve vile, kterou radnice odkoupila od soukromého vlastníka. Za objekt město zaplatilo přes 7 milionů korun. Jak říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO, v plánu je teď úprava prostor.
2: Tam připravujeme prostory a samozřejmě tam jsou programy Karlovarského kraje a programy Aše pro zdravotníky, pro vybavení ordinací. Úplně přesně o tom vybavení jsme nemluvili, kdo co bude platit, ale počítám, že něco samozřejmě bude na náklady paní doktorky a něco bude mít město.
0: V Plané na Tachovsku dnes začíná oprava 3 křižovatek na hlavním tahu. Na více než půlkilometrovém úseku je zavedená kyvadlová doprava. Na vedlejších komunikacích pak budou muset řidiči využít krátké objízdné trasy. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: V rámci rekonstrukce dojde k obnově povrchu vozovky v celém úseku. Dále budou obnoveny komunikace pro pěší a provedené rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení. Nejvýznamnější změnou pro řidiče bude úprava průsečných křižovatek, které budou doplněny o světelná signalizační zařízení pro dynamické řízení provozu.
0: Práce potrvají do druhé poloviny října. Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 miliardu korun míň, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu by pak měly příští rok příjmy klesnout meziročně zhruba o 400 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí. Pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod. Takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
0: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z ANO vrátí k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají také tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přehánky a někde i bouřky.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, zítra pak čekejte během dne zataženo se slabým deštěm, výjimečně i bouřku. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až jihozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V obci Bukovany na Sokolovsku se na místní silnici nedaleko soukromé školy srazilo osobní auto s cyklistou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Hezké odpoledne, je 17 hodin a 4 minuty. Po zprávách s Lenkou Polákovou už si přebírá mikrofon David Forst. Přeji příjemný poslech. Tohle je dnešní pondělní den v kraji s datem 15. června. Citice u Sokolova zažili v první polovině června výjimečné setkání pamětníků. Zajímali se především o historické budovy v centru obce. Z jakého důvodu, to vám vysvětlíme už za malou chvíli. Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Ministerstvo dopravy totiž již stáhlo část novely o pozemních komunikacích, která měla slevy zrušit. Řekneme vám víc. Skončila čtvrtá fotbalová liga, šermíř Martin Rubeš už se ve Francii chystá na evropský šampionát a volejbalisté Karlovarska po mistrovské sezóně výrazně obměňují kádr. Více už za chvíli v pořadu Sportovní minuty. No a v Sokolově městské knihovně dnes pokřtí knihu Barvy uvnitř tebe. Podrobnosti vám prozradíme už za chvíli přímo z místa, a to díky našemu regionálnímu stopaři.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Areálu krajského úřadu v Karlových Varech začne stavba společného operačního střediska záchranného systému. Krajský radní Erik Klimeš z Hnutí ANO upřesňuje rozložení celkové částky 549 milionů korun, kterou za stavbu kraj zaplatí.
2: 350 milionů z fondu pro spravedlivou transformaci a 100 milionů z IROPu. Zbytek platí Karlovarský kraj.
1: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si měl ale zachovat civilní provoz. Elektromobily budou moct nejspíš dál jezdit po českých dálnicích bez poplatků, stejně jako auta na vodík. Ministerstvo dopravy stáhlo část novely o pozemních komunikacích, která měla slevy zrušit. Podrobnosti zjišťoval editor vysílání Lukáš Staněk, který vám víc prozradí krátce před 17:30. Do Cetice na Sokolovsku se sjeli žáci 9. třídy základní školy z roku 1963. Setkání, jak říká hlavní organizátorka Marie Schneiderová, uskutečnili poprvé, protože po absolvování 9. třídy se velká část spolužáků odstěhovala.
3: Byly někdy ty názory, už je pozdě, měli jsme začít dřív a nikoho nenapadlo, že i prostě v tomhletom našem věku je to krásný se sejít.
1: Podrobnosti se dozvíte právě v této hodině. Silnice mezi Chebem a Aší byla dnes uzavřená kvůli nehodě cisterny u Hazlova. Vozidlo sjelo mimo komunikaci, řidič při nehodě zemřel. Nádrž cisterny byla prázdná, takže do okolí neunikly žádné nebezpečné látky. Příčinu nehody vyšetřují policisté. Dalovice u Karlových Varů připravují výběrové řízení na opravu ulice Nad Řekou. 200-metrový úsek by obec chtěla zrekonstruovat ještě letos. V plánu je položit nový povrch vozovky a zajistit nestabilní svah v blízkosti komunikace.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Je 17 hodin a 15 minut, tedy 17:15, a vy posloucháte pondělní den v kraji s Davidem Forstem. Jdeme k dalšímu tématu. V Citicích u Sokolova se v první polovině června sešly téměř 30 bývalých spolužáků z místní základní školy. Sjeli se z různých částí republiky i ze sousedního Německa. Společně si prošli nejstarší části obce, mnozí z nich ji viděli po více než 60 letech.
1: Ne, oni mě přivezli, takže moc děkuju, že jste ji nám sem dopravili.
2: Nedaleko vlakových kolejí na kraji Citic začíná schůzka bývalých spolužáků. Dnes už lidé zralého věku se naposledy viděli po ukončení 9. třídy v roce 1963.
3: Jak to pro Boha dala dohromady všechno?
1: To je na román.
2: Hned na začátku setkání se jdou bývalí školáci podívat na někdejší budovu základní školy. A protože mezi bývalými spolužáky kolují staré fotografie, jednu skupinovou společně organizujeme i teď.
4: Pozor, úsměv!
5: V Citicích my jsme tady měli Sokol a v té tělocvičně jsme hráli fotbal, volejbal, tady byl taky učitel Moravec a ty nás podporoval.
2: Vzpomíná před vchodem do staré školy pan Walter Hoyer. Uvnitř budovy tam už vzpomínají úplně všichni.
6: Vzpomínky, škoda, že tak utekly.
7: Paní Julie, vzpomenete si, kde jste měla lavici?
8: No, asi druhou nalevo.
9: Tady se šlo k Marušce. Musím se ještě zeptat, kdo bydl nad Maruškou.
8: Já jsem psala asi malý písmenka a pak znova trochu větší a pak jsem se naštvala a napsala jsem to přes celou tabuli. Dostala jsem kouli.
10: Tady jsem chodila do první třídy, to si pamatuju.
11: A dokonce jako jsem tak nějak v té třídě, když jsme běhávali, byla pomalu rychlejší jak ty kluci.
12: Ale jak zpívá Valda Matuška, to všechno odnes čas.
2: I to zaznělo v místní restauraci, kde právě končí setkání bývalých citických spolužáků. Jejich dřívějšímu srazu prý nepřála doba a také ztracené kontakty.
13: Spoustu lidí potom v 68. roce z té třídy se vystěhovalo, jo, kdy teda ty kontakty jako byly zpřetrhaný.
2: Vysvětluje hlavní organizátorka Marie Schneiderová, kterou doplňuje bývalý spolužák Manfred Dietl.
13: Byly někdy ty názory, už je pozdě, měli jsme začít dřív a nikoho nenapadlo, že i prostě v tomhletom našem věku je to krásný se sejít.
9: Vy si neumíte představit, jaký je to zážitek, když jsme tak starý, moc hezky.
13: Manfred mě strašně dojal, když mi řekl, víš Maruško, ať jsem v tom Německu už tak strašně dlouho, já jsem doma pořád v Citicích.
9: Přesně tak.
13: Tak uvidíme, jak to bude na přes rok, jestli se ještě na přes rok taky setkáme. Vždyť my jsme všichni čupr.
2: Z Citic u Sokolova, Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
14: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.
0: Další etapa turistických výletů po Krušných horách je tady. Český rozhlas Karlovy Vary tento týden opět vyráží do stříbrné stopy. Startujeme v sobotu 20. června mezi 9. a 11. hodinou ve westernovém městečku ve Vysoké Peci. Trasa povede přes několik vrchů, Havraní, Vysoký, Chloupecký nebo Skalnatý. A jeden z účastníků od nás opět získá digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne. We'll be right back.

0: Elektromobily budou moct nejspíš dál jezdit po českých dálnicích bez poplatků, stejně jako auta na vodík. A na nízkoemisní vozy pořídí majitelé dálniční známku pořád s výraznými slevami. Ministerstvo dopravy sice původně chtělo, aby od příštího roku platili stejně jako ti, kteří mají auta na naftu a benzín, ale nakonec od toho upustilo. Vysvětlíme to teď s Lukášem Staňkem. Lukáši, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Elektromobily sice nevypouštějí emise, ale protože jsou těžší, silnice opotřebovávají možná ještě víc než auta se spalovacími motory. I proto měli jejich majitelé za používání dálnic platit. Proč tedy nebudou?
1: Ministerstvo dopravy nakonec couvlo. Navrhovanou novelu zákona o pozemních komunikacích upravilo po připomínkách ministerstva financí. A vyřazení této části novely zdůvodňuje mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
2: Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení a následné komunikace s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy.
1: Vysvětlíme to hned. Česko totiž dostává evropské dotace na podporu nízkoemisních vozidel. A kdyby pro ně spoplatnilo dálnice, o peníze by přišlo, upozorňuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
3: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
1: O kolik peněz by Česko přišlo, Lebeda neuvedl. Ministerstvo dopravy chce dál usilovat o jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta a bude o tom s Evropskou komisí ještě jednat. Ale jak už jsme říkali, v příštím roce by měly jezdit elektromobily a vodíková auta po dálnicích dál bez poplatků. A pro plug-in hybridy a vozidla na zemní plyn zůstanou stejné slevy na dálničních známkách jako letos.
0: Novela teď tedy obsahuje pouze konec a automatického zvyšování cen dálničních známek.
1: Přesně tak. Proč to ministerstvo navrhuje, popisuje František Jemelka.
2: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku. Je proto na místě teď zajistit stabilitu a předvídatelnost pro řidiče. Proto navrhujeme, aby se ceny příštím roce nezvyšovaly.
1: Novelu teď projedná vláda, zatím ale není jasné kdy. Pokud pak projde parlamentem, zůstanou v příštím roce ceny známek stejné jako letos.
0: Senátoři nedávno navrhli ještě jednu úpravu, která se týká dálničních známek.
1: Ano, poslanci budou projednávat senátní návrh na změnu platnosti jednodenní dálniční známky. Ta by podle návrhu od ledna už neplatila na kalendářní den, ale přesně 24 hodin od zakoupení. Na změnu se ještě před případným schválením sněmovnou připravuje státní podnik Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Pokračuje mluvčí podniku Radka Nastoupilová.
4: Řidiči by nově místo kalendářního dne viděli přesný čas začátku a konce platnosti, aby bylo při nákupu zcela jasné, kdy známka platí. Jedná se o poměrně náročné zásahy do systému u jednoho druhu poplatku.
1: Úpravy je totiž potřeba udělat jako ve státním e-shopu e-dálnice.cz, tak i v systémech samoobslužných kiosků, České pošty a čerpacích stanic Čepro, kde lze dálniční známky taky koupit.
0: Za informace, které se týkají dálničních známek, díky Lukáši Staňkovi. Lukáši, naslyšenou.
1: Pěkný den.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hezký den, jsou tady další sportovní minuty ze západu Čech. Tentokrát se budeme věnovat volejbalu nebo fotbalu, začneme ale šermem.

0: Už v úterý začne ve Francii šermířský šampionát starého kontinentu a v českém týmu nebude chybět ani úřadující mistr republiky, karlovarský kordista Martin Rubeš.
1: Je jako na každý velký šampionát, mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak určitě co největší ambice tam jsou. V individuální soutěži bych rád navázal před 2 rokama na výsledek, kde jsem skončil 10. Takže bych se rád dostal do top 10, případně do 16. A uvidíme. A v týmové soutěži bychom rádi prolomili 8. Určitě si myslím, že top 8 na mistrovství Evropy, která je nejtěžší soutěž v roce, tak by byl parádní výsledek.
0: Volejbalisté Karlovarska po mistrovské sezóně výrazně obměňují kádr. Na západě Čech nebude pokračovat 7 opor, jak potvrdil pro sportovní minuty sportovní manažer Daniel Pfeffer.
2: Odcházejí Pastrňák, odchází Špulák, Klimeš, odchází Perez, Jansons i Georgiev a v poslední řadě odchází i Čirivíňo. Tyhle všichni hráči dostali velice lukrativní nabídky z velice kvalitních lig, které se těžko odmítají a pro nás je to akorát vizitka síly našeho klubu Karlovarska jako takového, kde vlastně náš klub už dlouhý léta funguje pro ty světové kluby jako taková přestupní stanice, že vlastně hráči, kteří se dokázali prosadit v Karlovarsku, mají kvality topových lig.
0: Skončila 4. fotbalová liga. Nejlepší tým Karlovarského kraje v tabulce 3. Ostrov zdolal vítěze skupiny B Újezd Praha 1-0. Mariánské Lázně v Derniéře v této soutěži remizovali s celkem Psár 1-1. Loučící se Březová schytala na svém hřišti debakl 0-6 od pražského Tempa. Karlovy Vary naopak v Praze rozdrtili přední Kopaninu 6-0. Pokračuje hrající trenér Slávie Marián Geňo.
3: Ten zápas na Kopanině my jsme měli de facto od začátku až do konce pod kontrolou. Byl to podobný zápas jako ten poslední s Březovou, kdy jsme tak nějak postupem času pořád navyšovali svůj náskok. 6-0 venku je prostě skvělý výsledek, toho si moc vážíme, že jsme jako zakončili tu sezónu.
0: Sokolov remizoval s Chomutovem 2-2, když se dvakrát trefil Daniel Krlička.
4: Strašně těžký zase proti fotbalovému týmu. My jsme chtěli vycházet jako dobře z obrany, z dobrýho bloku, což si myslím, že se nám třeba prvních půl hodiny strašně dobře dařilo. Pak jsme najednou z ničeho nic vypadli a Chomutov nás za to potrestal. No. Druhý poločas si myslím, že úplně stejný obrázek jako ten první. Dali jsme na 2-1, zbytečně jsme zalezli, udělali jsme takovou mini chybu, bych řekl. Nevím, rozhodčí ho písnou offside nemusel, vybral si, že to stane se, no, ale já jsem strašně rád, že jsme ten zápas odbojovali, že nikdo nic nevypustil a zakončili jsme sezonu dobrým výkonem.
0: Nohybalisté Karlových Varů v přímém souboji o druhou příčku tabulky prohráli extraligový zápas ve Vsetíně 2-5. Poslední utkání před letní pauzou se hraje Liapor o víkendu na půdě vedoucích Modřic. Tolik sportovní minuty s datem 15. června. Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek dne přeje Vladislav Janouškovec.
5: Den v kraji. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Barvy uvnitř tebe. Tak trochu záhadně se jmenuje kniha Ladislava Hlotáka. Před malou chvílí ji začali křtít, a to v sokolovské městské knihovně, kam zajel i náš regionální stopař Josef Šorfa. Pepo, příjemné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne ze Starého náměstí v Sokolově, kde s malým zpožděním v městské knihovně právě začíná křest nové knihy Ladislava Hlotáka Barvy uvnitř tebe.
1: Přiznám se, Pepo, že jméno Ladislav Hlotáka mi tak úplně moc neříká. Mohl bys autora představit?
2: Ani se ti, Davide, nedivím. V případě Ladislava Hlotáka z Habartova jde o autory knih, mezi autory knih o neznámé jméno. Knížka Barvy uvnitř tebe je jeho úplně první. K jejímu napsání se rozhodl, protože chtěl pomoci dětem, které zažili nebo zažívají šikanu a různé ústrky, tak jako se to stalo před lety právě jemu.
1: Tak to počítám, že nejspíš půjde o docela drsné čtení, je to tak?
2: Je to úplně naopak, Davide. Kniha, jejíž děj se odehrává z části ve školní třídě, je spíš snivá, je taková hodně obrazotvorná. Chce přimět jak třeba fiktivního kluka Jurika, tak čtenáře, aby zkusili popsat své běžné pocity prostřednictvím barev. Chtěla by oslovit i třeba citlivější nebo ty zakřiknuté, o kterých se píše jako o dětech, které nikdo nevidí, aby o sobě víc povídali, aby se naučili vyjadřovat své nálady a pocity.
1: Pepo, jestli to chápu dobře, autor knížky Ladislav Hlotáka tedy nechce, aby si osamělé děti připadaly jako neviditelné.
2: Je to přesně tak. A právě proto, aby si děti v problémech nepřipadaly jako ty, které nikdo nevidí, by Ladislav Hlotáka rád založil projekt Neviditelní, a aby ty děti byly na očích ostatním všem a byly slyšet a vidět. Autor totiž říká, že ne každá bolest je vidět, a vidět znamená zachránit. No a proto by chtěl oslovit pedagogy, psychology, školní terapeuty a ambasadory, kteří by mu mohli pomoct ten projekt uskutečnit.
1: Myslíš, že to má šanci?
2: To se teprve uvidí. Právě dnešní křest knihy Barvy uvnitř tebe by mohl být takovým prvním krokem k cestě za různými besedami a přednáškami pro děti, které si neví rady se svým okolím. A v knihovně je docela plno. Zatím se tedy autorovi povedlo získat peníze na svou knihu, no a tak mu můžeme držet palce, ale pro jistotu také připomenout něco, co už funguje, a to je linka bezpečí pro děti a mládež, a ta má číslo 116 111.
1: Tak to byl Josef Šorfa ze křtu knihy Ladislava Hlotáka v sokolovské městské knihovně. Pepo, díky za informace, příjemné odpoledne a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Počasí.
2: Je 17:50, tedy 10 minut před 18. hodinou a v našem pravidelném vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary v rámci Dne v kraji tohle je čas, kdy voláme na Český hydrometeorologický ústav do Plzně, což se právě teď děje. Na telefonu máma Pavla Kopečka, kterému přeji hezké odpoledne a ptám se, jak bude večer a v noci.
3: Dobrý den, tak během noci očekáváme, že oblačnosti, která teď panuje nad regionem, taky bude pozvolna ubývat, bude se vyjasňovat, tedy postupně polojasno až skoro jasno, ale k ránu opět bude od západu oblačnost přibývat. Měla by se noc obejít úplně bez srážek, teploty 9 až 6 stupňů Celsia a vítr jenom slabý západní směr do 4 metrů za sekundu.
2: Pavle, prozraďte nám ještě zítřejší, tedy úterní počasí.
3: Tak s tím počasím už to nebude zase tak velká hitparáda. Během rána očekáváme, že bude oblačnosti od západu přibývat. Odpoledne a na večer pak se dočkáme i tak nějakých lokálních přeháněk, po případě občasného slabého deště, a není vyloučena i nějaká bouřka. Teploty se budou pohybovat od 19 do 22 stupňů a vítr mírný západních směrů do 6 metrů za sekundu. Večer bude slábnout.
2: Takové bude počasí dnes v noci a zítra a prozradil vám ho ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary Pavel Kopeček. Díky za to, naslyšenou.
3: Naslyšenou, pěkný den.

0: Já věřím, že spousta z vás, posluchačů Českého rozhlasu Karlovy Vary, si právě teď společně s námi zaspívala písničku od Michala Davida Disco Příběh. Je 17 hodin 54 minut, tedy 6 minut před 18 hodinou. No a pravidelný pondělní příděl informací v rámci Dne v kraji jsme v tuhle chvíli vyčerpali, a tak mi nezbývá, než se pro dnešní den s vámi rozloučit. Přeji příjemný zbytek večera a budu se opět s vámi na vlnách rádia vašeho kraje těšit zítra, tady v úterý 16. června. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.
1: Radioservis představuje
0: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Veřejnoprávní média přijdou v příštím roce dohromady o miliardu. Rozhodla o tom vláda. Na zámku Kinžvart budou nové výstavní prostory. Vláda schválila zapojení Česka do unijní půjčky na vojenské vybavení. A zítra bude zataženo se slabým deštěm, teploty až 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Lidi od příštího roku nejspíš nebudou platit televizní a rozhlasové poplatky, rozhodla o tom vláda. Od ledna mají být Český rozhlas a Česká televize financované ze státního rozpočtu. Dohromady přijdou obě média o více než miliardu korun.
3: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
3: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
3: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Zámek Kinžvart připravuje prostory pro novou expozici. Výstava se bude týkat historických fotografií, takzvaných daguerotypií, ale taky dalších vzácných předmětů kancléře Metternicha, říká kastelán Ondřej Cink.
6: Budou tam prezentovány některé velmi cenné exponáty, které se nám dochovaly a většina z nich nebyla dosud veřejnosti prezentována. Příkladem je asijská sbírka, numismatická sbírka, ale také antická sbírka a sbírka plastik a soch.
2: Výstava by měla být návštěvníkům otevřená na konci letošního roku a bude součástí prohlídkových okruhů. Česko se zapojí do půjčky Evropské unie na vojenské vybavení s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu. Schválila to vláda. Stát by měl z půjčky čerpat v přepočtu zhruba 50 miliard korun. Skoro polovinu částky chce vláda využít na financování dálnice D11. Za zbývající peníze nakoupí ministerstvo obrany moderní tanky Leopard a vozy Tatra. Český plán na zapojení už dřív schválila Evropská komise a Rada Evropské unie. Peníze z půjčky se nezapočítávají do plnění závazků NATO na výdaje za obranu. Soví voliéry v Borových Ladech na Šumavě jsou ode dneška uzavřené, informují o tom správci Národního parku Šumava na webu a sociálních sítích. V areálu teď budou pracovníci zabezpečovat voliéry proti predátorům. Instalace zábran tam potrvá do 22. června.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté se po dní volna vrátili na mistrovství světa k tréninku a přípravě na Jihoafrickou republiku. Na stadionu v texaském Mansfieldu bylo všech 26 reprezentantů, včetně obránce Jaroslava Zeleného.
7: Trošku jsme do toho víc šlápli, takže ten trénink byl docela vydatný pro všechny. Když jsme tam jeli, tak já osobně jsem byl velmi nadšený, protože lilo jak z konve po cestě asi dvakrát, takže jsem si říkal, že konečně bude super počasí na fotbal. Ale když jsme přišli na hřiště, tak klasicky ty mraky najednou zase zmizely a začalo svítit sluníčko.
2: Zápas Česka s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte zataženo se slabým deštěm, výjimečně i bouřku. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Bukovanech na Sokolovsku se na místní silnici u soukromé školy došetřuje nehoda osobního auta s cyklistou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
8: Příjemný a ničím nerušený poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Vynikajícím a trošku opomíjeným textařem dechové muziky je pan Vladimír Sýkora. Vyzdvihnout a připomenout jeho tvorbu bude úkolem dnešního pořadu. Jako první zazní původně orchestrální veselská polka Karla Vacka, k níž v roce 1987 dopsal Vladimír Sýkora text a nazval ji Na veselských lukách. V rozhlasovém studiu ji v této zpívané verzi natočila jako jediná plzeňská kapela Lesanka Václava Palečka. Zpívá Jiří Dynebír.

Vladimír Sýkora se narodil 7. března 1930 v Heřmani u Písku. Ve svých 10 letech se začal učit hrát na housle a později se věnoval také studiu zpěvu. Rodiče z něj chtěli mít učitele, ale po maturitě v roce 1949 odešel do Prahy, kde se věnoval práci technického kreslíře. Nyní si poslechneme tango z pera skladatele Slávy Tkačuka, které textař Vladimír Sýkora nazval 100 rudých růží. Se studiovým orchestrem Eduarda Kudeláska zpívá Jan Ježek.

Praze vystupoval Vladimír Sýkora s různými tanečními orchestry jako konferenciér a zpěvák a také začal psát své první písňové texty. Zpočátku to byly texty především na tehdy populární zahraniční šlágry. Některé z nich naspívali i přední zpěváci taneční hudby. Pro Ivetu Simonovou otextoval například slavnou píseň Moje srdce housle jsou. Následuje svatební valčík, ke kterému napsal hudbu jihočeský skladatel Áda Doško a zaspívají nám ho Ivana Zbořilová a Marta Adámková za doprovodu pražské kapely Strahovanky Františka Adámka.

Ádou Doškem napsal Vladimír Sýkora celou řadu úspěšných písní, které natočili především jihočeské kapely, jako například Budvarka, Iglovanka nebo česká kapela Zdeňka Růžičky. A právě Áda Doško mohl za to, že se Vladimír Sýkora zamiloval do dechové hudby a od té doby se plně věnoval textování výhradně tohoto žánru. Ze spolupráce těchto dvou pánů si poslechneme ještě písničku V háji zeleném, kterou nám zahraje Pražská třináctka řízená Miloslavem Říhou se solisty Jiřím Staňkem a Stáňou Topinkovou Forštovou.

Vladimír Sýkora spolupracoval též s plzeňskými autory. Se skladatelem Antonínem Bulkou napsal mimo jiné polku Odtroubili jeleni, kterou svěřili na konci 80. let k natočení plzeňské Lesance. Antonín Bulka mě v roce 2024 požádal o naspívání novější verze této písně, o kterou jsme se postarali s plzeňskou dvanáctkou Jaroslava Tachovského. A tu vám teď nabízím k poslechu.

Vladimír Sýkora měl jeden zajímavý celoživotní koníček. Sbíral písničkové dvoulisty z let 1915 až 1948 s notovým zápisem písniček té doby, které pravidelně vycházely tiskem. Za svůj život jich nastřádal neuvěřitelných 19 tisíc. Na řadě je tango, opět z dílny Ády Doška a Vladimíra Sýkory Už listí zlátny. S veselkou Ladislava Kubeše zpívají Milan Černohous a Ivana Jelínka.

Poslední text Vladimíra Sýkory, který si v dnešním pořadu poslechneme, bude na hudbu skladatele Antonína Ulricha a zaspívá nám ho Zdeněk Matouš za doprovodu smyčcového orchestru řízeného autorem hudby. Písnička se jmenuje Ach, ach, ach. Na ochranném svazu autorském najdeme 248 zaregistrovaných textů Vladimíra Sýkory, který svoji textařskou činnost ukončil v roce 2001 a zemřel 11. srpna roku 2008 ve věku 78 let. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se právě rozeznívá chodská lidová muzika. Ve špalíčku lidových písní vás totiž právě dnes pozveme na jeden pěkný folklorní festival, který proběhne už tuto sobotu v Klenčí pod Čerchovem. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Dudácká muzika národopisného souboru Postřekov nám otevřela dnešní folklorní půlhodinku a je také jednou z těch, se kterou se už tuto sobotu můžete potkat na moc hezké akci. Tradiční folklorní festival Výhledy 2026 v Klenčí pod Čerchovem. Začátek je v 17 hodin na Staré poště a kromě chodských muzikantů a tanečníků i řemeslníků se tam v programu představí i další hosté z Čech i Bavorska. Vystoupí třeba pěvecké sbory ze Šenze a Flossenburgu. Z českých hostů pak třeba soubor Mariánek anebo plzeňský malý lidový soubor, tedy plzeňský Mls, který nám ve Špalíčku zahraje právě teď.

Folklorní festival Výhledy 2026 v Klenčí pod Čerchovem, to je akce, na kterou vás zveme v dnešním špalíčku. Tradiční folklorní festival na Staré poště v Klenčí pod Čerchovem vznikl jako připomínka odhalení pomníku spisovatele Jindřicha Šimona Bára. Ovšem v rámci letošního festivalu bude připomenuté 150. výročí narození klenečského rodáka, hudebníka a skladatele Jindřicha Jindřicha. V doprovodném programu se představí tradiční řemesla z Chocka i Bavorska. A ještě něco. Do soutěže o hodnotné ceny bude zahrnutý každý, kdo donese koláč pro osmičlenou porotu, která pak vybere tři nejchutnější. Ve špalíčku nám teď zaspívá klenečský mužský pěvecký sbor Haltravan, který samozřejmě v programu akce také nebude chybět.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, ve kterém vás dnes zveme do Klenčí pod Čerchovem. Už tuto sobotu vás tam rádi přivítají na folklorním festivalu Výhledy 2026. Od 17 hodin bude otevřený areál Staré pošty, kde budou probíhat ukázky lidových řemesel, bude možné donést vzorky koláčů do soutěže a nebo se občerstvit. Od 18 hodin pak bude probíhat pestrý folklorní program. Kromě jmen souborů, která tady dnes už zazněla, samozřejmě vystoupí i chodské soubory, konkrétně Kanzoneta, Kuželkůc, Národopisný soubor Postřekov, Haltravan a také Konrádyho dudácká muzika, která nám zakončí dnešní folklorní půlhodinku na vlnách Českého rozhlasu. Tak přijměte pozvání do Klenčí pod Čerchovem, určitě nebudete litovat. No a třeba to můžete spojit i s nějakým pěkným výletem po okolí. Hezký večer přeje a pro dnešek se loučí Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Zastupitelé kraje schválili záměr převodu letiště Karlovy Vary na stát. Dalovice u Karlových Varů letos zpevní svah v ulici nad řekou. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu z iniciativy Veřejnoprávně ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. A zítra bude zataženo teploty až 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Zastupitelé Karlovarského kraje dnes schválili záměr převodu letiště Karlovy Vary do majetku státu. Letiště, které patří Karlovarskému kraji, by podle záměru měla nově využívat armáda České republiky. Podmínkou převodu letiště Karlovy Vary je ale zachování civilního mezinárodního provozu. Převod by se měl uskutečnit do konce letošního roku. Podle předchozích vyjádření ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD by správu letiště měla převzít státní společnost LOM Praha. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis z Hnutí ANO uvedl, že podrobnosti o tom, které části letiště by stát měl převzít a jestli by některé zůstaly kraji, se ještě neřešily. Dalovice u Karlových Varů připravují výběrové řízení na opravu ulice nad řekou. Obec chce zrekonstruovat zhruba 200-metrový úsek ještě během letošního roku. Silničáři položí nový povrch vozovky a zajistí taky nestabilní svah v blízkosti komunikace, říká nezávislý starosta Lukáš Kolovrátek.
2: Části, kde je to nějakým způsobem poškozeno, budeme pevňovat krajnici komunikace s tím, abychom byli schopni tam plnohodnotně využívat celou šíři vozovky, bez toho aniž bychom měli mít obavy z toho, že tam bude k nějakému fatálnímu poškození a sesu.
0: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí ve středu. Podle dřívějších informací má být stávka naplánovaná na pondělí 22. června. Návrh zákona od ministra kultury o ty klempíře za motoristy počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet. Oproti letošku by tak měly jejich příjmy klesnout dohromady o zhruba 1 miliardu 400 milionů korun. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Počet zabitých civilistů během konfliktu v Súdánu přesáhl od nového roku tisícovku. Ke zhoršení už tak kritické humanitární situace přispělo častější používání dronů. Na zasedání Rady OSN pro lidská práva o tom informoval vysoký komisař Volker Türk. Válka v Súdánu je momentálně největší humanitární krizí na světě. Pomoc podle OSN potřebuje asi 34 milionů lidí, tedy 2/3 Súdánců.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zataženo se slabým deštěm, výjimečně i bouřku, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na parkovišti u čerpací stanice Orlen na D6 nedaleko obce Jindřichov na Chebsku se srazila dvě nákladní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: A dáme si jitrnici.
2: Se špejlem.
1: Se špejlem? Já myslel se špílem. Tak jak je to s tou špejlí v jitrnici?
2: No, je to docela zajímavé, že až v roce 1930 se v našem jednom jazykovědném časopise řešilo, jak bychom správně měli říkat tomu tenkému klacíčku, kterým se zavírá jitrnice nebo salám.
1: Kterému dnes říkáme ta špejle.
2: Přesně. Tehdy totiž uváděli různé varianty a vyzývali čtenáře a odborníky, aby se k tomu vyjádřili. A ta špejle tam vůbec tehdy nebyla.
1: A co tam bylo?
2: Byl tam ten špejl.
1: To bylo v Haškově povídce, myslím. O muži, který dovede udělat špejly k jitrnicím.
2: Tak a ty špejly jsou tam s tvrdým i, protože je to ten špejl bez špejlu. Přesně. No a taky se tam uváděl moravský špilek, nebo slovenská špajdla, nebo papček. No ale ta špejle, ta tam skutečně nebyla. A tak jsem prošla slovníky a v příručním slovníku jazyka českého, ten je zhruba z poloviny 20. století, je na prvním místě pořád ten špejl, ale už je tam na druhém místě jako možnost i ta špejle.
1: A kdy začala převažovat ta špejle?
2: Ta začala zhruba v poslední třetině 20. století, aspoň podle slovníku. A dnes, když si vezmeme slovník cizích slov, který už tu máme taky nějakých 25 let k dispozici, no tak tam už je jenom ten ženský rod. A špejl nám zmizel.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Povedz mi, že zlé chvíle vždy zostanú len na chvíľu. Povedz mi, že pretrváme ako platne z vinilu.
1: 18 vecí, ktoré sa ťa nespýtam. Spievala o nich Mirka Miškechová. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalový Nymburk získal v nejvyšší domácí soutěži už 21. titul. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou těchto médií. Reagovali tak krátce poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize i rozhlasu pod státní rozpočet.
4: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
5: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
4: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
6: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
4: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes odpoledne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do státního majetku. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. Pražská policie zadržela 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve celém středočeském kraji. Detektivové u nich našli také 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
7: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
3: Třem mužům a jedné ženě hrozí podle policie trest až 10 let vězení. Sport. Basketbalista Nymburka dnes večer získali svůj 21. titul v nejvyšší domácí soutěži. V rozhodujícím 7. utkání finále porazili Pardubice v Praze na Královce 91-74.
2: Počasí.
3: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, kránu na západě může být i oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. A zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle až večer. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech a v závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na příjezdu do hlavního města z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrně na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2. Poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový v uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, tak že se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt. No. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionální horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda do dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být liga dorostu a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Předtím já jsem začal jít na průmyslovce. Jo. A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. A takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme nějaký, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mě to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy, teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box, ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malýho kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru. Jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samej. Jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo? O týmový spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce. Takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej. Neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole. Takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že 8000ovky se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000ový vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás, lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji, já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylézt na 8000ovku, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak k tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo? Ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakoli, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím. Takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylézt na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mně prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám, no a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu, vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem se ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,
3: manželka. A tak teď už jsou starý a
2: tak jako, ale a tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty 3, tak
3: jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
2: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, nebáli.
3: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě to

0: tomu bránila. Jako.
1: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, že se o ně opravdu bojí.
0: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo. A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
1: Úplně poslední otázka na vás je, no ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
0: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
1: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
0: Díky.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce česká vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Fotbalisté Španělska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, zejména v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. Opozice ve sněmovně kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla proti letošnímu zhruba o 1 miliardu korun. Český rozhlas přibližně o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny možné prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
2: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
0: Ředitelé obou médií už upřesnili, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím v Česku nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha přes 7 000 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024.
3: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višní.
0: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové to je kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních týdnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho stále kontrolují.
4: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo Povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou remízou s Kapverdami 0-0. Před několika málo minutami začalo utkání Belgie-Egypt.
1: Počasí.
0: V noci čekáme další ubývání oblačnosti a zítra přes den v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze pozor, je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní vozidlo narazilo do silničářů, kteří přejeli pro překážku v levém pruhu. Na místě jsou záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní trasu country ostavníku otevřel Vláďa Vodvářka s partou taxmenů, tak jak je v roce 1995 sehnal dohromady Jarda Čvančara a společně s nimi jsme zamířili do Nashvillu, tedy podobně jako krátce před nimi Vašek Limberg s Janou Škábovou, Vlastou Vicky Dinterovou a kompletními paběrky Marko Čermáka.

Nashville, Tennessee, z papírky Marko Čermáka a pak pouze Nashville, který z nedokončeného torza Zdeňka Rytíře a Michala Tučného vykouzlil a před 3 lety uložil do úvodu kolekce Michalových písniček Jindra Polák se skupinou Jelen. A v Nashville zůstaneme i ve vzpomínkách na hvězdu nashvillské Grand Ole Opry, která debutovala v hitparádě písničkou Life to Go už v roce 1958. Právě dnes by oslavil rovnou 90. Stonewall Jackson.

Michal Tučný a dlouholetá stálice zpěvníku Greenhornu Waterloo z roku 1979. Písnička slavného autorského tandemu John D. Laudermilk, Mary John Wilkinová, která o rovných 20 let dříve usadila Stonewalla Jacksona na 5 týdnů do hitparádového trůnu.

Pomozte vyhnat osamělost a vrátit pocit štěstí, který jsme znali dřív. Tak trošku náborový pobyvek Stamp Out Loneliness, kterým se v roce 1967 vrátil naposled tehdy 35-letý údajný potomek slavného jižanského generála Thomasa Jonathana Jacksona, Stonewall Jackson, mezi hitparádovou elitu. Záhy v souladu s originálem, ale s velkým nadhledem, otextoval Milan Dufek s Tondou Hajkem a o dva roky později uvedli Rangers.

0: Tragický příběh diskjokeje s iniciálemi BJ byl v roce 1964 po Waterloo druhou a poslední jedničkou Stonewalla Jacksona. Záhy zakotvila paměti Mirka Hoffmana a ten je o 20 let později přece jen přenesl do našeho gramofonového světa v romantické verzi Tam u dvou borovic.
1: Když mě život nešetří, tak tam za kopcem v závětří je.

0: kde neschází mi nic.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Klasika Tomatýho Laja Smil špínu rosou průhlednou, kterou kdysi dávno zpíval Ladislav Vodička s country beatem, námětově silně podobná písničce Mil jsem si ruce v kalné vodě, I washed my hands in muddy water, která byla v polovině 60. let další trefou Stonewalla Jacksona do elitní desítky.

0: Marilu.
1: Vzpomínka na zámořské putování, které v polovině 90. let přivedlo nenapodobitelného Josefa Dobeše mimo jiné i do Nashvillu. K elitě katalogu Stonewall Jackson patří i Kouř podél trati, který byl v roce 59 kombinací singlu se slavným Waterloo.

Já, ty a pes jménem Boo z roku 1971. Interpretačně autorská premiéra floridského rodáka Rolanda Kenta Lavoyho, známého jako Lobo, tak jak ji ve stejné době zachytila mezi 44 hitparádovými účastmi diskografie Stonewalla Jacksona. U nás ji stejně suverénně nabídl o 10 let později Karel Zich.

Letos 33letí harcovníci Libora Musila a jejich cesta na Nešvil nás nasměrovala zpátky tam, kde jsme před necelou hodinou začínali. A je nejvyšší čas poděkovat všem, kteří jste i dnes byli se mnou a popřát vám hezký zbytek večera a příjemně klidnou dobrou noc.

0: jak Nashville.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Fotbalová Karviná byla kvůli korupční a sázkařské kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, hlavně v Čechách přehánky, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 26. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí tento týden ve středu. Podle dřívějších informací by stávka měla být v pondělí 22. června. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Dnes to schválila Rada hlavního města. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun. Hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice nebo Zízek a Petřín mohly vypadat.
1: Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a také 3 dvoulůžkové pokoje. Na podzim by pak mohla začít výstavba dalšího bytového domu se 14 byty a také 15 domků, kde seniori mohou bydlet sami nebo v páru. Podle nezávislé starostky Velkých Bílovic Lenky Grofové by vše mělo být hotové do 2 let.
3: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
1: Soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje vyhrály velké losiny na Šumpersku. Obec po rotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu nebo spolkovým životem, říká předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
4: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé. Sport.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy, a to v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Za ovlivnění 3 zápasů navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Asociace na svém webu uvádí, že klub může startovat ve druhé lize. Rozhodnutí je nepravomocné a Karviná se proti němu může odvolat. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím 7. finále nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 91-74. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy a získali už 21. prvoligový titul. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, k ránu na západě republiky až oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až 26. Oteplování pak čekáme i v dalších dnech. V závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru automobil narazil do vozidla silničářů. Průjezdné je to pouze připojovacím pruhem, kolona je na více než 30 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu, ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlednutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Bennerem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byl strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Říšskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do Katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou silou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe shromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich loupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem. A pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusati několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stal a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Frič a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fričem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Frič.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásným květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a mejn, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a mejn, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramnej strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. V Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Ostávali jsme při huti, co se pracují sklenice. A můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba. A stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli. A to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kořálky.

obil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrej cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic, a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějakej obchod si zavedli, třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátkej čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman. Byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uvedl a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím a přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té Svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam.
A když přišel před pána,

kterému huť patřila, byl tuze rád viděn. Tuze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tuze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tuze ráda. Byla mladá, měla dvě dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátkej čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, za čím může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže. Že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta márovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda nějakého staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká, velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný, v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde, těžko nějak tak se žene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně, a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostávala laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území.
0: Trval na svém Vierči.
1: Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky.
0: Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
1: Je-li to v mé moci?
0: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak, jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
1: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
1: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich mužtí členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální, A přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní částí úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
1: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
1: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. S vámi je z našeho historického rozhlasového chrámu z pražského Karlína Honza Macoun. Dnes ve studiu ve třech Petr Kubala u mixážního pultu a taky u telefonu operátorka. A vlastně jsme tu ve třech. Bára, ta si teďka akorát uvelebila na dece pod mixážním pultem. Doufám, že větérky nebudou unikat, aby nás to nerušilo v rámci nočního dvouhodinového povídání na téma. No vlastně už jsem lecos nakousl, když jsem řekl, že Petr Kubala jako telefonní operátorka, asistentka. No s telefony to má dost společného. Ostatně náhoda tomu chtěla, aby se to probíralo ve vládě zrovna dnes. Ano, dnes na téma bez mobilu do školy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na ty příběhy se těším, ať už telefonicky 731 800 900. Písmenka jsou také vítána. A to buď na linka@rozhlas.cz nebo pod komentáři v internetové pozvánce k dnešnímu vysílání. Vysílá Praha. Dobrý večer.

0: Ladislav Štajdl a Milujte, maturita, to jde dohromady k tomu dnešnímu tématu. Kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, náhoda tomu chtěla plné noviny a rozhlas toho je, když se řekne mobilní telefon, patří do školy anebo nepatří. Myslíte si, že nějaká zákonná úprava je lepší než nějaká úprava na téma školní řád, ať si to každá škola udělá, jak chce? Umíte si představit, že by byl takový zákaz hromadný, jak by to dolehlo na vás? Měli byste obavu, anebo je vám to ve své podstatě úplně jedno? Neřešíte to? Každá doba má své mobilní telefony do školy? Ano nebo ne? Myslím, že já být učitelem, tak za A, to se nikdy nestane, za B, děti chudáci, za C, tohle poslouchat tisíckrát za sebou. Já vím, je to historický zvuk, ale poslouchat to v modifikacích roku 2026, no to je na zbláznění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ve školách po celé Evropě se čím dál víc řeší, jestli mají děti během vyučování, mají mít takový ten přístup k mobilním telefonům, tabletům a podobně. Někde už telefony zamykají do skříněk nebo do takových kapsiček, někde některé školy zakazují úplně. Učitelé mluví o zhoršené pozornosti, opisování nebo kyberšikaně. Rodiče naopak často argumentují bezpečností a potřebou být s dítětem v kontaktu. A mezi tím stojí samotné děti, pro které je telefon něco úplně samozřejmého. Budík, mapa, hudba, komunikace i zábava. Samozřejmě v jednom, ale jak to pak vypadá? Jaká pak je to vlastně taková ta školní tichá současná sebranka dětí? Když si uvědomím, že jsme o přestávkách řvali jak paviáni, o velkých přestávkách už si učitelky, soudružky učitelky nebo pančelky chodili do kabinetů, zakouřených kabinetů pro nějaké prášky, které jim zabránily v bolesti hlavy. No, tak dnes, no to je lážo plážo, všude klid, ticho. Byl jsem ve dvou základních školách teď v posledních týdnech, ale ne jen natáčet pro rozhlas jeden pořad, ale zároveň se tak podívat, pokochat, jak to tak vypadá. Taková hospitace. A řeknu vám, fakt byl klid. Teď my jsme byli fakt jako paviáni. No a dnes komunikace nejen mezi sourozenci, ale i spolužáky, no, zejména na mobilním telefonu, zejména po aplikacích. Téma TikTok, Facebook, Instagram. Víte vůbec, o čem hovořím?

0: Zpívat jako déšť, Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince, která právě teď otevírá své brány, své aparáty už můžete vzít do rukou, ať už pevnou linku, mobilní telefon, teď je to dovolené, kdo si hraje na světlušku, může ťukat textové zprávy a to na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mobilní telefony do škol, ano, anebo ne? Případně nějaké vaše zdůvodnění. Jak to vnímáte, jak to cítíte? Já vím, bylo toho všude moc v rámci dnešního dne, ale to je taková náhoda, protože tohle téma už jsem připravoval někdy před měsícem, tak to sedlo jak sedinka na hrnec. Píše mi Marie Střebíče, já bych ty mobily během vyučování zakázala úplně. Když se dívám na svá vnoučata, připadá mi, že telefon je první věc, kterou ráno vezmou do ruky a poslední, kterou večer odloží. Když jsem byla malá já, o přestávkách jsme si povídali, hráli, běhali po chodbách a řešili úplně obyčejné dětské věci. Dnes vidím 4 děti sedět vedle sebe na lavičce. Každá kouká do svého displeje. Neříkám, že mobily jsou zlo. Sama ho používám každý den, ale škola by podle mě měla být jedním z posledních míst, kde se děti naučí být chvíli bez něj. Nemyslím si, že by se od 8 do 2 stalo tak něco zásadního, aby dítě muselo být neustále online. Maruško, děkuju. Je pravda, že jak říkáte, nebo jak píšete, 4 osoby sedící v rukou mobily, jo, oni něco přece jenom šepnou mezi sebou, aby jedna té druhé vzkázala, že je píp, a ta druhá řekne, že je větší píp, a to je, myslím, jejich vrchol komunikace, ale nejsem tu od toho, abych já povídal. Pojďte povídat vy a těším se na to. Kdo nám noční linku otevírá? Dobrý večer.
1: Je dobrý večer, pane Honzo, to je Jana z Prahy.
0: Zdravím vás, Jano. Co by kamenem dohodil? Voláte mobilem, pevnou linkou?
1: Mobilem.
0: Tak jak moc ten mobil si žmouláte v rukou v průběhu dne?
1: No, taky docela často, když potřebuju někam volat, no tak musím, no.
0: Moc poprosím, Janě, než se dostaneme k tomu povídání od vás, jak to vnímat. Ano, přesně tak, děkuji mnohokrát. Ať nás to neruší, vás taky ne, ať nekoktáme zbytečně nebo víc než je nutné. Janě, povídejte, co si myslíte o tom, jestli se mají ty mobily do škol zakázat, anebo nechat být tak, jak to je, případně rozhodnutí na ředitelích a na nějakých těch dětských parlamentech a školním řádu?
1: No, tak dobrý večer ve spolek. Mě to udivuje. Já mám pocit, že jsem přišla z jiné planety, nebo že jsem zaspala úplně dobu. Mě udivuje, že se vůbec o tomhle polemizuje, jestli mobily do školy nebo ne. Mně to připadá úplně samozřejmé, že ne.
0: No jo, a já vám proč? Povídejte. No.
1: Ano, tak když tam mají poslouchat učitele, co říká, nemají se rozpilovat nějakým mobilem, to přece je nenormální. To prostě mě vůbec udivuje, už jsem to jednou řekla, tak se opakuju, že vůbec jako někdo diskutuje, jestli ano nebo ne. No to je přece úplně samozřejmý. A teď vám něco řeknu o mobilu. Já chodím každý pátek plavat do řek. Představte si, že tam nějaký šikmo lokej měl ten mobil, měl ho tak, aby mu to dal, a on ploval a čuměl do mobilu. No. Tak to jsem si říkala, že je to nějaký cvok. No.
0: No, tak jako
1: takhle jsme dopadli.
0: Třeba byl na home office, jak se dneska říká, se koupat, to aby mu neunikla ani jedna zpráva, ale každopádně musel být online, třeba byl závislý.
1: No, tak asi jo.
0: A zase na druhou stranu, když si uvědomím, že i nějaké může být mobil jako školní pomůcka.
1: No, tak to by ale museli ti kantoři to dovolit a normálně to říct. A ne, aby si každý dítě do toho čumělo, kdy chce. zase. To by muselo být součást vyučování a museli by to prostě chtít ty kantoři. No asi takhle, ale já pochybuju, že by, no tak já nevím, ono je teď ale co možný. Tak,
0: je toho dost moderního.
1: No, já se někdy nestačím divit, co všechno se může dneska. Tak.
0: No, já něco si teda mám k vám napsat, ne.
1: No samozřejmě, že ne.
0: No tak já si píšu rovnou, samozřejmě, že ne, a vykřičník. A děkuju vám.
1: No,
0: a dobrou noc.
1: Dobrou noc, ve spolek mějte všichni. Všichni se mějte fajn.

0: 2026, školní docházka, děti, základní škol, první až devátá třída, pak ty další školy. No nedej bože, mateřská škola, tam snad nemají děti mobilní telefony. Já teď jako přemýšlím za nás, když dorazily mobilní telefony, nebo možná vlastně ještě dřív, než byly mobilní telefony. My jsme taky měli vlastně takové přístroje. Ano, pamatujete? Neříká vám to nic? Těch hodin prosezených nejen o přestávkách, ale i ve školních hodinách. No a když šlo do toho, tak to šlo velmi rychle. No tak to byl přece vlk, co sbíral vajíčka, zajíce posílal a vy jste měli za úkol chytat do ošatky. A kdo nechytil, vajíčko spadlo, no a byl ámen. Digihra, nupagadí. Mobily do škol, ano nebo ne, a nějaké zdůvodnění. Pojďme si o tom povídat do jedné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu. Telefonní číslo znáte, neznáte, voláte a nevíte, jestli úplně přesně, tak teď vám telefonní číslo zpřesníme. Rozhodně, kdo posloucháte jenom tak pasivně a jste na vážkách, jestli zavolejte Maconovi, teď já vás neukousnu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkouší to kdo? Honza, hezký večer.
2: Tady Standa, dobrý večer.
0: Zdravím vás. Stando, voláte odkud, ať se vás poznamenám aspoň?
2: Volám z Pardubic.
0: Zdravíme Pardubice, povězte, v Pardubicích mobilní telefony jsou tam u dětí a jsou tam hodně?
2: Helejte, jsou, máme zrovna děcko školou povinný,
0: ano.
2: Chodí do druhé třídy, už mají mobily a teď se právě ve škole ohromně řeší to, jestli je zakázat.
0: Ano, no jak to vidíte vy jako rodič?
2: Já jako rodič, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě sleduju různý lékařský výzkumy a věci, které jsou spojené s tím zdravotním aspektem užívání téhle elektroniky, tak jednoznačně to do rukou dětem nepatří.
0: No, to jako dobrá, píšu si, ale i vás se zeptám, mobil jako školní pomůcka, teď přece v současné době je tolik možností, jak pomoci při výuce třeba nějakou tou aplikací, nějakým pomocníkem. Pamatujete si, jak jsme tahli přece ty různé bichle do matematiky a různé vzorečky
2: tabulky,
0: a tak podobně, tabulky,
2: že jo. To procvičovalo mozek. Ten mobil mozek neprocvičuje.
0: No, takže tady to vidím razantně teda, že ne. Máte aspoň nějakou skulinku toho, že ano?
2: Ne.
0: Dobře, a to mi řekněte, od kolika let vaše dítko má mobilní telefon a proč?
2: Helejte, moje dítko mobilní telefon nemá. Zatím jsme pořídili jenom takový ty hodinky na ruku.
0: V tom jsem hloupý, já vůbec netuším, o čem mluvíte. Jako...
2: To jsou dětské hodinky, jako, s kterýma se dá telefonovat, akorát aha. Nic jiného.
0: Dobře.
2: A můžete mít jako sledování polohy toho dítěte, máte absolutní kontrolu nad tím, kam volá, kdo mu píše. Prostě ono to dítě nemůže udělat jako nic, aniž bych já přes aplikaci v telefonu neviděl, co se tam děje.
0: Ono je to na Wi-Fi, anebo to má SIM kartu?
2: Má to SIM kartu.
0: To znamená, že nepotřebuje vaší domácí Wi-Fi?
2: Ne.
0: Dá se to nějak vypnout? Já jsem totiž viděl spoustu možností v rodinách, v známých, že dokud si neuděláš svoje pořádky, svoje úkoly, které máš, neřeknu ti heslo pro dnešní den na Wi-Fi.
2: Jako tyhle ty hodinky možnost připojení na Wi-Fi nemají. Mm. Jo, to jsou jakoby takový nějaký základní hodinky. My jsme teď to koupili k Vánocům, protože všichni, nebo děcka ve škole už měli mobilní telefony, tak chtěla mobilní telefon, tak jsme jí vysvětlili, že mobilní telefon určitě dlouhou dobu ještě do ruky nedostane, no. Že bude jenom na těch hodinkách.
0: Aha, ano, a pochopilo toto, dítko?
2: Ano, ano, ano.
0: Jo, nevstekalo se a já chci, nebyly
2: no,
0: nožičky
2: ale
0: jo, a kopání.
2: Ale ano, ano, to bylo.
0: No, tak to tam teda bylo, dobře. A tak na kdy to vidíte, jako až dostane rozum, ale moje máma říká, že nemám rozum doteď, to mi bude 50. tam? Nejste tam? No ale to zásadní víme. Tak vám za to děkujeme. Bylo to milé, aktuálně řešící problémy s školou, s třídou, mobil ano, ne, tady bylo razantní ne, tak já si to teda píšu, tak ne, když ne. Jo, a mimochodem, můžete volat dál, 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, protože do jedné hodiny víc než dost času na povídání. Máme na to takových 5 minut vždycky, plus minus, když to bude míň, alebo bude to rázné a stručné, přidám ještě jeden telefon, anebo taky spoustu pisáků tady mám, jak vidím, a to myslím v dobrém, tak se na ně taky podíváme.

0: Richtrovi. Zanedlouho 11:30, tady Český rozhlas, Honza Macoun s vámi na technickém pracovišti Petr Kubala. No pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající, Viktorie, Veronika Viktorie, jsem si poznamenal, z Moravy. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Veronika, Viktorie, Virginie, zdravím vás taky všechny.
0: Povězte, mobily do škol, ano, ne, dneska je to takové jasné.
1: Mobily do školy, abych řekla, že určitě rozhodně ne. Mobily jsou jed pro děti a neměli by je dostat do ruky, až jsou na to zralé. A to se velice těžko odhaduje. A pak některé dítě má mobil, některé dítě nemá mobil a porovnávají se. Není to dobře.
0: Tak za našeho mládí jsme se taky porovnávali s to, že něco máme, něco nemáme, záviděli jsme si, ale ono toho zase moc nebylo.
1: Tehdy ty děti mohly o to usilovat a mohly toho dosáhnout. A v současné době ty děti si nemůžou ten mobil pořídit podle toho, jak by sami chtěli.
0: No to je pravda, vždycky je tam ten rodič. Na druhou stranu já stále i vás se zeptám, ten mobil přece může fungovat jako školní pomůcka, skvělá pomůcka, ale je to taky i zlý pán, ale který může to točit.
1: Ono je to bohužel v současné době, to je sice pomůcka, ale to spíš pomůcka k tomu, aby se děti porovnávaly, aby se zvýrazňovaly nerovnosti mezi dětmi. A to není dobře.
0: Já v tom vidím třeba i možné plusy, možné mínusy. Samozřejmě nemám děti, nejsem učitel, ale vím, že děti přestávají mezi sebou mluvit a určitě ty mobily budou jedním z důvodů.
1: Já si myslím, že ty děti, oni v podstatě mají potřebu komunikovat, chtěli by sdílet, ale protože se stydí to říct, stydí se o tom nějak jako veřejně to nějak dát najevo, že chtějí mít ten život, jako jsme měli my, když jsme byli malí.
0: Myslíte
1: si? Chtějí, ale oni to nedokážou říct, oni se to možná ani neuvědomují, ale oni jsou v takovém světě, který se točí jako spirála a který je stahuje dolů.
0: Já teda si pamatuju ze svého mládí školního, tak rozhodně, jestli jsem něco nechtěl, tak to byla škola a fungování tak, jak vyprávěla máma ze své základní školy, že to jsem nechtěl. To...
1: Já jsem taky nemluvila o škole, já jsem mluvila o tom, že když skončila škola, tak jsme se sešli a šli jsme do lesa a trhali jsme maliníky a různé listy a jehličí a vařili jsme si z toho čaj. A měli jsme normální dětství, bavili jsme se s kluci, s holkama a běhali jsme, honili jsme se.
0: Tak to jo, tak to jo, to jo. Taky nějaké ty úrazy z té doby mám a je pravda, že to bylo nahoněnou.
1: To bylo hlavně úrazy, se byly nejhorší.
0: Já jsem šel se sousedem spolužákem, jsme šli krát z hrušky a přiznám se, nedopadl to nejde, ten ostnatý drát tam byl. A úplně mi to potrhalo ruku, ještě na to vzpomínám do dneška, ale každopádně mobilní telefon ne, to si teda k vám píšu také. A aspoň ten mobil, když už takto dítě má ten mobilní telefon, přijde s ním do školy, co to znamená? Nevyndat ho nebo dát ho do nějakého trezoru, kapsy nebo... Jak tohle to?
1: Jak mají v různých státech výborně vymyšlené úbory, stejnokroje do školy, tak by ty děti měly přijít do školy, vyřídit si během 10 minut všechnu komunikaci s rodinou, odevzdat mobil, po ukončení školy se rozdají mobily a běžte si

0: T-Mobile. Mám 17. A mám ho ráda. A mám ho ráda z toho důvodu, že ten mobil mě propojil úplně takovou zvláštním způsobem s člověkem. Nikdy bych to nečekala.
1: Ano.
0: A on bude mít ve středu svátek. A já mu tímto způsobem chci poděkovat za všechno. Chci mu říct, že ho miluju. A chci mu říct, že... že děkuju.
1: Jo, dobře. Já jsem byl jedno velké ucho, nechtěl jsem do toho skákat. Moc děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: No teď ne, Péťo. Jo, já vím, ale teď ne, teď ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, rozumíte tomu, tady se nedá vůbec pracovat, tady to stále zvoní, stále pípá a zase někdo volá. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Katarína z Brna.
1: Zdravím vás do Brna. Katarína, povídejte, je to na vás? Ano nebo ne? No, mobil do školy.
3: Já jsem proti. Já jsem totiž programátor a programujem pre zdravotnictvo, pre psychiatrické ambulancie a nemocnice. A pred pár rokmi vznikli nové diagnózy. Nové diagnózy závislosti na mobiloch, na sieťach a podobne. Takže naviac mobil je docela malý displej. Už za našich čas hovorili, že práca a dlhé dívanie sa do počítačov a tak ďalej kazí zrak. A ten mobil je ešte menší. Takže druhá vec kvôli tomu je fakt zdravotný stav, ako to už bolo povedané jedným pánom, ktorý hovoril, že sleduje i zdravotníctvo a není to dobré. Hmm. A bolo by dobre, keby sa vyjadrili k tomu psychologovi alebo psychiatri a ty by povedali, jak je to škodlivé.
1: Jestli nám ako deti blbnou třeba, jo?
3: A teraz si zoberte aj tú gramatiku. A ako slovnú zásobu. To sú samé skratky, ktoré sa používajú a kadečo. A gramatika ide
1: trošku. No jen to řekněte, klidně to řekněte. Přesně tam.
3: Nepočula jsem dobře, co jste
1: se pýtala? Ne, že jste to nemusela tak jako si schovávat pro sebe klidně, abych to řekl, že gramatika jde do háje třeba.
3: Ano, tak jde do háje. Takže jako mám děti už teda dospělé a dostali mobil, ale ne hned, keď mobil vyšel. Jako potřeboval ho třeba syn, aby si často věděl dohovoriť tréningy, pretože tancoval spoločenské tance a latinu, takže ho potreboval, ale do školy som im nedovolovala.
1: Tedy zůstával doma a nesmiel ani do aktovky.
3: Syn nakoniec potom ho nosil, pretože potreboval si dohovoriť, ale bolo dohodnuté, že ho bude mať vypnutý a otvorí si ho vtedy cez prestávku, aby si mohol trebať tie tréninky, keby bol kontrolovať, či nemá nejakú zmenu alebo čo, pretože venoval sa potom ešte mal aj hudobnú výchovu, ako chodil na priečnú flautu a tak ďalej, takže potreboval si riadiť tieto veci. Ale to už bol na druhom stupni, to už bol gymnaziálny vek.
1: Taky by mě zajímalo,
3: základka,
1: jestli nás poslouchá někdo z učitelů, ať už na základních školách nebo na středních školách, klidně se zapojte do našeho povídání do jedné hodiny. I váš názor by mě, a myslím si, že nejen mě, zajímal. Tak vám, Katarino, taky moc děkuji za zavolání.
3: Já ještě jen mám připomínku.
1: Ano.
3: Protože strašně ráda počívám rozhlas. Každé ráno z prvé, čo stanem, tak si pustím rozhlas. A nedávno před pár dňami boli právě uvádzali nějaké štaty. Statistiky, čísla si nepamätám a práve využívanie týchto mobilov deťmi, od ktorého veku už polročné deti sa dívajú na to. A práve sa vyjadroval nejaký psycholog k tomu, že je to veľmi špatne. Veľmi špatne.
1: Já taková informace nebo takové srovnání a statistiky mám připravené, za chvilku se k ním dostaneme a myslím si, že to i poměrně potvrzuje to, co říkáte. Slyšela jste dobře?
3: Ano. Majte sa pekne.
1: A i vy?
3: Prajem peknú noc.
1: Dobrú noc.
3: Do počutia.
1: A ať sa daří. Dobrú noc.

0: Posloucháte pondělní noční linku Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem. Měli by děti nechávat mobily doma? Zakázali byste telefony ve škole úplně? Co všechno se dnes odehrává pod lavicí? Dá se ještě vydržet celý den bez mobilu? Potřebují rodiče mít dítě neustále napříjmu? No, zažili jsme dobu bez telefonu. A je to lepší, nebo bylo to lepší, jak to vlastně vnímáte vy? Dokáže telefon rozbít vyučovací hodinu? I na to se ptám, budu rád, když zavolá ať už nějaký lékař, který ví něco o dětské duši, anebo i nějaký pedagog, který bezprostředně ví, co to znamená mít mobilní telefon zapnutý při hodině třeba matematiky. A vůbec dokáže mobilní telefon pomoci? Na všechno se ptám a budu moc rád, když zavoláte do jedné hodiny, máme čas. 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tady vidím další příspěvky a už to čtu. Píše Pavel z Českých Budějovic, pořád poslouchám, jak jsou dnešní děti závislé na mobilech, jenže když přijdu do restaurace, vidím často něco jiného. Táta kouká do telefonu, máma do telefonu a dítě do telefonu, každý sedí u jednoho stolu pomalu a přitom je každý někde jinde duševně. Myslím si, že děti hlavně kopírují dospělé. Těžko můžeme chtít po dětech, aby odložili telefon, když my sami nevydržíme ani 10 minut bez kontroly zpráv nebo sociálních sítí. Než začneme zakazovat dětem mobily, možná bychom si měli udělat pořádek sami u sebe. A ještě jeden příspěvek. Já jsem proti úplnému zákazu, to píše Jana, skoro padesátnice, jak přiznává. Před 2 lety se synovi udělalo cestou ze školy špatně. Byl sám, motala se mu hlava a nevěděl, co dělat. Díky mobilu mi okamžitě zavolal a já pro něj přijela. Kdyby ho neměl, možná by několik hodin čekal někde na lavičce. Chápu argumenty učitelů, že telefony ruší výuku, ale podle mě existuje rozumná cesta. Telefon vypnutý v batohu během hodin, ale dostupný v případě potřeby. Svět už je jiný než před 30 lety a úplné zákazy mi připadají trochu staromódní. Haló, haló, tady Český rozhlas, kdo nám volá?
1: Haló?
0: Ano, jste to vy, pěkný večer. Kdo to je na druhé straně? Tak se neslyšíme úplně přesně, prosím, když budete volat, rádio vypnout, aby nám to nevazbilo, abyste se slyšeli vy skvěle, my skvěle, ať si můžeme popovídat, hlavně ať zřetelně slyšíme, co si myslíte. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý den, nebo večer.
0: Ano, cokoliv, kdo tam?
2: Tady je Bohuslava z Vysokého Mýta.
0: Zdravím vás, trochu nadávám na vaše město, zrovna jsem tam v neděli projížděl, stál jsem tam asi 30 let kolonu, ale jinak všechno v pořádku. Povězte,
2: no jo.
0: Jak to vypadá u vás? Školství ve Vysokém Mýtě.
2: Školství, tak já mám dvě děti, co jsou učitelé, takže to nebudu tady rád rozvádět. Pak mám 4 vnuky od 4 dětí, takže mohu říct, že můj názor je takový, že teď řeknu trošku z jiné strany. Samozřejmě, když děti končí školu, tak rodiče ještě jsou třeba v práci, takže je fajn, že na tom mobilu rodiče vědí, co děti, co se jim děje, kde jsou a tak dále, že jo. Řekla, že dneska je jiná doba, než ta byla dříve. Takže vlastně o ty děti se třeba bojíme.
0: No,
2: ale bych to zakázala.
0: Tak maminka se taky o nás bála. Nepůjdete do školy přes pole kolem kubánské ubytovny, půjdete hezky oklikou po chodníku, co myslíte? Jsme chodili přes pole a lovili jsme digitálky. To tam rozhazovali jednou z okna, měli jsme je a byli jsme úplně pat z toho všeho a vůbec jsme se nebáli, že by nás někdo zaškrtil. A tenkrát taky byli škrtiči a různý úchylové, to si zase přiznejme.
2: Dobře, tak já jsem byl asi na té vesnici, kde to bylo trošku jiné. To byla krásná vesnice Budislav, takže tam asi to tak nebylo.
0: Ano.
2: To je hrozný, že by něco takového hrozilo, omlouvám se. Potom vlastně i moje děti, já už mám syna 51, pak mám další a tak dále, jak mám velké děti. Teď vzpomínají na to dětství hrozně krásný, jakýže měli, takže bez mobilu také ještě. No a teď mám opravdu, je to tak strašně prosicené, vždycky, když upravuju vnukům, jaké jsme děti, tak vždycky říkají, babičko, já právě navazuju na tu paní, tak říkají, že se to mě tak strašně krásné, já tě závidím. A trošku bych řekla ještě větu, že dneska už není cesta zpátky. Já jsem třeba dneska byla na výletě v Brně, jestli mohu.
0: Ano.
2: Já tam jezdím často, že mám jednu dceru na Moravě, takže vidím opravdu v tom vlaku, že jo. Já se dívám na tu přírodu, pořád stejný, i vesnice, ale úžasný a tohle. Všichni jsou na mobilech, že?
0: No, Bouslavo, berete to postaru a romanticky, no, tak zase je to fajn koukat po přírodě. To jako proč ne? Jako možná jste vypadala jako ze světa science fiction, protože jste byla jediná, která neměla koukání do mobilního telefonu, ale není to na posměch, prostě máte svůj styl, máte to tak ráda a všichni ostatní, co? No, tak mají stuhlá záda, šije.
2: Taková závislost, to je velká teda, že? Co si budem povídat. Jako ráda se podívám do mobilu, že třeba něco chci upéct, uvařit, tak to je taková výhoda, že neotvírám kuchařku, ale podívám se, kde co napsal a napsal, takže na nějaké recepty, takže to samozřejmě, že užívám také mobil, ale jako u těch dětí je mi to líto. No a co se týče, když bychom řekli pomocník, tak Štěpán nedávno potřeboval z fyziky, že píšou písemku, tak jsme si dali samozřejmě testíka mobilu. Toho jsme se strašně nařechtali, protože jsme říkali, že Štěpi, to asi neuděláš kříž, protože jsme toho moc nevěděli. Fyzika, jo, takže to, ale to byl taky pomocný řekové, jestli mohu, no, takové rozasmání trošku.
0: No Bohuslavo, píšu si po páté, a děkuji vám. A dobrou noc přeju do Vysokého Mýta.
2: Vám také, dobrou noc.

0: Podle mezinárodních výzkumů tráví děti a teenagery na mobilních telefonech několik hodin denně a školy stále častěji řeší dopady na soustředění i psychiku. Tak třeba ve Francii už zákaz mobilu na základních školách funguje několik let a podobná omezení zavádějí i další státy. Odborníci se ale neshodují úplně ve všem. Část z nich tvrdí, že zákaz pomůže dětem znovu normálně komunikovat a dávat pozor. Jiní upozorňují, že problém není samotný telefon, ale způsob, jak ho používáme a že ti děti kopírují hlavně dospělé kolem sebe. No je to fakt. Přece dítě, když se narodí, tak je jak lakmusový papírek, který musíte vychovat a který vlastně, co vidí, to opakuje. Teda nevím, kde vidělo, že se strkají prsty do nosu a loví se to či ono, ale asi taky u dospělých, kde jinde. Každopádně mobilní telefony. Znám různé příklady a viděl jsem mobilní telefon v ruce, ne na volání, ale na koukání nějakých videí a na nějakých pohádek kreslených, jenom aby to dítě bylo chvíli zticha. No jo, ale chvíle se protáhne na desítky minut, hodiny, několik hodin, co je moc, co je málo. Na to se vás dneska ptáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, můžeme přidat dalšího z vás, ještě do půlnoci stihneme určitě minimálně jeden telefon a taky nějaké příspěvky od vás, které jste naposílali a že jich je teda mraky, dostanu se k ním, nebojte se. Aha, tady se mi zbláznil pes, teďka běhá, honí si ocas, tak se omlouvám za vyrušení. Kdo kouká na webkamery, tak to máme hezké divadlo tady teď, to jsme jen tak odbočili, omlouvám se. Kdo nám volá? Hezký večer.
2: Haló?
0: Ano, posloucháme vás, dobrý večer.
2: Slyšíme se, volám.
0: Ano, voláte správně, prosím rádio vypnout a představte se nám, ať víme.
2: No, tak vidíte, že vy jste se ptali na názor nějakého pedagoga.
0: Ano, prosím pěkně, jste kantor?
2: Ano.
0: No, a učíte ještě stále, nebo už doučujete jen tak?
2: No, už tak doučuji jen tak, ale denně se setkávám s žáky.
0: Ano.
2: A denně používáme mobily a už ta otázka, jestli ano nebo ne, je úplně scestná, protože ty mobily tady prostě jsou a budou.
0: Mm-hmm.
2: Možná budou i další nějaké věci, které se vymyslí, protože před několika lety nikdo nevěřil nebo neslyšel, co je to internet, ano.
0: To je fakt.
2: A jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešili. Takže jedinou cestou je prostě motivovat ty žáky tak, aby prostě výklad toho učitele byl zajímavější, než se dívat do mobilu. A já třeba mobily úplně běžně využívám, protože učím i fyziku, a myslím si, že je to veliký přínos. A nějaké zákazy, ano. Plus, minus a tak dále, prostě nic nevyřeší.
0: Hmm. Tak ale v tom případě mi nějak přijde na mysl, jako jestli teda všichni učitelé jsou tak dobří, anebo většina z nich, že umí zaujmout. Já proto se i jako každého se ptám, jestli může být i mobil.
2: Vám nic jiného nebude v té praxi, jako, ano.
0: No,
2: ta druhá. Buď tam budete mít nějakou, prostě nechci říct kázeň, ale prostě zajímavost a tak dál. A skutečně ty mobily jsou přínosem.
0: Ano, no proto já říkám, jako teď přece mobil dokáže být i dobrým pánem v rámci vyučujících hodin. Když ho dokáže učitel zapojit i do praxe, tak osobně bych ho úplně nezatracoval. Na druhou stranu, asi by to možná mělo mít nějaká pravidla, ale jestli striktní, ano nebo ne, těžko říct.
2: Přesně tak, těžko říct. To je otázka. Ale jak říkám, žádné zákazy nikdy nic nevyřešili.
0: Píšu si a děkuju. Dobrou noc.
2: Není zač, dobrou noc.

0: Mobilní telefon patří do školy, anebo ne? Marek napsal, já jsem mobil vůbec nepoužíval, kdo by mi volal během vyučování, ale co když se ve škole stane něco mimořádného? Koho máme informovat? Já bych tak úplně nezrušil používat mobily ve školách, ale kdo chce poslouchat hudbu o školních přestávkách, má na to právo. Mí spolužáci z gymnázia to běžně dělali a nikdo je nekontroloval. Michal, Pančelko, a můžu si zítra vzít do školy taky morčátko? Jistě, že můžeš, Mařenko, proč se ptáš? Sem do školy přece můžeš nosit všechno, jinak bych dostala od tvého tatínka baci-baci. Ano, ve své podstatě existuje taky skupina a nemalá rodičů, a to zase vím a byl jsem nesčetněkrát přítomen toho, kdy rodič má vždycky pravdu, což tenkrát těch 80. počátkem 90. let úplně pravdou nebylo vždycky. A František napsal, dobrý večer, dost často nastávají ve školách situace, kdy je nutné někomu zavolat třeba lékaře, policii, protože často dochází k nebezpečným situacím, no a tam dochází k situacím, kdy je nutné někomu zavolat. Dneska je taková doba, kdy je ten telefon zapotřebí stále. Šetří se tím čas, pohonné hmoty, nakonec to vidím podle sebe, já se bez telefonu neobejdu a to už mám věk. Děkuju. Bedřich, dobrý večer, já jsem byl ve škole a také jsem ho nepoužíval, mobil až doma. Já bych to zakázal mít mobil ve škole, protože to dítě se nemůže soustředit na učení. A Marta píše, no mobil během vyučování má mít žák i student vypnutý. Výjimkou je pokyn vyučujícího, kdy je nutný k výuce. Výuka na prvním stupni se bez mobilu určitě obejde. Přeji vám pěkný večer a hezké blížící se léto, Marta. Marto! Vám taky přejeme krásné léto. Možná si dáme zkoušku ohněm, sluncem. No a teplotami, které nás překvapí do konce týdne, bude i 35 v neděli. Teda hlásili to a říkali to v televizi a tady mi to taky potvrzovali kolegové meteorologové.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, úterý 16.6.2026. Abyste byli obeznámeni s tím, co je to za den, tak prosím vás, 16. června to je den, kdy se dá slavit zelenina. Zní to divně, ale je to den čerstvé zeleniny. Den čerstvé zeleniny slavený 16. června propaguje zvýšení denní konzumace zeleniny pro zdraví. Odborníci doporučují jíst minimálně 400 gramů zeleniny a ovoce denně. No, ta akce zahrnuje návštěvy farmářských trhů, pěstování zeleniny na zahradě a přípravu zdravých jídel. No to se jim to píše. Když přijdou slimáci, máte po zelenině. Na druhou stranu za našeho mládí brokolice, fuble. No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Všechno nejlepší dnešním oslavencům. Příjmeniny slaví Veverkovi, v klasickém kalendáři Zbyněk. No, kdyby byla písnička na téma chlapecká jména z naší školy, třeba by se tam ten Zbyněk objevil, ale kdo ví, vlastně takovou písničku snad nikdo nikdy nevymyslel. Jen ta holčičí jména pasují do jedné písničky. Mimochodem, co si pamatuji, tak jestli se nepletu, nejprodávanější singlová nahrávka z desek té doby, 1,5 milionu kusů. Z toho se dá žít mnoho let. No, Petře, Stando, kde vás mám?

0: Mobil v dětské ruce dnes není nic výjimečného. Podle průzkumu má vlastní telefon většina dětí už na prvním stupni základní školy a některé dokonce ještě před nástupem do školy. Odborníci se ale neshodují, kdy je ten správný čas, zatímco jedni doporučují s chytrým telefonem počkat alespoň do 10 nebo 12 let, druzí upozorňují, že důležitější než věk je způsob používání a dohled rodičů. Ta velká debata se vede také o mobilech ve školách. Některé země během vyučování zakázaly úplně, jiné je nechávají zamčené ve skříňkách a někde rozhodují samotné školy. Učitelé upozorňují na rozptylování, opisování kyberšikanou, zastánci telefonů naopak připomínají, že mohou sloužit jako pracovní pomůcka a rodiče mají přehled, kde jejich děti právě jsou. A možná nejzajímavější otázka zní jinak. Potřebují děti mobil nebo spíš potřebují dospělí mít děti neustále na dosah? O tom se dnes vedou spory snad ve všech rodinách. Navíc, když si uvědomím, že rodiče na své děti nemají čas, ale přesto potřebují vědět, jak se děti mají a co dělají a kde se právě nachází. No, už jsme to jednou probírali. Téma online poloha a sledování drahých poloviček a rodinných příslušníků, ano nebo ne. Ale můžeme si to zopakovat, takové téma. Ale dnes do jedné hodiny pondělní noční linka, i když už je úterý, bez mobilu do školy. Ano nebo ne?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Dobrý den, pěknou noc přeju. Jirka z Teplic. Já volám ohledně těch telefonů mobilních. Já jsem teďka pořídil svýmu synovi, který mu je 7 let, že chtěl po mně mobilní telefon. A jste se takhle bavili o tom mobilním telefonu, tak jestli je to dobrý pořídit klukovi mobilní telefon, tak já si myslím, že nějaký ty zákazy nebo něco takového, tak že to asi nemá nějaký smysl nějak, no.
0: A vidíte v tom i nějaké plus toho mobilního telefonu v rámci výuky a nebo vůbec? Přece někdo může říct, že mobil, tak to je přece, máme hodiny počítačů a přece mobil je vlastně taky takový počítač.
2: Je to takový, ale když to máte ten internet a tohle, tak je to takový, jakože je na tom 10 minut, si řeknete, pak je na to půl hodiny, hodinu. A to je takový, víte, že je takový roztěkaný z toho a pak mu to vezmete, že si řeknete, no na tom nemůžeš být takhle dlouho a to nejde, víš, z toho jsi takový divnej. Jenomže zakázat mu to zase, to je, víte jak, no, řekne vám táto, já to chci zase zpátky, nezlob se, já tam mám pohádky a tohle.
0: Takže takže si to vydupl?
2: Asi tak nějak, no.
0: Takže nějaká taková rodinná pravidla, odsamcať, podsamcať, jak se říká, něco tak, za něco, ne. To zvládnete, jste důsledný? Ne.
2: Jo, samozřejmě, dá se to.
0: Odpověděl za vás a nerád, omlouvám se za to. No ale jo, v těch školách, teď si představte, teď, když to vezmete, vidíte dneska nějaké děti, které jdou, ať už jsou ve věku 10 let, anebo 15 let, tak ty skupinky, to se nemění, jako to bylo za našeho mládí, jsou ve skupinkách, ale nejsou tiché ty skupinky.
2: Mně to připadá takový divný, jo, pořád jsou na těch mobilních telefonech a už nevnímají pomalu ani ten svět, jo. A ty mobilní telefony, tenkrát za nás to nebývalo, ještě byly pořád ty pevné linky, mě 55 a za nás byly úplně něco jiného, no, tak já nevím. Teď mi připadají ty lidi úplně takový divný z toho, no.
0: Hloupnou, podle vás?
2: Asi tak.
0: Děkuju, Jirko. Děkuju i vám, že jste zavolal. Ať se vám daří a držte se.
2: Díky moc. Na shledanou.

0: čas.
1: Máme tu dalšího volajícího, snad vydržel ještě u telefonu. Staňa z Velehradu, no. Jestli jsem si správně poznamenal. Pěknou noc vám přeju. Ano, jsme ve spojení.
2: Já takovou drobnost.
1: Povídejte.
2: Tak jak se dneska mluví o těch mobilních telefonech, tak mám zase, já mám 65 roku, nám zase staří lidi vykládali, že čumíme jenom na televizu.
1: No, to máte pravdu.
2: Sedíme jenom u televize a nic jiného nás nezajímá. Tak dneska se mluví o těch mobilech, tak nám zase vytýkali, že jenom koukáme na televizu.
1: No to je pravda, to jste teda otevřel pandořinu skřínku. To mě vůbec nedošlo, úplně jsem na to s láskou zapomněl.
2: Ale oni o tom mluvili úplně stejně, jak teďka se mluví o těch mobilech.
1: Jo, to máte pravdu, to vlastně úplně jsem zapomněl. Nic častěji jsem neposlouchal větu, než vypni tu televizi.
2: No, jasně. Že jenom sedíme u televize a
1: čumíme.
2: A čumíme na obrazovku.
1: Děkuju za tuhle poznámku. Vážím si toho, že jste zavolal. Děkuju. Dobrou noc. Přidám ještě další telefon. Tohle bylo krátké, tak ještě zkusíme někoho dalšího. A třeba vás. Kdo tam je?
3: Dobrý večer, Jindra Brno.
1: Zdravím vás, do Brna.
3: Já se musím tomu smát.
1: Jak to?
3: No celý národ bude řešit mobily. Jestli ano, nebo ne. Já jsem chtěla tomu profesorovi říct, když on říkal, že musí mít učitelka takovou látku, aby zaujala žáky. No tak ta látka je daná. Tak napíše na ministerstvo, že je nevyhovují.
1: No, tak to se dá přece, že látka daná je jedna věc, ale druhá věc je, jakým způsobem se to těm žákům podá a jestli se to bude brát po starou v uvozovkách, anebo po novou, nebo moderně.
3: Ale když chlap se tam postaví, víte, tak je chlap. A ty učitelky prostě, oni si víc dovolí na ty učitelky. Mně tak napadlo, to kdyby ty maminky z té třídy všechny se sbírali a dali je vedle do třídy, aby vyučovali žáky. Ne ty svoje, ty cizí. Aby zkusili vyučovat. Jak by se na to dívali?
1: Teď mě napadá jedna taková nemístná poznámka, ale Jaroslav Samson Lang, zpěvák, říká, víte, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. Tak se obávám, jestli by rozdejchaly ty matky děti těch druhých.
3: No, je to pravda. Já jsem jenom tak s úsměvem vám zkusila zavolat a vyšlo mě to. Pak jsem si jenom uvědomila, co děti bude nosit brýle, protože to nezůstane bez následku tady ty mobily a takový. No, já jsem se jenom přihlásila, protože mám taky vnučky, už mám 35 lety, takže mám vnoučata. Ty vnoučata to všechno mají, ale mají určitý režim, což se mně na těch vnučkách líbí, že to ustojí s těma mobilama. Mají od do ti kluci.
1: Něco za něco?
3: No, ani ne tak něco za něco, ale prostě ona s něma nesmlouvá. Domluvili jsme se, co se týče, aby se domluvili se sportem, s klukama, na lítačku a na takový. Všechno má určitou dobu. Jdou na kola, všest musíš být doma. Všest je doma, píše si úkoly, pak ještě něco mají, nebo má sport, tak se sportovat. Nějaký režim to má prostě, no. Já si vzpomínám na své dětství, ale to bych se opakovala. Ty paní, co tam říkali, jak jsme si hrávali vybíjená, jak jsme chodívali plavat, jak jsme chodívali brusit, jak jsme se s klukama pošpásovali.
1: Jo, pošpásovali, počkejte, to mě zajímá. Jak jste si domlouvali rande? Jenom slovem?
3: Doslova to víte, že jo. Kluci nás honili a my jsme pištěli. Byla to taková vybíjena.
1: Jindra to dělala drahoty.
3: Ale ne, žádná jsme. Pískali jsme, pištěli jsme a utíkali jsme se schovat. To je vše, co jsem chtěla říct.
1: Děkuju vám. A zdravím do Brna.
3: No, mějte se moc hezky, ať vám to utíká. Dobrou noc a děkuju. Naschledanou.
1: Děkuji za zavolání, koukám do dalších příspěvků, tady vidím. Třeba, Světluška. Dobrý večer, pane Honzo, dlouho jsem se mobilu bránila, nebo spíš Facebooku a Messengeru. Ve škole při hodinách bych nepovolila. Záleží na učiteli, jak zvládne žáky. Já dnes říkám, jak jsme mohli žít bez mobilu. Díky za veselou náladu. Iva Daniela píše, pane Honzo, do školy mobil nepatří, při úkolech doma může mobil pomáhat. Pro rozšiřování vědomostí v práci s výpočetní technikou jsou ve škole speciálně vybavené posluchárny s počítači. Při výuce děti vidí na tabuli obrazovku z počítače učitele. Mobily jsou užitečným zdrojem informací, ale také mají mnoho nevýhod. Řekla bych, dobrý sluha, ale zlý pán. Děti se odnaučí vzájemné komunikaci, natáčejí bez souhlasu učitele a navzájem vyhledávají stránky s obsahem pro ně nevhodné. Nechci to více rozepisovat, ale klidně si mě virtuálně zapište do seznamu posluchačů, co říkají ne. Daniela. Eva píše, že poslouchat nebude dnešní vysílání a přesto zajímavé téma. Nevadí, kdyby náhodou jste ještě jedním uchem poslouchala. Děkuju za napsání, Eva. Dobrou noc přeji všem. Víte, Honzo, ono je to těžké. Nechtěla bych být v dnešní době rodič, který má rozhodnout. Vnučka měla do 10 let hodinky. V 10 letech telefon dostala, byla poslední ve třídě, oni by ostatní děti tak trochu vyřadili. Ale ve škole bych udělala malé skřínky, kam by je museli během času vyučování odložit. Vzít po vyučování a pak už je na rodičích, jak si strávený čas s mobilem ohlídají. A jestli vůbec, teda dodávám já. A ještě jeden poslední příspěvek. Iveta, zdravím vás, pane Jene a Nespavci. Já pamatuji doby, kdy u nás ve škole nebyl telefon v ředitelně, ale v naší první třídě ve staré budově, když někdo volal, vyslala paní učitelka někoho z nás prvňáčku do ředitelny. To byl velký úkol a my na něj byli, jak se patří, pyšní. Telefonní přístrojová deska byla připevněna na zdi, měla sluchátko, které se sejmulo, ale hovořilo se do trychtýře na desce a po skončení hovoru se muselo zatočit kličkou. V té době získat telefon do obyčejné domácnosti bylo velmi obtížné a dokonce drahé. Vidíte, taky jsme žili. Chápu, že dnešní telefony mají i malé děti a rodiče, tak o nich nestrácí přehled. Že je vše tak jednodušší, pohodlnější, snažší a hlavně rychlejší. Není to na úkor našeho soukromí. Zdálo by se, že by nás to mělo nějakým způsobem zblížit, že máme jeden druhého stále na dosah, ale já mám naopak pocit, že máme jeden ke druhému mnohem dál. Víte, co mi vytanulo na mysli? Přísloví o ohni. Dobrý pomocník, ale zlý pán. Lidi, používejme telefony s rozumem a najdeme cestu jeden ke druhému i bez téhle techniky. Dobrou noc.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Třeba nás někdo poslouchá po těch internetech úplně někde jinde než v České republice a tak nějak jste se zaposlouchali do dnešního povídání na téma, které je teď velmi aktuální a vůbec jsem netušil, že to padne tak, že se to bude dnes projednávat ze všech stran a řešit úplně všude. Pondělní noční linka je totiž na téma bez mobilu do školy. A já dodávám ano nebo ne, a nebo vůbec je nutné, aby dítě mělo mobilní telefon a případně od kolika let? Není to náhodou na škodu, když dítě nemá telefon a vůbec je potřeba mít dítě neustále sledované, nebo je potřeba nějaká rodičovská jistota? Teď přece telefony mají i paní učitelky a ty mají zase telefony na vás, na rodiče. Jak to vnímáte? Můžete psát, můžete telefonovat. No, ono, co se děje v té dětské hlavě, když v ní mobil začne hrát ta hlavní roli? No, psychologové upozorňují, že mozek dítěte se stále vyvíjí a je mnohem citlivější na rychlé podněty než mozek dospělého. Krátká videa, neustále notifikace, takovéto oznamování, že něco, nekonečné vlastně takovéto scrollování, to znamená, říkejme tomu, že neustále vlastně listování ve videích, krátkých videích na různých aplikacích vlastně učí mozek očekávat okamžitou odměnu, jenže skutečný život takhle nefunguje. Školní úkol, knížka nebo obyčejný rozhovor vyžadují soustředění a trpělivost. Výzkumy ukazují, že nadměrné používání mobilu může souviset s horší koncentrací, problémy se spánkem i vyšší úzkostí. Děti navíc často tráví méně času pohybem, hrou nebo setkáváním se s kamarády v tváří v tvář. Odborníci ale zároveň připomínají, že problém není samotný telefon. Důležité je, kolik času na něm dítě stráví, co na něm dělá a jestli vedle displeje existuje i normální svět. No to jsem tedy zvědav, jak to vnímáte vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, halo. Volá. Kdo nám volá? Tady Honza.
2: Ano, dobrý večer. Radek, Českého Hradiště.
0: Zdravím vás.
2: Pane Honzo, já jsem velmi rád, protože já mám spoustu kamarádů i švagra, kteří jsou učitelé na první nebo na druhém stupni. A nikdy jsem s nima na toto téma nehovořil. A jsem velmi rád, že se dovolal pan učitel z druhého stupně, který byl tak benevolentní, který říkal, jasné, jak to mají, jo, kdykoliv, jo. Já jsem mladý taky, tež mám 60. Ale měl jsem střelecký klub po Svazarmém, jezdil jsem na pionerský tábory jako vedoucí a vím, jak s dětskama, jak je zaujímout. On to řekl hezky, ale samozřejmě, jak následující paní, která volala po něm, řekla, no jo, jasné, vy jako chlap zaujímete ty dětska, ale ty učitelky ne. A ty dětska si tam pak dělají, jo, mě nezří, co chtějí s těma telefonama. Takže já asi bych byl proto, jestli to, proč volám, teda, nebyl asi proto, ale bych jim to klidně řekl, protože já jsem vždycky s těma dětskama vycházel perfektně. Mm-hmm.
0: Dobrá, dobrá, dobrá. Mě teda, jako musím říct, zaujímuli učitelky, to zase, já bych jim to neupíral. Naše matikářka mě bavila, vždycky má co mne, já ti fláknu a zmlátím tě jak financ kozy, a to mě bavilo.
2: To tak. Já jsem měl změtise, jo, že... A nejlepší dvojka byla, teda, pardon, nejlepší známka byla dvojka, jo, že tak byla přísná, jo. Jedničku měla jenom paní učitelka. Ale tak to já bych asi taky, ale ve vyučování, tak bych s těma dětskama domluvil, jako kantor bych, ale nejenom, takže já bych se třeba domluvil, ale asi by bylo lepší, kdyby to ředitel v té škole si udělal tak, že během vyučování mobily budou vyplé. Samozřejmě, jak dětská přestávce. Maminko, prosím vás, nedojdu ve dvě, ale jdu ve tři, jo, a tak, ať mám možnost, ne, že odezdávat telefony bych nebyl proto, ale třeba to nevyužívají během vyučování, jo, se tam píšou nějaké blbosti a tak dále mezi sebou. Když to není nutné, asi to není nutné, jak říkal pan z matematiky, pan učitel, není to nutné, je potřeba, ať mají něco dětské v hlavě, Můj názor je, že během vyučování, ne? Jinak ať žádné schránky, nic, ať to mají u sebe, samozřejmě je to jejich jako telefon, můžou komunikovat s rodinou, přestávce, napíše mamince nebo taťkovi, jo, tati, jo, vetři tam, nebo takhle. Mm-hmm. Takže toto je můj názor.
0: Dobře, já vám za ně děkuju a zdravím do Hradiště, dobrou noc.
2: Děkuji, taky dobrou noc, všem posluchačům i vám.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku. Dneska jsme na vás tři, tady mi spí u nohou Bára. Tady Petr Kubala nespí, tak to by bylo poznat, protože by bylo ticho. A i když se říká, že ticho léčí, není to úplně optimální v rozhlasu. Pojďme si dát dalšího z vás, volajícího, protože to téma vás velmi zaujalo. 731 800 900 mobily do školy. Ano, ne. Striktní zákaz, zákonný zákaz, nebo stačí nějaké věty do školního řádu, anebo případně rozhodnutí na učitelích, nebo jak to vnímáte vy jako rodiče? Jestli se ty telefony nějak nezneužívají třeba ve školách, tak to asi vy jako rodiče úplně vidět nebudete na 100%, ale myslím, že kantoři ano. Už jsme tady nějaké měli v rámci vysílání, co ale i další. Tak budu rád případně, kdo se ještě ozvete, budu si toho moc a moc vážit samozřejmě. Tak třeba, kdo nám volá teď? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer.
0: Ano, jste to vy, vypnout rádio.

0: Yeah, dobrý, druhá a zlý pán, že jo?
1: Já se omlouvám, Růženko, zkuste lépe do telefonu, do aparátu, protože já vás slyším velmi špatně. No teď je to krásné.
0: Jo,
1: teď už vás slyším. Je to super.
0: Dobrý druhá a zlý pán, i mobil.
1: Všeho moc škodí.
0: Je to dobrá věc. Ale když na to, když to jdeme do školy, při vyučování se vás zaprý. To tak je to špatný, protože u to můžu vás zvonit, že jo. Oni si tam, pardon, já nějak chlapím. Pan učitel něco povídá, právě lásku mluví, ono mu to do toho zas zvoní, jo. No tak, a teď tam jede.
1: Omlouvám se, já vás slyším velmi, velmi, velmi špatně. Zkuste ještě pohnout tím telefonem, jestli je to no, možné.
0: Takže je to špatný, když si telefon je rušit, když učování.
1: Dobře, dobře, dobře, to zásadní máme, ale to spojení fakt nebylo dobré. Zdravím do Příbramy a omlouvám se za zkrácené povídání.
0: No, já jsem ještě jenom chtěla říct, jestli slyšíte? Neslyšíte?
1: Slyším tak nějak jako zvláštně, ale povídejte, teď to chvíli jde.
0: Jo, jde to, takže když třeba to dítě jde po ulici a dívá se do mobilu, tak je to tady v nebezpečí, že může ho něco přejet, jo.
1: Ano.
0: No a to je velice taky špatný. Takže ten mobil by měl být v tašce a používat ho, když ho potřebuje. Tak to používala svých doučata a oni to tak dělali a někdy se přihodilo. Viděla jsem v televizi jednu paní, šla po cestě, vedle tekla řeka, ona se dívala do mobilu, nedávala pozor, padla do řeky. No. Takže tak asi takhle, no, to máš
1: dělat. Děkuju vám, Růženko, děkuju moc, do Příbramy zdravím a přeju dobrou noc. Hodně z vás telefonuje, děkuju moc. Kdo zavolá ještě jako další přebavy? Máme ještě chvilku času, kdo to je?
2: Dobrý večer. Stanislav z Nové Dubnice.
1: Zdravím vás.
2: Dovolal jsem se?
1: Dovolal jste se tak rádi si poslechneme názor ze Slovenska.
2: Ano, ďakujem. No, já mám takýto názor. Ty děti prídu už závislé do škôl na mobiloch, některé skoro od kolísky. Takže škola by mala sloužit aj na to, aby od tých mobilov, od takého nemožného používania odnaučila. Kto to má urobiť, keď nie je škola, ktorá je plná vysokoškolských vzdelaných ľudí, ktorej celá mašinéria je zdravotná, môže preventívne poslúžiť a zakázať to, vyslovene povedať, že nie, no tak to je totálna hlúposť. Malo by sa samozrejme to používať správne. Čiže ja by som tie mobily nezakazoval, upravil ich používanie. Tak ako som kedysi upravila televízia, no moje deti sa mohli pozerať 8 hodín týždenne a vybrali si programy, ktoré chcú sledovať. Alebo krúžky do školy si vybrali, že 3 môžu. Povedal som maximálne 3. Keď išli kdesi do ozdravovne napríklad, no tak sme im nevolali, neboli naučené, že budeme volať, musíme byť spojení. Však tam boli v bezpečí, písali sme si a keď sme za nimi prišli v polovici toho pobytu, po mesiaci, tak sa céry pýtali, ale tatino, aby sme to stihli, aby sme tam prišli presne. Čiže nevytvárať tie deti závislé na, proste na nás, na rodičoch. To je totálna hlúposť. Takže mobily sa musí nájsť správne použitie aj v školách. V školách by sa to mali deti naučiť, lebo ináč to presunieme alebo len na poobedie, alebo do celého života takúto závislosť. Tak jak závislosti je spústa rôznych, no tak budú závislosti aj na mobily. Na mobiloch. Takže tie deti by sa na škole mali naučiť proste to využívať správnym smerom. Dnes deti, ja som si to tak trošku testoval, no okrem iného, teda ja sám som si dal samozrejme od mobil, keď som podnikal, tak som mal mobil zapnutý od 8. do 20.

0: No, blížíme se do finále s dnešním tématem, teda jste nám tady zavařili až telefonní ústřednu. Samozřejmě ještě máme možnost někoho vzít do vysílání 731 800 900. Nebojte se, klidně zavolejte, řekněte svůj názor, protože o vás to je. Samozřejmě i přidávám možnost jan.macon@rozhlas.cz. Tohle téma vlastně je od vás, od někoho, od posluchačů, tak to jsem vyplnil už někdy před měsícem, jsem na to myslel. Tak přidávejte i témata další do dalších nočních linek. Teď jsem akorát koukal na rozpisy služeb na červenec, na srpen. Uslyšíme se nesčetněkrát, tak snad to padne na úrodnou půdu. Kdo volá jako další do dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tu je Emo z Pravenca.
0: Zdravím vás, Emo.
1: No, mobily áno, alebo nie. Mm-hmm. Spôsobte, aby v školách nebol signál.
0: Tak bude Wi-Fi.
1: Tak Wi-Fi všetko vypnú, signál nič, tma, odtieniť.
0: Mm-hmm. No. Vidíte to takhle, že by to byl asi nejlepší způsob?
1: Nie, že najlepší, ale je to jeden zo spôsobov.
0: Jak vy a třeba vaše děti, anebo děti ve vaší rodině, mobilní telefony dostali kdy do rukou vůbec poprvé? Kdy jim říkali pane, paní?
1: O, neskoro, neskoro. A povedal bych, že mám rozumné děti, nepreháňají.
0: Tak samozřejmě, to taky bych...
1: Oni už jsou po 45 rokov.
0: Takhle, tak to jo. No ale asi budete taky souhlasit, předpokládám, s jedním posluchačem, který volal a říkal, za našeho mládí bylo zase furt čumíte na tu televizi, na tu bednu. Že každá doba má své.
1: No. My jsme do televizora nečumeli, my jsme televizor nemali a nemám ho doteraz.
0: Tak to stále vyhrál na celé čáře v tom případě.
1: No.
0: Protože já už mám pocit taky někdy, že v té televizi nic nedávají.
1: No. Já nevím, či dávají, či nedávají, já to nevím.
0: Rádio je s vámi. Děkuju, no. Emo, zdravím vás a vypínáme.
1: Počuji Český rozhlas, já to jsem na Slovensku.
0: Taky si toho vážíme, že posloucháte, že taky zavoláte.
1: Brno a dvojka, vynikajíte.
0: Snad kolegové taky poslouchají. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, děkuju i vám. Samozřejmě přidáte se, já tady zkontroluji ještě taky i pisálky, abych neopomněl nějaké zprávy, které dorazily. Ne, nemám. Tak dáme ještě jeden telefon, určitě. Tak, Péťo, někoho tam kopni. Tak třeba zkusíme to, kdo je tam.
2: Dobrý den, tady Luboš. Na severní Čech.
0: Zdravím vás.
2: Na rádio.
0: Jojo. Luboši, je to na vás. Povídejte, jak to vnímáte vůbec celou tu kauzu a jestli je to pro vás kauza, je to pro vás důležité tohleto řešit, mít telefon, nemít telefon ve škole. Jak jste na tom?
2: Každopádně mě už přes 60 roků, nicméně každopádně bych to striktně, bohužel dnešní společnost je taková, že se to jinak ani nedovedu představit, nařídil ředitelům škol, protože když to provedou sami ředitelé jako zřizovatelé, tak jsou jakoby v nůžkách. Mnohdy ty zřizovatelé anebo ty rodiče jsou nevděční za to. Děti by měly mít telefon, když jdou do školy a když jdou ze školy. V době vyučování nepoužívat. Vůbec.
0: Vypnout.
2: Protože tady slyším názory televize a tohle to všechno. Ano, jenže dneska ty děti ty telefony používají už, dá se říct, od nemůžu říct prenatálního stavu, ale velice, velice brzo. Televize jsme měli později. Řidičský průkazy jsou od 17 let, ale telefony. Dneska už malí děti ovládají líp než my. A s těma telefonama s nima můžou lidi manipulovat. A to je to nejhorší, co se děje v té společnosti. A ti učitelé jsou nešťastní mnohdy, protože dneska to není o tom, jako to bylo dřív, že kantor něco znamenal. Dneska to je o tom, že dítě něco znamená. A rodiče se postaví většinou proti kantorovi.
0: Děkuju. Děkuju i vám, Luboši, jestli je to všechno.
2: Jo, je to všechno, děkuju.
0: Děkuji, dobrou noc, ať se daří.
2: Dobrou noc.
0: Takže píšu si ne. No, kdybych udělal sumář, no, z velké části ne. Prostě mobil do školy nepatří, ale je pravda, že už se rozcházíte v tom, jestli to udělat jako striktním zákazem anebo rozhodnutím ředitele školy školním řádem. Tady už to je trošičku takové vachralatější, ale nicméně ne, mám tady jedno velké ne. Statisticky to mi to tak vychází.
3: Telegram s adresou svět.

0: Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá jako poslední, kdo to je? Alenka?
1: No, dobrý večer, nebo to je... jsem se dovolala.
0: Dovolala, jste poslední.
1: Já to domů velice rychle.
0: Jenom mi řekněte vaše jméno, abych
1: tady,
0: věděl.
1: Tady Marie z Krkonoš.
0: Maruško, povídejte.
1: Já jsem dovršila 95 let a měla jsem pozbavit dětičky, které znamená vnoučata a pravnoučata v sobotu. A představte si, že celou tu dobu nikdo nevytáhl mobil.
0: Co se stalo?
1: To se stalo, prostě si hráli, povídali. A já jsem to pozoroval, že jinak vím, že o to strašně stojí, že to ovládají, víte. Ale zase to mají rodiče zavedení tak, že prostě až bude v 7. třídě, tak ví, že ho dostane, víte. Hmm. Takže žádný takový, že by to měli hned. A těší se na to samozřejmě, až to ovládají od svých kamarádů, že jo. Ale chci říct taky něco k těm dospělým lidem, jako jsem třeba já teda, starým lidem, že když si ho zapomenu, já mám jenom ten tlačítkový. A když si ho zapomenu a jdu ven a děti mě samozřejmě kontrolují, protože žiju sama a je mi už tolik, tak je takový chaos potom. A teďka kdo se teda se vypraví eventuálně za mnou, protože jsem jakoby bez toho mobilu. Takže na něco je to taky zase výborný, i pro vás starý lidi, víte. Ale pozorovala jsem po vánočních dětí, kteří si kdysi vždycky hráli tady v ulici s hokejkama, s bíčkama a tak dále. A teď jsem koukala, jak všichni stojí v hloučkých a s těma mobilama tam manipulovali, představujou si je zřejmě. Takže je to taková nezbytná věc víceméně a neujdeme tomu, protože taková už je doma a taková je technika. Takže záleží na rodičích, jak to zregulujou a musím říct, že i ty malé děti jsou velice zručné, už těma prstíčkama tam do těch planek takových, víte, hračí, že to ovládají, ale to nese doma a nedá se nic dělat. Tak to se chtěla říct jako za dvě generace, že se to dá ukočírovat za prvé a za druhý nám starým. Je to skoro nevždycky takový doplněcký a toho hlídání a toho kontrolování.
0: A protože Maruška už je taková odrostlejší, vyzrálejší, tak bychom měli si v ní vzít příklad, protože to je taková chodící studnice moudrosti, tak vám za to děkuju.
1: Není zač, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A vyšlo to akorát hezky gongem. No, jak to celé dneska všechno uzavřít? Dejte mi ještě pár vteřin. No, uzavírám to takhle. Poděkuju všem, že jste napsali, že jste zavolali. Bylo vás moc ve vysílání. Jana, Standa, Veronika, Katarína, Bohuslava, Jiří, Jirka, Staňa, taky Jindra, Radek, Ružena, volal Stanislav, Luboš a na závěr Marie. Jestli jsem si někoho zapomněl poznamenat, tak Honzo, tohle už se ti příště nesmí stát. A to příště bude ve středu, protože ve středu budeme spolu zase 2 hodiny v noční lince a bude to tentokrát na téma, čeho máme v životě moc. Čeho máme v životě moc? Uslyšíme se ve středu, hodinu před půlnocí, jinak dnešní úterní noční linka bude s Jitkou Lukešovou. No a téma Léto je za dveřmi. Mimochodem, v tomto týdnu se ještě uslyšíme nejen ve středu, ale i v pátek a v sobotu, takže si mě užijete víc než dost. No, bude to ještě pestré. Každopádně, jak jsem zmiňoval, jan.macon@rozhlas.cz, pište, klidně navrhujte témata i třeba ta nejobyčejnější. Zkusíme probrat, co vás zajímá. Letní vaše myšlení je vítáno, stejně tak i klasickou poštou. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun. I tohle dojde. A taky děkuju za dopisy, které posíláte, včetně čumkaret z vašich dovolených anebo prodloužených víkendů. Ať se vám daří, loučím se z Prahy, děkuju Peťovi za mačkání, tukání. Dneska člověče neusnul, ten chlapec jeden tady. Jediný, kdo tady usnul, je tady Bára, ale ta chrápe furt. A já se jdu dát procházku pro takové to noční přemýšlení po pražském Karlíně a s některými z vás v mé mateřské stanici Český rozhlas Střední Čechy, úderem páté raní. Dobré ráno, ať se daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci. Fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale ty to mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám od jak živa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v Addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vidět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důklednější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, smrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm 1,5kilový biftek, k tomu 1,5 litr piva pravidelně po 6 hodinách, 1 15-kilometrová procházka každé ráno, 1 postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Potom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl do lenožky u krbu. Považte, já na to nepomyslel, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se? Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si s tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal. Máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu, a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil.

z té naší klepařské vesnice a mám dítě, hrůza. Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je? Ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík. Jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned se smizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno,

se máte? Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než 3 průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov 3 či 4 Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečnu vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi 2 týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika. Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením oznámil slavnostním hlasem slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti.
Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřip pod hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den. Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovaly další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří Dům mládeži. My si dáme sklenku bílého tamhle ve stavení naproti. Co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychleji a rychleji. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychleji a zběsileji, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila, hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie.
Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik: najděte Gajbla, přiveďte Gajbla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gajbl nebyl k nalezení. Nakonec si kdosi všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gajbl zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gajbl už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.